0: děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyjunknu do dna.
1: Proč máš tak velké oči, baby?
0: To mám, Karkulko, proto abych tě lépe viděla.
1: Proč máš tak velké uši, baby?
0: To mám, Karkulko, proto abych tě lépe slyšela.
1: Tobě narostly fouze, baby.
0: To mám, Karkulko, proto aby mě zima nebyla.
2: Snad připravím vlka o lupu.

0: Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď už šelmo!
1: Tak já nevím. Povídám stůj a on si lehne.
0: Je přihraný. Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
2: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
0: Tady je. Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím. Já jí z vlka vyprostím.
3: Pozor tam uvnitř!

0: babičkou.
1: Vystrašenou celičkou.
0: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka olub. Ještě zpívá vyře šiti, necháme-li zvíře žíti.
2: Radio Junior.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Ahoj děti, pojďte se nám narodit.
3: Vidíte, už má směrem nám.

nejednou ztratí se v lesní spleti. To je pak smutno a kvůli tomu, volejte je, ať vám trefí domů.

Raz, dva, tři, čtyři. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Všechno si změř, všechno si změř.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Babičky, kam bych letěl? A já...

0: Rádio Junior.
1: Ptávám se denně na černém trhu, na černém trhu, na černý štěně, na černý štěně, na černý štěně.

si po černým trhu, můžou jen coci, můžou jen coci. Mám ovšem strejdu, mám ovšem strejdu, z černýho dolu, z černýho dolu, budem tam spolu, budem tam spolu, budem tam spolu, budem tam spolu, budem tam spolu, pro černý štěně, pro černý

0: Řekněte oba ano.
1: Ano.
2: To se mi zdá, to pravda není.
3: Jak ty jsi krásná, pano.
4: Lidičky, věřte pohádkám.
5: Věřte i na ty boží mlejny.

se rozlilo, moc a moc se zlobilo. A Ludmila plakala nad tou louží kaká. Pardon, řekla Ludmila.

chce být odplaven tím rozlitým kakaem, ať nešlape do louže, ani se v ní neklouže.

0: Už máš jenom Marušku, co tě hladí po růžku.
1: Radio Junior.

lach, lach, lach, lach. Jedna lachtaní rodina rozhodla se, že si vyjde do kina. Jeli vlakem, metrem, lodí a pak tramvají a teď u kina vesmír lachtají. Lachtaní úspory dali dohromady, koupili si lístky do první řady. Táta lachtan řekl, nebudem třít bídu a pro každého koupil pytlík a rašídu.

je nehezky a tak lachtaně si vyjeli na grotesky. Těšili se, jak bude veselo, když zazněl gonga, v sále se setmělo. Co to ale vidí, jejich lachtaní zraky, sníh a mráz a sněhové mraky. Pro veliký úspěch změna programu, dnes dáváme film ze života lachtanů.

nevídaná zlost ho popadla. Proto jsem se netrmácel přes celý svět, abych tady v kyně mrznul jako turecký med. Tady zima, doma zima, všude jen chlad, kde má chudák lachtan relaxovat. Nedívte se té lachtaní rodině, že pak rozšlapala a

0: která mohla přihodit dopravní nehoda.
1: Kino, kam jedeš?
0: Až teprve na zelenou můžeme vyrazit. Tak co děti, jedem?
2: Jedem!

Kradu se k tobě, budu tvým snem, budu tvým nebem a každou hvězdou na něm, co si budeš přát. Nebudu ti lhát, často na tebe myslím, vím, že bych neměl, ale nejsem si jistý snad vším.

zkušení spolení. Však někdo přetrhl drát, mám tušení, že jsem se přestal ptát na ze strachu, co mi odpovíš, nebo z pocitu, jestli se toho

0: Hanou Richterovou. Krásné ráno, dobré ráno, ahoj holky a kluci. Je tady pátek, to znamená, že víkend je před námi. A tenhle pátek je ohromně zajímavý. Je 25. září, přesně 6 hodin ráno, začíná ranní restart. Od mikrofonu vám krásné vstávání a super den přeje Jana Richterová. Přeju všechno nejlepší všem zlatám zlatuškám, protože dneska má v kalendáři svátek zlata. No a pokud moje zlata, tedy teď to bylo oslovení jako pro vás všechny, pokud moje zlatíčka máte třeba někdo z vás narozeniny, tak taky přejeme z celého Rádia Junior všechno nejlepší. No a já vlastně přeju všechno nejlepší úplně všem, kdo nás právě teďka poslouchají a kdo jste si Rádio Junior naladili, protože bez vás by to nešlo. Teď už je 6 hodin a 1 minutka, takže jsou před námi zprávy.
1: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
0: Před 66 miliony lety si největší známý Tyrannosaurus Rex zlomil žebro. Vědci teď fosílii zkoumají pomocí neutronového a rentgenového skenování a objevili uvnitř kostí síť krevních cév, která se vytvořila při hojení. Je to vzácný důkaz toho, jak se tělo dinosaurů dokázalo opravovat a zároveň nám to pomáhá víc pochopit jejich život. Indriové vzácní lemuři z Madagaskaru používají při zpěvu podobný trik jako operní pěvci. Když chtějí zaspívat vysoké tóny, změní tvar tlamy tak, aby se jejich hlas nesl hustým pralesem co nejdál. Výzkumníci to potvrdili sledováním 19 indriů a analýzou 83 nahrávek. Zpěv tohoto druhu lemurů neslouží jen k vymezení teritoria, ale i k tomu, aby spolu členové skupiny zůstali v kontaktu. A něco o počasí, dnes máme zataženo a chladněji, ráno kolem 10 stupňů Celsia, během odpoledne teploty vystoupí přibližně na 15 až 16 stupňů. Místy se může objevit slabý déšť, jinými slovy, bude to dneska spíš na bundu než na tričko a deštník se může hodit.

Ahoj kluci, kamarádi, posloucháte Ranní restart, dneska vás od mikrofonu zdraví Jana Richterová. Co nás dneska čeká? My tady máme před sebou několik velmi zajímavých témat. Tak za prvé, dneska máme téma Albert Einstein. Určitě víte, kdo je Albert Einstein, nebo takhle, spíš jste jeho jméno určitě někdy slyšeli. Byl to vědec, fyzik, který si rád představoval věci jako obrázky v hlavě. Například přemýšlel, co by se stalo, kdyby jel vedle paprsku světla, i když to ve skutečnosti nejde, protože paprsek světla je to nejrychlejší, co si lidská mysl v tuto chvíli dovede představit. Albert Einstein si všiml také toho, že čas neplyne úplně stejně pro všechno, hlavně když se něco pohybuje strašně rychle. A z toho vznikla myšlenka, která se jmenuje speciální relativita. A právě teorie relativity je něco, co si dneska připomínáme. Proč, to vám řeknu za chviličku. Albert Einstein je taky spojený s naší zemí, protože pobýval nějakou tu dobu i v Praze. Budu vám o tom dneska vyprávět a taky si dneska budeme povídat s jedním panem profesorem, který učí na matematicko-fyzikální fakultě. On totiž studuje Alberta Einsteina a hlavně jeho dílo. Nebudu předbíhat, všechno si to dneska řekneme. No a pak máme další velké výročí a to je narození Jaroslava Ježka. To byl český hudební skladatel, dirigent a taky hudební improvizátor a výborný klavírista. Byl autorem mnoha tanečních písniček, divadelní a filmové, ale i vážné hudby. A byl to velmi slavný muzikant. A narodil se přesně 25. září roku 1906. Takže je to dneska přesně na den 120 let. Jaroslav Ježek je důležité jméno naší hudební scény a našich hudebních dějin, takže i o něm dneska bude řeč a taky si poslechnete reportáž o Jaroslavu Ježkovi. Dneska toho máme docela dost, takže jdeme na další písničku a bude nám zpívat Ed Sheeran.

Holky, kluci, kamarádi, máme 13 minutek po 6. hodině. Já vám přeju nádherné vstávání. Na Radio Junior dneska máme téma Albert Einstein. A proč? Protože právě 26. září roku 1905, což je zítra, tedy to 26. září, německý časopis Annalen der Physik vydal přelomový článek Alberta Einsteina, kde Albert Einstein oficiálně představil speciální teorii relativity. To je docela složitá věc, ale měli byste prostě znát jméno Albert Einstein, protože to je jeden z nejslavnějších, já bych řekla možná superslavný fyzik. Možná už jste někdy viděli třeba na tričku napsanou Einsteinovu slavnou rovnici E rovná se NC na druhou. Písmeno E znamená energie. M označuje hmotnost, neboli množství hmoty. Písmeno C představuje rychlost světla, které proudí vakuem. Prostě tamto světlo nic nezastaví, ani neruší, nespomaluje žádný vzduch. Tahle rovnice E rovná se MC na druhou ukazuje, že malé množství hmoty může odpovídat obrovskému množství energie. A je to proto, že rychlost světla je obrovské číslo a v rovnici se ještě umocňuje na druhou. Einstein tím chtěl ukázat hlubokou souvislost mezi hmotou a energií. Neznamená to ale, že si Albert Einstein jednoduše sedl a vymyslel rovnici, která všechno vysvětluje. Bylo to součástí velmi široké teorie a přemýšlení o vztahu hmoty, energie, prostoru a času. Dneska jsou důsledky téhle myšlenky důležité třeba pro jadernou fyziku. No a právě proto se z několika písmen stala jedna z nejslavnějších rovnic na světě, kterou můžete najít napsanou úplně všude. A spousta lidí jí vůbec nerozumí.

0: Vtípek Rádia Junior.
1: Holky, kluci, kamarádi, máme 6 hodin a 18 minut a je tady čas si zpříjemnit den nějakou legráckou. A já jsem hledala vtip, který by alespoň trošičku byl v souvislosti s fyzikou. A jeden jsem našla. Ptá se pan učitel ve škole. Děti, víte, co to je gravitace? Přihlásí se Pepíček a říká, no to je taková neviditelná síla, která mě každý den nechce pustit z postele. Tak ať vás gravitace pustí do školy a můžete vstát z postele, i když se vám strašně moc nechce. A mějte se a smějte se. Hlavně se smějte úplně všemu, protože to je nejlepší recept na to, aby vám třeba někdy nebylo těžko.

0: Holky, kluci, kamarádi, máme 6 hodin a 23 minut. Doufám, že nás ještě můžete poslouchat a pokud třeba už sedíte s rodiči v autě a posloucháte nás tam, tak vám přeju šťastnou cestu a mávám. No a pokud se teprve protahujete a proloupáváte oči a zatím se jen tak jako poslepu dostáváte ke stolu se snídaní, tak vám přeju dobrou chuť a hezké probouzení a hezké vstávání. Kamarádi, dneska máme téma Albert Einstein. Myslím si, že bychom si mohli říct ještě pár zajímavostí o Albertu Einsteinovi. Vy možná znáte jeho obrázek, možná ani nevíte, že je to on, ale znáte obrázek tak trošku rozcuchaného muže s vyplazeným jazykem? Jestli už jste ho viděli, tak právě to je Albert Einstein. Einsteinův obrázek poznáme skoro okamžitě. Jak jsem říkala, měl rozcuchané vlasy, výrazný knír a často chodil oblečený poměrně jednoduše, jak se říká. Jeho vlasy se dokonce staly jedním z poznávacích znaků jeho obrázků a karikatur. Karikatura to je takový legrační obrázek, který vypichuje jenom ty nejhlavnější znaky obličeje a hlavy. Einstein se totiž příliš nezajímal o to, aby vypadal dokonale upraveně. Důležitější pro něj byla práce a přemýšlení. Einstein neměl rád zbytečné formality a některé společenské zvyklosti, takže jeho fotografie s rozcuchanými vlasy dnes zná téměř celý svět. A jedna z nejznámějších fotografií, kterou byste určitě taky mohli znát třeba i z náhodného setkání, ta vznikla v roce 1951. Jeden fotograf zachytil Einsteina s vyplazeným jazykem a bylo to proto, že Alberta Einsteina novináři fotili a on se musel natáčet, aby fotka vypadala dobře, jenomže jeden fotograf mu takhle strčil před obličej foťák právě ve chvíli, kdy byl Einstein unavený z toho pouzování a ten na něj místo úsměvu vyplázl jazyk. A tahle fotka pak obletěla celý svět a Einsteinovi se tak zalíbila, že si ji nechal zarámovat a dokonce si nechal vyrobit pár kopií pro přátele. I slavný vědec tedy někdy dokázal být pořádný šprýmař.
1: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
2: Baví vás věda nebo raději sportujete?
1: Čtete knížky, sledujete filmy?
2: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
1: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
2: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
1: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
2: Těšíme se na vás.
1: Více na webu radiojunior.cz.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte ranní restart. Já doufám, že se vám vstává úplně báječně, i když je trošičku už takový podzimní den, no trošičku úplně podzimní den, protože teďka ráno jsou teploty 5 až 10 stupňů Celsia. Přátelé, chce to fakt mikču, anebo třeba i bundu. Já už jsem si třeba dneska vzala vyšší boty a teďka úplně ráno, kdy jsem běžela do rádia, tak mě byla trošičku zima, takže moje teplá bunda vůbec nebyla špatná a naopak jsem byla velmi ráda, že jsem pěkně zabalená a zababušená do teplé bundy. Takže vy si radši bundu vezměte taky, ať nám nezmrznete. Vždycky se to dá sundat. No a vždycky se dá dozvědět něco zajímavého. Od toho tady máme teďka Katku Perglovou, která v následujících 5 minutách prozradí něco o další skvělé osobnosti.
1: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
2: Žil byl jednou jeden německý král, Konrad III. Štaufský. Možná si řeknete, že narodit se jako král vám zaručí pohodlný a klidný život. Pohodlný možná, ale klidný ani náhodou. Důkazem toho je dnešní hrdina Konrad III. Štaufský, který musel neustále někde bojovat a řešit konflikty, dokonce se vypravil na dalekou křížovou výpravu a lidé si ho nakonec pamatují hlavně kvůli tomu, že ho převezli mazané ženské. Jak to všechno bylo? Konrad Štaufský se narodil kolem roku 1093 jako syn švábského vévody Fridricha I. a Anežky, dcery císaře Jindřicha IV. Postupně stoupal v politickém žebříčku, až byl nakonec zvolen německým králem. To se ale moc nelíbilo mocnému rodu Velfů a následoval spor, který pak ovlivnil dějiny tehdejší svaté říše římské. Než se ale dostaneme k těmhle velkým dějinným událostem, povyprávím vám jednu roztomilou příhodu, která s nenávistí mezi rody Štaufů a Velfů souvisí. Jejich handrkování přešlo v bitvu o hrad Weinsberg. Konrád tento hrad obléhal a přívrženci Velfů ho bránili. Na Konrádovo vojsko však neměli a tak se mu nakonec hrad vzdal. Tolik hovoří doložitelná fakta. To by ale nebylo až tak zajímavé jako to, co údajně podle legend následovalo. Král se rozhodl potrestat obránce a rozkázal popravit všechny obyvatele mužského pohlaví. Ženy mohly z Weinsbergu odejít a Konrád jim dokonce milostivě povolil vzít si tolik věcí, co unesou. Ale to podcenil ženskou vynalézavost a věrnost. Místo šperků, oblečení a dalšího majetku si mazané ženy vybrali něco úplně jiného. To nejcennější, co měli. Své manžele, syny, bratry. Král a jeho druhové museli být v šoku, když viděli to zvláštní procesí, které sestupovalo z hradu. Každá žena nesla na zádech muže. A nemysleli přitom prý jen na sebe. Když žena neměla na hradě žádného vlastního příbuzného, pomohla odnést muže některé ze starších nebo slabších sousedek. Někteří členové panovníkovy družiny se prý vztekali, že to je podvod a musí se jim to zarazit. A tehdy se Konrád ukázal jako formát. Statečnost a lstivost žen ho natolik pobavila i dojala, že se rozhodl dodržet své královské slovo a všichni byli volní. Do historie tahle událost vstoupila jako legenda o věrných manželkách z Weinsbergu. Daleko vážnější chvilky náš hrdina zažil během druhé křížové výpravy. To bylo válečné tažení, během kterého vojska z různých království Evropy putovala bojovat až na Blízký východ, kde ležela svatá země a město Jeruzalém. Název křížová výprava neznamená, že by vojska bloudila křížem krážem, ale odvozuje se od kříže, symbolu křesťanství. Proto se také účastníkům této výpravy říká křižáci. Město Jeruzalém je z náboženských důvodů důležité jak pro křesťany, tak pro muslimy. Evropští králové a církevní představitelé ve svaté zemi vedli boje s místními muslimskými vládci už během první křížové výpravy, asi 50 let předtím, než se tam vypravila druhá křížová výprava, ve které byl i Konrád. Jedním z cílů výpravy bylo pomoci křesťanům udržet nebo znovu dobít území, která muslimové mezitím za těch 50 let získali zpět. Těžko se totiž udržují dobytá města, která leží tisíce kilometrů daleko od vaší země. Zvlášť v době, kdy nebyly vlaky, auta ani letadla. Samozřejmě, že za křížovými výpravami nebyly jen vznešené náboženské důvody, ale také docela přízemní touha po moci a zisku. Konrádovi se to však vůbec, ale vůbec nevyplatilo. Jeho vojsko mělo ohromné ztráty a on sám onemocnil. Když křižáci utrpěli zdrcující porážku při obléhání města Damašek, poznal německý král, že by měl hodit ručník do ringu a vrátit se domů. Tam ještě pár let vládl a pak zemřel. Za svého následníka však neurčil vlastního mladého syna, ale zkušeného synovce, za jehož vlády vyvrcholil spor Velfů a Štaufů. Do dějin vstoupil jako Fridrich I. Barbarossa, neboli Rudovous, kvůli svým zrzavým vousům. Na rozdíl od Konráda se mu povedlo stát i císařem svaté říše římské a jedním z nejvýznamnějších středověkých panovníků historie. Ale to už je zase jiný příběh. My jsme si hlavně chtěli povědět, jak drsného krále pobavila ženská důvtipnost. Historie hold přeje mazaným dámám.
1: Pracovní listy a další díly Žily byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

Taky kluci kamarádi, máme 6 hodin a 39 minut, teda když chviličku počkáme, asi tak 10 sekund. No já si tak říkám, že 10 sekund může být pořádně dlouhých a někdy je to ohromně rychlá chvilička. Přesně jako v teorii relativity, o které si dneska tak trošku povídáme, protože dnes máme téma Albert Einstein, jelikož 25. září kdysi dávno německý časopis publikoval článek o tom, že existuje teorie relativity. A tak dneska probíráme Alberta Einsteina, budeme si ho probírat i nadále, ale nesmíme zapomenout ani na Jaroslava Ježka. Protože přesně před 120 lety se Jaroslav Ježek narodil. A Jaroslav Ježek je velmi důležitý člověk, velmi důležitá postava naší kulturní scény, naší hudební scény. Kdybyste třeba znali písničku Život je jen náhoda, kterou bychom si vlastně mohli klidně pustit, tak určitě budete vědět, kdo ji složil. Teď už víte, že Jaroslav Ježek. A já tu písničku teďka najdu, protože mě to teďka napadlo a myslím si, že by to asi chtělo, abychom si tu píseň pustili. Zpívá ji obrovská spousta lidí a abych pravdu řekla, nedokážu teďka najít úplně nejlepší verzi, ale co třeba si pustit tu, kterou zpívá Tereza Kendlová a její tatínek Ladislav Kendl.

0: jedna z mnoha, asi tak ze stovky v různých verzí, kterou v Českém rozhlase máme. Co se týče písničky Život je jen náhoda, tohle zpívá Tereza Kendlová a její tatínek Ladislav. No a myslím si, že je to trošičku netradiční, ale vůbec to nevadí. Holky a kluci, v historické budově Národního muzea v Praze si můžete prohlédnout malou výstavu připomínající jméno právě velkého muže Jaroslava Ježka. A dnes je to 120 let, co se narodil. Písničky Tmavomodrý svět, Tři strážníci a třeba i Stonožka, to jsou názvy skladeb, které vytvořil Jaroslav Ježek, hudebník, skladatel, klavírista. A připomíná to i nová výstava v Pražském národním muzeu, na které natáčel člen Dismanova rozhlasového dětského souboru, 14-letý Fabián Michael Mareš.
1: To, že Ježek je známý hudební skladatel, na vernisáži zněla Ježkova hudba. Ve dvoraně Národního muzea bylo hodně lidí a poslouchali orchestry Ježkovy stopy.
2: Já mám Tmavomodrý svět, no.
3: Já mám rád písničky Jaroslava Ježka, respektive melodie Jaroslava Ježka, které mají jiný text, než my známe z Osvobozeného divadla, takže Voskovce Vericha mají, ale mají takzvané válečné texty. A jsou to třeba písničky Byla jednou jedna myš, řvala jako lev, já jsem vůdce světe, slyš, já mám čistou krev.
4: Nedávno jsem si oblíbila Stonožku, protože já mám ráda zvířata, tak proto jsem si vybrala tu Stonožku.
1: V publiku seděla i kurátorka výstavy Veronika Gašparová a i ta mi řekla, jaké písně má ráda. Také jsem se jí zeptal, proč se výstava jmenuje Tmavomodrý svět.
4: Tmavomodrý svět vlastně znamená i písničku, kterou složil Ježek, Voskovec a Verich v Brně, kdy měli vytvořit teda blues a přemýšleli, jaké blues vytvořit. No a tak přemýšleli o textu, o melodii a najednou z toho zrostla vzájemná spolupráce, že prvně třeba vznikla jedna věta, pak vznikla melodie a najednou druhá melodická linie a na to pak text navázal, takže vlastně tahle ta písnička, která vznikla v tom Brně, tak vlastně Ježkovi se nejenom líbila, ale ona vlastně definovala celý jeho život.
1: Kvůli šedému zákalu Ježek viděl jen na jedno oko a to slabě. Spolu s Voskovcem a Verichem tvořili nerozlučnou trojici a byli velkými kamarády. Zemřel ve 35 letech na chronické selhání ledvin.
0: Tak to byla moc pěkná reportáž z vernisáže, tedy z otevření výstavy. A víte co, byla tam řeč o Stonožce. To je velmi slavná písnička, kterou právě složila trojice Jaroslav Ježek, Voskovec a Verich, tedy Jiří Voskovec a Jan Verich. A teďka bychom si mohli dát Jiřího Korna, protože ten zaspíval krásně Stonožku.

To byla krásná písnička Stonožka, kterou složil Jaroslav Ježek. Tak, a my jsme si už o něm dneska řekli lecos. V dalších minutách a v další hodině si budeme zase povídat zpátky o Albertu Einsteinovi a bude to velmi zajímavé, protože si budu telefonovat s panem profesorem Jiřím Podolským, který vyučuje na Matematicko-fyzikální fakultě v Praze, a zeptám se třeba, kdo to byl podle něho Albert Einstein a proč je dodnes tak slavný. Ale možná se dozvíme i o tom, jaký byl Albert Einstein jako kluk, o co se zajímal. A myslím si, že důležité je, proč se o tohohle slavného fyzika zajímáme i dneska, když už je to opravdu hodně let, co to všechno vymyslel. Jak to, že ta jeho teorie pořád platí, ale to nám určitě řekne pan profesor Jiří Podolský z Matematicko-fyzikální fakulty v Praze a to bude za půl hodinky.

holky, kluci, posloucháte ranní restart a za pár minutek tady budou zprávy a taky soutěž, tak si to nenechte ujít. Máme 6 hodin a 52 minut. Od mikrofonu zdraví Jana Richterová.

0: Víte o písničkách, které by v hitparádě Rádia Junior rozhodně neměly chybět? Tak nám pošlete tip na novinku a ještě za to vyhrajte krásné ceny od hvězd z našeho žebříčku. Jak na to? Až budete hlasovat pro svůj oblíbený hit na webu radiojunior.cz, tak vedle článku s hlasováním najdete i formulář nazvaný Pošli nám tip. Ten vyplňte. Já a hudební dramaturg Rádia Junior se na vaše tipy vždycky děsně moc těšíme. Jen si dávejte pozor, aby to skutečně byly novinky, tedy písničky maximálně jeden rok staré. A jak poznáte, jestli jste vyhráli? Který typ zvítězil, vždy hlásím hned na začátku hitparády Rádia Junior, když představuju novinky. Tak určitě poslouchejte každou sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne, anebo kdykoliv na webu radiojunior.cz. A aby toho nebylo málo, můžete vždycky zkusit štěstí i v další soutěži, takzvané postřehovce, ve které si ověříte, jak pozorně posloucháte naší hitpošku. Tak vám držíme palce. Ahoj!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Janou Richterovou.
1: Dobré ráno, krásné ráno, holky a kluci. Máme tady pátek 25. září, přesně 7 hodin ráno a od mikrofonu Rádia Junior vás zdraví Jana Richterová. Je tady ranní restart, tak doufám, že váš mozek už se restartoval, tělo taky, už jste se protáhli, už vstáváte, už třeba snídáte, anebo hledáte už 20 minut tu druhou ponožku, kterou nemůžete najít, ať už děláte cokoliv. Tak v této hodince nás budou čekat zprávy, potom tady bude soutěž a já mám dneska úžasnou cenu. Mám tady pro vás knižní novinku od Petra Huga Šlika a tu knižní novinku, první díl nové série Útulek záhad, do soutěže věnovalo nakladatelství Albatros Media. Na to si ale musíme chviličku počkat. Bude taky telefonát s panem profesorem, který nám prozradí nějaké zajímavosti o Albertu Einsteinovi. Takže pan profesor Jiří Podolský z Matematicko-fyzikální fakulty v Praze nám určitě za 20 minut prozradí nejednu zajímavost. Já si myslím ale, že teďka musíme začít těmi zprávami.
0: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: Před 66 miliony lety si největší známý Tyrannosaurus Rex zlomil žebro. Vědci teď fosílii zkoumají pomocí neutronového a rentgenového skenování a objevili uvnitř kosti síť krevních cév, která se vytvořila při hojení. Je to vzácný důkaz toho, jak se tělo dinosaurů dokázalo opravovat a zároveň nám to pomáhá víc pochopit dinosaurí život. Indriové vzácní lemuři z Madagaskaru používají při zpěvu podobný trik jako operní pěvci. Když chtějí zaspívat vysoké tóny, změní tvar tlamy tak, aby se jejich hlas nesl hustým pralesem co nejdále. Výzkumníci to potvrdili sledováním 19 indriů a analýzou 83 nahrávek. Zpěv tohoto druhu lemurů neslouží jen k vymezení teritoria, ale i k tomu, aby spolu členové skupiny zůstali v kontaktu. A něco o počasí. Dnes máme zataženo a je chladněji. Ráno kolem 5 až 10 stupňů Celsia. Během odpoledne teploty vystoupí přibližně na 15 až 16 stupňů. Místy se může objevit slabý déšť. Jinými slovy, bude to den spíš na bundu než na tričko a deštník nebo pláštěnka se můžou hodit.

0: Přátelé, já si tak říkám, že za chviličku by to chtělo soutěž. Co říkáte? Chcete soutěž o tajemný zvuk už teďka? Chci vás slyšet. Ano? Tak jestli ano, tak jdeme do toho. Máme tady nádhernou knížku, kterou napsal Petr Hugo Šlik. Jmenuje se Útulek záhad a knižní novinku, první díl nové série Útulek záhad, do soutěže věnovalo nakladatelství Albatros Media. Takže přátelé, číslo určitě znáte, je to 800 199 199.
1: Tajemný zvuk.
0: Tak přeneseme se někam na venkov a co pak tohle je?

0: Tak a já jsem vzala jeden telefon. Halo, halo, kdo pak je tam? Tady Jana.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, tady Jana, kdo je tam?
1: Jolanka.
0: Johanka? Tak ahoj.
1: Jolanka.
0: Jolanka, ahoj Jolanko. Tak co to je za zvuk?
1: Nějaká pila.
0: Výborně, je to pila. Jestli pak tušíš, tak to byl potlesk pro tebe, gratuluju. Jestli pak tušíš, jak se téhleté pile taky říká, je to elektrická nebo ruční?
1: Asi taková ta ruční.
0: Ruční, myslíš, že to byla ruční?
1: Ne, elektrická.
0: No, taky co ti zbývá, že jo, to byla ta druhá možnost. Říká se tomu cirkulárka, ale gratuluju, řekla si slovo pila a to mě úplně stačí. Tak Jolanko, co tě dneska hezkého čeká?
1: Balet.
0: Balet, baletíš? A už třeba i vystupuješ? Jak dlouho chodíš do baletu?
1: 6. rokem.
0: Tak to už určitě něco hezkého umíš, viď?
1: Mm-hmm. My jakoby každý rok máme v divadle shrnutí roku.
0: Tak to je paráda. Já teda za tebou slyším rádio, tak trošičku teďka vlastně slyším sama sebe v takovém zpoždění. Taky to trošičku náročné. A pověz mi, co děláš úplně nejradši na světě?
1: Asi čtu.
0: Čtení? No tak to mám z toho radost, protože ta knížka, která tady přede mnou leží, Útulek záhad, se ti určitě bude líbit. Čteš ráda i tajemné příběhy?
1: Jo, ráda. Teď zrovna čtu třeba Foglara.
0: Je, ale to jsi mě teďka udělala velkou radost, protože já jsem slyšela, že Foglara už dneska nikdo nečte. Jakou knížku od něho máš?
1: Teď čtu Stínadla se bouří.
0: To je naprosto boží knížka, viď?
1: Jo, já jakoby mám tu sérii 3 v jednom, takže mám to ještě po tátovi, takže to je...
0: Yeah. Jolanko, udělala jsi mi neskutečnou obrovskou radost, protože když člověk čte, tak zaprvé to rozvíjí slovní zásobu, ale hlavně je to úžasná zábava. A Foglarovky já jsem taky hltela a milovala jsem to a zrovna Stínadla se bouří. Já jsem nemohla od toho odejít a vždycky, když třeba končila škola, tak já už jsem měla otevřenou knížku ještě dřív, než zazvonilo, protože jsem to prostě potřebovala dočíst. Máš to podobně?
1: Já jsem takový člověk, který čte 2 knihy najednou, že toho Foglara mám jakoby v postele, ale taky se vždycky těším do postele, když ho vlastně budu číst večer. No.
0: Tak to je hezké slyšet. Jolanko, prosím tě, přeju ti nádherný den, ale nepokládej telefon, protože od tebe budu potřebovat adresu, abychom ti mohli knížku Petra Huga Šlika Útulek záhad poslat poštou. Tak jenom teďka do vysílání. Jo, počkat, dám ti vybrat písničku. Chceš nějakou speciální písničku?
1: Tak možná Neříkej, co má se stát.
0: Neříkej, co má se stát. Já to zkusím najít, co má se stát. To je takhle fofr. Výborně, našla jsem to. Jsem dobrá. Tak, Jolanko, do vysílání si řekneme ahoj. Tak 3, 2, 1, teď.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

Holky, kluci, kamarádi, posloucháte ranní restart. Máme 7 hodin a necelých 14 minutek. Vidíte, já se vždycky trefím o pár sekund dopředu, takže když chvíli počkáme, 14 minut po 7 hodině bude právě teď. Je 7 hodin a 14 minut. Přátelé, je pátek a to je úplně ta nejlepší věc, kterou můžete prožít, když se těšíte na víkend. Ale já vím, že vy se těšíte i do školy a že vás škola baví, alespoň většinou, jak jsem se tak dozvěděla. Dneska se dozvíme něco, co se vám třeba i ve škole může hodit, protože si povídáme o Albertu Einsteinovi a to byl slavný fyzik, který objevil nebo formuloval teorii relativity. Co to je a co znamená ten slavný vzorec E rovná se MC na druhou, který můžete vidět na tričku nebo někde různě napsaný, protože je to vlastně taková nejpopulárnější rovnice. Tak co to znamená, to nám za chviličku prozradí pan profesor Jiří Podolský, který vyučuje na Matematicko-fyzikální fakultě v Praze. Tyhle ty věci jsou hodně složité, ale je důležité si o nich povídat a vědět o nich aspoň trošku něco, protože to se vám potom zvětší rozhledy a když pak něco třeba zajímavého uvidíte, tak se vám to všechno propojí. A my se budeme s panem profesorem Jiřím Podolským propojovat už za 5 minutek. Run!

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte ranní restart. Máme 7 hodin a 18 minut. Přesně teď. No a já si tak říkám, že o maličkou chvíli dřív si budeme povídat s panem profesorem Jiřím Podolským z Matematicko-fyzikální fakulty v Praze, abychom na to měli víc času, protože téma, které budeme probírat, by se dalo probírat mnoho let. Dobré ráno, pane profesore.
1: Dobrý den, děkuji moc za pozvání k vám do vysílání.
0: My jsme rádi, že jste takhle ráno přijal. Jste ranní ptáče nebo ne?
1: No ani moc ne.
0: Takže jsem ráda, že jste se takhle uvolil.
1: Ne, podařilo se mi stát, je to v pohodě.
0: Výborně, výborně. Pane profesore, kdo vlastně byl Albert Einstein a proč je dodnes tak slavný?

0: No, Einstein, no, to se dá říct vlastně jednoduše. To byl opravdu geniální vědec. Aby řekl, že určitě to byl největší fyzik všech dob.
1: A
0: asi tak zhruba před 100 lety nám objevil spoustu věcí o světě kolem nás, o vesmíru, o tom, jak funguje. A hlavně on přišel s teoriemi, který dodnes nikdo nepřekonal a který nám skvěle fungují.
1: A co to vlastně znamená, když se řekne slovo teorie?
0: No, teorie. To musíte vymyslet jakýsi písmenka, napsat nějaké rovnice a těma popisujete ale reálný svět. Jo? Takže máme nějaké rovnice a ty nám říkají, jak měřit různé veličiny kolem nás, jako vzdálenosti, čas, rychlosti a tak dále. A ty teorie jako nám popisují, co se bude dít a my dáme nějakou předpověď a my to změříme a ono to funguje.
1: Ale předpokládám, že když se řekne teorie, že to není jenom, že si někdo něco vymyslí, ale musí se na tom taky trošku shodnout i ostatní vědci.
0: No právě, no, samozřejmě, jako teorie je univerzální věc a my musíme ověřovat různými experimenty, pokusy, pozorováním, koukáním se v laboratořích do vesmíru a musí to být jako shoda všech lidí, co žijou dneska na Zemi, kteří jsou vědci, že se na něčem shodnou. A samozřejmě časem ta teorie překoná na něčem, může být trochu vylepšena třeba, no ale zase na to musí být shoda, musí proto být nějaký důvod, že vysvětlíme něco víc a něco lépe.
1: Mm-hmm. Albert Einstein vyslovil teorii, nebo vytvořil teorii, která dodnes překonaná nebyla, ale pojďme se podívat na malého Alberta. Jaký byl, jaký, jako kluk, o co se třeba zajímal?
0: No, zajímal se o všechno, byl hodně zvídavý, to se jako ví, to se v jeho životopisech. Například on vzpomínal, že když byl ještě mladý, tak dostal do tatínka kompas. A naprosto ho fascinovalo, že ta střelka míří pořád stejným směrem. A tatínek, který se zajímal o elektřinu, protože vyráběl různé přístroje, tak mu vysvětlil, že za to může jako magnetická síla, taková neviditelná věc, říkáte mi tomu magnetické pole, a to vytváří země kolem sebe. Ale možná i kvůli tomuhle prvnímu objevu, že jo, který učinil pomocí kompasu, tak se stal asi fyzikem, protože chtěl pochopit, jaký všechny skryté síly ovládají svět a postupně vymyslel právě i nějaké vzorce, teorie pro to, jak ty síly fungují a jak nás ovládají. No ale abych zase mluvil trošku opačně, jo, zdá se, že ve škole prý nebyl moc dobrý žák, no, ale možná taky proto, že asi neměl dobré učitele, které by ho zaujali. Jako ví se, že ho vůbec nebavilo učit se naspaměť, jo, různý poučky a datumy a tak. On chtěl sám věci poznat a porozumět. Nejvíc ho právě přitahovala fyzika, že abych se vrátil té vaší otázce. Co je to fyzika? To je vlastně věda o pohybech, jo. O gravitaci právě, o elektřině, magnetismu, ale taky o tom, co je teplo a energie a taky o světle. A dneska taky k tomu přidáváme poznání atomů a atomových jader a elementárních částic, no ale právě k tomuhle všemu přispěl Einstein před těma stolety hodně.
1: A je pravda, že si Albert Einstein rád představoval věci jako obrázky v hlavě, že třeba přemýšlel, co by se stalo, kdyby jel vedle paprsku světla?
0: Ano, ano, přesně tak. Tohle opak dovedlo k té speciální teorii relativity. On si uvědomil, že kdyby letěl s paprskem světla, tak se pro něj čas zastaví, což je divná věc. On zjistil, že čas není univerzální, že netiká všem pořád stejně. A právě tenhle ten takzvaný myšlenkový experiment ho dovedl k tomu, že si uvědomil, že rychlost pro světlo vlastně neplatí vůbec čas, že čas se tu zastaví, protože světlo je vůbec to, ten maximální rychlost, jo, prostě světlo je to nejrychlejší, co se může jako ve světě pohybovat a pro tuhle tu největší rychlost se čas zastaví a proto ji vlastně nelze překročit, to je takový rychlostní limit ve vesmíru, no, maximální.
1: Uhum. A v roce 1905 představil Albert Einstein ten slavný vzorec E rovná se MC na druhou. Já vím, že se to píše na trička, píše se to na plakáty a vlastně tomu pořádně nikdo nerozumí, co nám, dalo by se říct jednoduše, co nám ten vzorec říká.
0: No říká, tenhle ten vzoreček je zrovna ten nejdružší z nich, ale z Einsteinových, ale on je vlastně nejdůležitější, jak vám za chvíličku vysvětlím. Tenhle vzorečet je vlastně docela jednoduché. Jo. Tak nalevo je to písmenko velké E. Jo. To je ve fyzice zkrátka pro energii. Co je to energie? To je taková nějaká užitečná práce. Třeba ta, co vyrábí motor v autě, že, abychom se rozjeli, anebo v letadle, nebo v raketě, aby se vznesli. Že. Tak ten motor musí vydat nějakou energii. A nebo tak může být teplo, abychom se prostě pohřáli, nebo abychom si udělali čaj, jako já teďka před chvíličkou. Jo. A to je všechno jako energie. A tady je na levý straně těch rovnic. A pak je tam to rovná se, jo? A pak je tam M-ko. M-ko to je univerzální zkratka, že jo, z mass, z anglického mass, nebo materie, chcete-li z latiny, tak to M znamená hmotnost nějakého tělesa. Každý těles má nějakou hmotnost a to můžete zjistit tím, že to zvážíte, v kilogramech se to dělá, jo? Tak to je to M. Takže E je M a teď je tam to C na druhou. To na druhou je taková dvojka nahoře, taková divná věc. To znamená mocněna. To je druhá mocněna. To je prostě jenom zkratka pro C krát C. A teď co je toto C? C to je symbol, který označuje právě tu rychlost světla, tu maximální možnou rychlost, jo? Kterým se něco ve světě může pohybovat. Ale to je obrovský číslo. Jo? Představte si, že světlo doletí za jedinou sekundu, za sekundu, ze Země až na Měsíc. Jo? Takže C je fakt obrovský číslo. A teď je to tam C krát C. Takže to je naprosto gigantický, nepředstavitelný číslo. No a teď ten Einstein říká, vezměte toto gigantický číslo a přenásobte tím ten jeden kilogram obyčejných hmoty a dostanete, kolik energie v tom je. To je šílená energie, jo? Takže on nám vlastně řekl, že v každém kousku hmoty, co je kolem nás, je skrytý někde vevnitř obrovský množství energie. A právě díky tomu například svítějí hvězdy a naše sluníčko a to třeba celý miliardy let, jo? Takže on poprvé objevil, jako vlastně proč svítějí hvězdy, no uplatňuje se tam tahle ta rovnice, že se hmotnost přeměňuje na energie, jo? Ale taky to funguje v těch našich jaderných elektrárnách, že jo? V Dukovanech a v Temelíně. A ty nám už dodávají téměř polovinu veškeré elektrické energie, takže vidíte, že ta rovnice není jenom tak jako abstraktní teorie, ale že má velký praktický význam a že nám umožňuje tady fungovat moderní civilizaci.
1: Do té doby vlastně nikoho nenapadlo, že v každém kousíčku hmoty je tolik energie. Jak to napadlo Einsteina?
0: No, napadlo. Tak tohle bylo zase docela složitý naopak. Jo? Jako v tom roce 1905 na jaře Einstein objevil takzvanou speciální teorii relativity. Přišel právě na to, že čas neplyne úplně stejně, tak například, když letí s tím světlem, tak se úplně zastaví. A taky, že se neschodnou lidé, když se vůči sobě pohybují nějakou rychlostí, na vzdálenostech. Jo? Takže prostor a čas, jak se tomu říká, nejsou absolutní a záleží na tom, kdo se na ně dívá, kdo je měří a to je právě ta relativita. No? Ale tyhle ty divné věci fakt existují, vypadá to dost podivně, ale fakt jsou a máme dneska ověření. A běžně je používáme. Tak třeba možná jste slyšeli, že v Ženevě je urychlovač v CERNu, kde se objevují nové částice, třeba ten Higgsův bozon a tak dále, tak tam se ta rovnice neustále uplatňuje a ta teorie relativity jako tam funguje. Ale taky, a to možná lidi běžně nevědí, když jedete třeba v autě nebo máte mobil a používáte navigační systémy jako GPSky a Galileo a tak, tak tam se musí počítat ty efekty té teorie relativity. Bez ní by ten navigační systém přestal za pár hodin úplně fungovat a vůbec by nám nedával smysluplný výsledky. Takže zase vidíte teorie, ty rovnice dávají praktické důsledky pro náš každodenní život. No a právě, abych se vrátil k té vaší otázce, když Einstein v roce 1905 tuhle teorii vymyslel, tu speciální relativitu, tak si právě uvědomil, odvodil z ní, že z toho plyne ten vzoreček E je MC na druhou.
1: Mm-hmm. No, mě teďka napadá, že já vím, že to s tím úplně nesouvisí, ale vnímání času může být různé, protože když se člověk nemůže dočkat konce školní hodiny, tak to utíká pomalu.
0: Ano, to všichni známe, to je taková ta relativita, to je taková psychologická relativita, jo, jako, že se nám něco líbí nebo nelíbí, no, ale podstatné na tom je, že ty objektivně fyzikálně měřený čas se opravdu mění, jo, třeba když dáte hodiny na strop a stejný hodiny na podlahu, tak oni půjdou různým tempem, jo. Dneska se dá prostě fakt běžně ověřit i něčím, co se dá běžně koupit. Zajímavá věc, že jo? Překvapivá.
1: To rozhodně, ale asi to bude velmi malinkatý rozdíl. Ovšem...
0: Maličký, samozřejmě, ano, ano. Ale je.
1: Jasně. Albert Einstein ale nepřišel jenom na tohle. Dalo by se třeba stručně vyjmenovat, co dalšího objevil?
0: No, pomáhal nám budovat kvantovou teorii. To je taková jako teorie, která nám popisuje ten divný mikrosvět těch částic a různý pravděpodobnosti a Schrödingerova rovnice a možná se slyšela Schrödingerova kočka a tak. Tak on byl kdysi praotcem tady této teorie, ale vymyslel možná ještě důležitější věc a to je, že pochopil, co je gravitace. No, právě jako. Takže jak jsem říkal, prostor, čas, gravitace, rychlost světla, tak tohle to byla ta jeho doména. Takže on přišel na to, že gravitace není kupodivu nějaká síla, jo, jak si myslíme, ale je to zakřivení prostoročasu. To je úplně divný slovo, co to je prostoročas. To je spojení prostoročas dohromady a navíc jsou jakoby deformovaný jako těžkýma objektama, jako třeba slunce nebo země. Jo. Prostě on si uvědomil, že to, co nazýváme gravitace, je jako jenom taková pokřivená geometrie prostoru a chod času, jako když je tam přítomná nějaká hmota. No? A díky tomuhle zakřivení prostoru času kolem nich právě obíhají jiný tělesa. Třeba měsíc kolem Země, nebo Země kolem Slunce a tak dále. Tohle zní úplně bláznivě. Takže tahle ta teorie, o které teď mluvím, ta jeho teorie gravitace, ta se nazývá obecná teorie relativity, jo? A ona je matematicky fakt dost složitá, takže i jemu, který byl genius, trval 10 let, než ji objevil a dokončil. To bylo až v roce 1915, to byl v Berlíně, jo. A nás fakt může těšit, že na ní hodně pracoval, už když byl profesorem na univerzitě tady v Praze. To bylo v roce 1911 až 12, jo. A třeba už tehdy zjistil, že slunce a měsíc ohýbají paprsky světla, ty paprsky, co letí blízko nich. A tohle můžeme pozorovat a měřit pečlivě třeba při zatměních. Třeba tom, co jsme všichni nedávno zažili v létě.
1: Mm-hmm. A já si tak říkám, že o Einsteinovi byste tady mohl povídat asi tak 2 roky a ještě by nebyl konec.
0: No, Albert... taky by záleželo na tom, kdo by se na to díval. Někdo by to viděl rychle a někdo nebo slyšel krátce nebo dlouze, protože ten čas je relativní, že?
1: Jasně, ve vztahu k pozorovateli, je to tak?
0: Ano, pozorovateli a pozorovatelce, samozřejmě, ano.
1: Mm-hmm. Pane profesore, mě je trošku líto, že teďka na ten čas utekl velmi rychle.
0: Ano, ano.
1: Vy jste prozradil, že Albert Einstein byl i v Praze. Já si myslím, že bychom si o tom někdy mohli na Rádiu Junior určitě s vámi říct něco víc. Takže ano, budu ráda, když si pak ještě, až položíme telefon ve vysílání, něco řekneme. Ale co na závěr dodat o Einsteinovi?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. No já nevím, já bych vlastně řekl, že Einstein byl fakt genius, jo. Ale současně to byl pořád ten malej kluk, co ho fascinoval kompas, jo. Jako, já bych možná řekl, je takový citát o tom, že Einstein o sobě říkal, že nemá vůbec žádný výjimečný nadání, ale že je velmi, velmi zvědavý. Že nedělá nic jiného, než že si klade otázky, jo, stejně jako my všichni ostatní, a že to je fakt to nejdůležitější ze všeho, takže může to dělat každý. Takže já bych tomu za sebe dodal opravdu, buďme zvídaví, kladme si otázky, je to fakt krásný, pořád něco objevujete, něco novýho a je to strašně zajímavý. Tak děkuju, že jste mě zavolali a povídali jsme si spolu Einsteinovi.
1: Já vám děkuju, že jste takhle ráno s námi vstával a že jste byl v ranním restartu a vy taky buďte stále zvědaví a mějte
0: ano,
1: se dobře.
0: Ano, to právě jsem. Děkuju moc.
1: Já taky děkuju, hezký den přeju, holky a kluci, to byl pan profesor Jiří Podolský z Matematicko-fyzikální fakulty.
0: Ať se vám ve škole líbí. Mějte se pěkně.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Zvídavky a zvídavci, moc vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu. Pojďme se rovnou vrhnout na tu dnešní zajímavost. Cibule je důležitou ingrediencí při přípravě mnoha jídel. Nechybí v žádné kuchyni. Navíc je plná zdravých látek a vitamínů. Průměrný Čech ročně spořádá asi 10 kg cibule. Není divu, většina receptů totiž začíná větou: nakrájejte cibulku nadrobno. A tady přichází ten kámen úrazu. Při krájení cibule se nám totiž zalíjí oči slzami. Někdy pro samé slzy ani na krájení nevidíme. Proč k tomu ale dochází? Rostliny si z půdy berou různé živiny, třeba vodík, kyslík, vápník, zinek a další. A konkrétně cibule čerpá z půdy hojně sirné složky. Samozřejmě je jich pak plná a když dojde na její krájení, naruší se buňky v plodině a látky, které jsou normálně v cibuli oddělené, spolu začnou reagovat. Výsledkem reakce je takzvaný propantial S-oxid. Tato chemická látka je vlastně pro cibuli takovou obranou. Chrání zeleninu před škůdci, tedy před mikroby a živočichy. Jedním z těch živočichů jsme vlastně i my. Když se totiž rozruší povrch cibule, nestálá chemikálie se rychle vypaří a změní se na dráždivý plyn, který si najde cestu k našim očím. V oku se setká s tekutinou, která udržuje oči vlhké a chrání duhovku. Změní se na kyselinu sulfonovou, začne dráždit senzorické nervy v našem oku a my cítíme nepříjemné pálení. To nás přiměje k slzám. Oko totiž začne kyselinu pomocí slz vyplavovat. Ne všechny cibule nás ale dráždí stejně. Neví se přesně, proč jsou některé odrůdy snesitelnější než jiné. Nejpravděpodobnější teorie naznačuje, že záleží na množství sirných složek, které cibule absorbuje z půdy, kde roste. Čím je obsah síry v půdě vyšší, tím více pak slzíme. Může také záležet na čerstvosti cibule. Na závěr ještě pár triků, jak se slzám při krájení cibule vyhnout. Můžete krájet v potápěčských brýlích, které zakrývají oči i nos, nebo zkusit brýle lyžařské, pak budete chráněni, nebo můžete zkusit trik se žvýkáním chleba při krájení. Zde by mělo jít o ošálení naší psychiky. Nemyslíme na slzení, protože se soustředíme na žvýkání a oči nás budou pálit méně. Radí se také dát cibuli na pár minut do mrazáku nebo krájet u větráku. Pomoci by měla i studená voda. Látky v cibuli reagují s vodou, takže se tolik nedostane k našim očím. Schlazením se zase zmírní látkové reakce probíhající v cibuli. Dále je tu trik šéfkuchařů, který souvisí se správným odkrojením spodní části cibule. Tam je totiž nejvíce složek, které nás dráždí. Tato část by se neměla odkrojit vodorovně. Nožem se musí zajet šikmo do hloubky a odstranit část ve tvaru kužele. Zbytek cibule se pak oloupe a nakrájí tak, že spodní část, kde jsme udělali otvor, stále stojí na prkínku, aby se zbylé plyny nepřenášely. Dejte vědět, jestli máte některý trik vyzkoušený a funguje. Holky a kluci, pokud chcete o tom, proč pláčeme při krájení cibule, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

Posloucháte ranní restart a máme 7 hodin a 40 minut. Jestli máte ještě chviličku čas, tak zůstaňte s Rádiem Junior. Pokud se třeba učíte od 8:30, od 9:00, tak máte spoustu času. A třeba si můžete poslechnout pohádku, která bude na Rádiu Junior po 8 hodině. Ale teď tady mám ještě jednu malou zajímavost o Albertu Einsteinovi. Protože pan profesor Podolský říkal spoustu věcí, a taky, jak přemýšlel Albert Einstein, co všechno vymyslel, na co přišel, že se pořád ptal, že byl zvídavý a zvědavý. Ale co tady dneska nepadlo, že Albert Einstein nebyl jenom milovníkem fyziky, ale také velmi rád hrál na housle. Na housle se začal učit už jako dítě a hudba ho provázela celý život. Když měl problém s nějakou vědeckou otázkou, někdy si zahrál a přitom přemýšlel, a třeba něco vymyslel. Hudbu měl Einstein rád především proto, že mu přinášela radost a pomáhala mu odpočinout si od práce. Říká se, že rád hrával například Mozartovy skladby. Einstein dokonce někdy rád hrával společně s dalšími hudebníky v takovém malém orchestru a hudba pro něj tedy nebyla jenom obyčejným koníčkem, ale součástí každodenního života. A je hezké si připomenout, že i jeden z nejslavnějších fyziků na světě měl něco, co dělal prostě pro radost.

0: Bubákové poklady.
1: Královna koloběžka, bubáci a hastrmani,
0: zlatovláska, sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Ahoj. Víte o písničkách, které by v hitparádě Rádia Junior rozhodně neměly chybět? Tak nám pošlete tip na novinku a ještě za to vyhrajte krásné ceny od hvězd z našeho žebříčku. Jak na to? Až budete hlasovat pro svůj oblíbený hit na webu radiojunior.cz, tak vedle článku s hlasováním najdete i formulář nazvaný Pošli nám tip. Ten vyplňte. Já a hudební dramaturg Rádia Junior se na vaše tipy vždycky děsně moc těšíme. Jen si dávejte pozor, aby to skutečně byly novinky, tedy písničky maximálně jeden rok staré. A jak poznáte, jestli jste vyhráli? Který typ zvítězil, vždy hlásím hned na začátku hitparády Rádia Junior, když představuju novinky. Tak určitě poslouchejte každou sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne, anebo kdykoliv na webu radiojunior.cz. A aby toho nebylo málo, můžete vždycky zkusit štěstí i v další soutěži, takzvané postřehovce, ve které si ověříte, jak pozorně posloucháte naší hitpošku. Tak vám držíme palce. Ahoj!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

Holky a kluci, nám se blíží 8. hodina raní, je za 10 minut 8 a já si tak říkám, že jestli jdete do školy na 8, tak už jste tam asi možná měli být, ale třeba bydlíte vedle školy, tak šťastnou cestu, ať se vám všechno dneska daří. Pokud nás ještě posloucháte někde po cestě a máte třeba školu od nějaké další hodiny, a nebo třeba jste zrovna doma s rýmou nebo s kašlem, tak zůstaňte s Rádiem Junior. Co vás na něm čeká? Tak v 8 hodin tady bude malá pohádka o velikéři.

tří hodin a zase se uslyšíme nejenom ve Všudy kuku, ale od 17. hodiny odpolední. Tady budu opět ve studiu Rádia Junior a v 19 hodin přijde Jirka Kohout se svým hostem z organizace Prague Baseball Week. Lubomír Čuhel tady bude s Jirkou Kohoutem. No a po celý den uslyšíte spoustu písníček a taky četbu na pokračování a pohádky a příběhy. Zkrátka a dobře, na Rádiu Junior se pořád něco děje. Takže já si myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit. Holky a kluci, užijte si dnešní den, ať je ten nejkrásnější den, jaký jste doteďka prožili. Teď už vám to ze studia Rádia Junior přeje a loučí se Jana Richterová.

0: Rádio Junior, pohádka.
1: Pohádka o veliké řepě. Už je v ráno do oráno, ráno budu síti. Hádej, co ty krákoravá, to, co lidi sytí, to, co lidem zdraví dává.
2: Vím co, dětku, krák a krák.
1: Kde pak v ráno, kde pak mák?
2: Dědek v dřepu sází řepu.
1: Deště z mraků, pomozte, ať mi řepa vyroste.
2: Krápy kráp, krápy kráp, mokrá voda z mraků krápe. Dědek ťap, ťapy ťap, vesele tu v blátě ťape. Ťap, ťap, už je vody dost. Duha postavila most. Na tom mostě v poledne dědek slunce zahlédne. Volá z dola.
1: Hola, hola, počkej, zlatovlasý kloučku, neutíkej, pomaloučku, ať se tady dole zahřeje mé pole.
2: Když zahnalo slunce mraky, bába s vnučkou přišli taky.
3: Jdem ti, dědku, pomoci, byl bys tady do noci.
1: Bábo, dědek nezahálel, bez válečku pole zválel. Jak na to šel? Inu tudy, po políčku válel sudy. Jeden sud, druhý sud, pole bylo plné hrud. Vnučko, po druhé si popil, deštík bez konvičky kropil, kapka sem, kapka tam, což pak já je spočítám.
2: Zkrátka měli přijít ráno, už je všecko uděláno. A tak si to naměří rovnou domů k večeři.
1: Ham, ham. To se mám, kdo pomáhal, tomu dám. První lžíce dědečkovi, druhá lžíce deštíčku, komu třetí, kdo to poví? Bábě? Vnučce? Kde pak vám? Kdo pomáhal, tomu dám. Třetí lžíce sluníčku. Hami ham, to se mám. První lžíce dědečkovi, druhá lžíce dědečkovi a ta třetí, kdo to ví? Kočce? Kde pak? Dědkovi. Hami ham, to se mám. Kdo pomáhal, tomu dám.
2: Dědek jí a jí a jí. Bába s vnučkou vzdychají. Mají chuť na lecos. Kočka olizuje vousy. Pejsek zas mokrý nos. Pak se všichni čtyři trousí do komory spát. Ach, ti mají hlad. Dědek jedl. Všechno snědl.
1: Tma a ticho v okolí, tma a jenom svíčka bliká. Na políčku na poli roste řepa převeliká.
2: Zas je ráno. Vidíš v ráno, dědek už tu je.
1: Řepu tahá, tahá, táhne, táhne, ale nevytáhne. Tahá, hubuje.
2: Kráky krák, měl si tmák?
1: Dědek tahá, tahá, táhne, ale řepu nevytáhne. Bábo, vnučko, pomozte, než mě řepa přeroste.
2: Sám si jedl, sám si tahej, sám si v práci napomáhej.
1: Řepa je tak veliká, dědek tahá, naříká. Bábě už je dětka líto.
2: Tak mi jdem, ty nenasyto.
1: Chytli se a tahají.
2: Dědek řepy.
1: Bába dětka.
2: Vnučka báby.
1: Táhnou.
2: Táhnou.
1: Nevytáhnou.
2: Pomoz, pejsku, kočičko.
1: Vav, vav, ale za kus kosti.
2: Mňau, mňau, ale za mlíčko.
1: Dobrá, dám vám do sytosti. Drží se a tahají.
2: Dědek řepy.
1: Bába dětka.
2: Vnučka báby.
1: Pejsek vnučky.
2: Kočka pejska.
1: Táhnou.
2: Táhnou.
1: Nevytáhnou. Kočka volá myš.
2: Poběž, myško, pomoz nám.
1: Ty mě, kočko, sníš.
2: Já už myši nechytám.
1: Drží se a tahají.
2: Myška kočky.
1: Kočka pejska.
2: Pejsek vnučky.
1: Vnučka báby.
2: Bába dětka.
1: Dědek řepy.
2: Táhnou.
1: Táhnou pěkně v řadě a v tom řepa.
2: Rup! Vyletí jak zub.
1: Všichni leží nahromadě. Chcete, abych povídal, jak to všechno bylo dál? Otevřete se mnou dveře, spatříte je u večeře. Dědek bábě nabízí.
2: Bába vnučku pobízí.
1: Pejsek s kočkou nečekají.
2: Až se dědek s bábou nají.
1: Pejsek v koutě hryže kost.
2: Kočička má mléka dost.
1: Myška sbírá drobty sýra.
2: Dědek jim dá dneska všeho.
1: Bábo, ber si víc. Vím, že jeden bez druhého nedokáže nic.
0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
4: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz

0: Zlatá lásko, rád tě mám.
1: Hello, chceš si zkusit angličtinu jinak než z učebnice?
2: Angličtina s rádiem Junior, to jsou vtipné hlášky, známé i neznámé příběhy, písničky a zábava bez škrtání.
1: Poslouchat můžeš každé pondělí od 10 hodin.
2: Odvysílané díly a další informace najdeš také na www.radiojunior.cz.
1: Goodbye.

už když se v zoo narodil, byl to moc divný krokodýl a bíl žravců záviděl zelí. Už když se v zoo narodil, byl to moc divný krokodýl.

Na miluje nudle, mrkev, housku, anebo pomfrity po francouzsku, jablka, rušky, knedlíky, melouny, tvaroh, papriky. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, vy, pane, jistě jíte busty. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, já nechci být tak jako vy tlustý. No to je rána pro Krista pána, máme tady krokodýla, vegetariána. Miluje nudle, mrkev, housku, nebo pomfrity po francouzsku, jablka, hruška.

kdybyste ho znali, to byste koukali, jak se jeho vlny valí. To, co vody vzali, zmizelo už v dáli, i v novinách o tom

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Holky, ahoj kluci, ahoj Jani, vítejte v mé tady Ušounově pohádkové školce.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj Ušoune.
0: Tak a jdeme si hrát na medvědy.
1: Kamarádi, Ušoun tím chce říct, že jdeme spát. Ušoune, my jdeme spát.
0: Úplně spát nejdeme. Ale vlastně se klidně v dnešní školce můžeme výjimečně povalovat na polštářích nebo na dece.
1: To máš pravdu, protože dnešní školka bude o ukládání se ke spánku, takže i malinko uspávací.
0: Ale jenom malilililinko, nebojte se, brum, brum, brum.
1: Ajajajaj, co budu dělat, co budu dělat?
0: Co? Co pak se ti stalo, Jani?
1: Ale Ušoune, ani se mě neptej. Ztratil se mi modrouško. Bez mého milovaného plyšového kocourka se nemůžu chystat do postýlky.
0: Já vím, já ti úplně rozumím. Když se mi ztratil myšák, fešák, taky jsem z toho byl úplně nešťastný.
1: A nebo si představ, že by před spinkáním nebyla ukolébavka.
0: No, ale někdo radši ukolébavku a někdo zase radši pohádku.
1: Přesně tak, rozhodně si to ty, Ušoune, já musím najít modrouška.
0: Tak já myslím nejdřív pohádka a potom písnička. Co, Jani? Už máš modrouška?
1: Uf, mám. Tak uvelbuju se a můžeme.
0: Tak jo. Ušounova pohádka.
2: Jsem starý mikrofon a celý svůj život jsem prožil v rozhlase. Zažil jsem tady už lecos a mám zde spoustu dobrých přátel. Například Skřítka Hajajů, který vám každý den přináší rozhlasové pohádky na dobrou noc. Jak se Hajaja k nám do rozhlasu dostal? Všechno to začalo jednoho večera roku 1951 v domě u Tří zvonů.
3: Já myslím, že to místo je někde nad kuchyní.
4: Nesvít tam baterkou, Mílo.
3: Proč ne? Na tu píštělu přece může hrát nějaký nebezpečný strašidlo.
5: Nebezpečný strašidlo u nás na půdě.
3: No to snad ne.
4: Co je to za zvuk? To přece není ono.
3: Kdo je tam?
6: A kdo je tam?
4: Jana a Míla. A kdo jsi ty a co děláš u nás na půdě?
6: Jsem domácí Skřítek. Žiju tady od jak živa a hlídám, že je všechno v domě v pořádku.
4: Ty žiješ u nás na půdě?
3: A to se tu jako nebojíš?
6: Ne, nebojím. Mám svoje rádio a poslouchám rozhlas.
3: Skřítku, ale z půdy budeš muset pryč. Začne se tu stavět podkrovní pokoj pro naší ségru, co je ještě miminko.
6: No ne, to je neštěstí. Co já budu dělat? Kam půjdu?
3: Já vím. Můžeš bydlet pod naší postelí.
4: Míno, co by tomu řekli naši?
3: No jo.
6: Ach jo. Tolik jsem tady toho zažil, že bych o tom mohl roky vyprávět příběhy. A teď mi nezbyde nic, kromě té mé píšťaly.
3: Tak to je ono.
4: Tohle slyšíme z půdy každý večer.
3: Nejlepší písnička na usnutí.
4: Já už vím, Skřítku, co bys měl jít dělat.
6: Co?
4: Když máš hodně příběhů, měl bys je jít vyprávět do rozhlasu jako pohádky.
3: Jo, a hrát k ním tuhle svoji písničku.
6: Myslíte?
4: No jasně.
3: A budeš bydlet na půdě v rozhlase a mít tam milion kamarádů a budeš vymýšlet milion pohádek. Hele, a víš, jak si můžeš říkat?
6: Jak?
3: Hajaja. Je to od slova hajat, jakože spát.
4: A já mám takový pěkný modrý pyžamo z půl měsíci. Můžu ti ho na to tvoje hajajování půjčit.
6: Skřítek Hajaja. No to je krásné.
4: Hajajo, A mohla by být nějaká tvoje pohádka o dvou odvážných ségrách, které se vydají na půdu za tajemnou písničkou a potkají tam pohádkového skřítka?
3: A můžou ty ségry umět lítat, chrlit oheň a každý den jíst buchtičky se šodo.
6: A nechtěli byste rovnou také, aby se ty sestry jmenovaly Jana a Míla?
3: No jasně!
6: Tak já vám jednu takovou řeknu rovnou teď. Dobrý večer, děti. Byly jednou dvě sestřičky, které měly moc rády buchtičky se šodo. A tyhle sestřičky jednou zažily velké dobro.

0: Holky a kluci, posloucháte Ušaunovu, tady mou pohádkovou školku a právě skončila moc bezvadná pohádka o Hajajovi.
1: Hajaje je vůbec bezva. Každý večer jeho pohádku poslouchám.
0: Já taky, ale někdy jenom půlku, protože při té druhé už spím.
1: No ano, kamarádi, už on usne hned. Ten, kdyby měl počítat ovečky, tak by počítal 1, 2.
0: Jo. Je to tak. A navíc já spím moc rád. Ale hele, pojďme už plnit úkol. Ušounův úkol.
1: Holky a kluci, připravte se, já vždycky začnu s tím, co se říká o spánku a vy s Ušounem to pěkně dopovíte, ano?
0: No jasně, my se přidáme, to bude super, tak začni.
1: Když někdo spí, tak taky tluče...
0: špačky. Jo.
1: Nemůžu spát a tak dlouho počítám...
0: ovečky.
1: Jo. A když spím hodně tvrdě, tak spím, jako když mě...
0: do vody hodí, anebo spíš tvrdě jako poleno.
1: Jo, paráda, krásně jste to zvládli.
0: No tak jo, ale za to si zasloužíme písničku, že? Ano, prosím.
1: No jasně, a někoho určitě nepřekvapí, že se ta písnička jmenuje Hají.
0: Ušounova písnička.

0: kavárni.
1: Kukadla.
2: Haló, spíte, kamarádi?
3: Na, nikdo tu nespí ani, i když v dnešní školce se povídáme o takových těch chvilkách těsně před spaním.
2: No tak co, kdybychom si dali takové předspánkové cvičení?
3: No jasně. Už jsou novo cvičení.
2: Tak, holky a kluci, chce se vám spát?
4: A zíváte.
3: A když zíváte, tak si jako správné, šikovné děti dáváte ruku před pusu.
2: Tak. Pořádně si zívneme a před pusu dáme jednu ruku.
3: Jo, to je nakažlivé, já zívám, aniž bych to chtěl. No ale pozor, pořádně si zívneme a dáme před pusu druhou ruku.
2: Tak a naklepeme si polštář, vyberte si nějaký ve školce nebo doma a pěkně ho natřásáme.
3: A naklepáváme, jo, no kdo nemá polštář, tak samozřejmě jako, však to zvládneme, no tak jo, super.
2: A teď si pěkně lehneme.
3: Lehneme na bříško, je, to se nám ale neleží moc dobře, co?
2: No, tak se otočíme na záda.
3: A vyzkoušíme i ležení na jednom boku.
2: Jo, a na druhém boku.
3: Jo, a ještě jednou.
2: Jo, a na bříško.
3: Jo, tak dobře, a teď na záda.
2: A na jeden bok.
3: Jo, a překulíme se na druhý.
2: A teď si lehneme hlavně pohodlně a poslechneme si naši další krásnou ukolébavku.
3: No víš, co mě napadlo? Že my jsme vlastně tak trošku váleli sudy.
2: No, my jsme se váleli jako kočka.
3: No tak dobře, ale já si myslím, že úplně nejlepší, než se dohodneme, tak si pustíme tu písni. Takovou uspávací. Už je nová písnička.

0: Holky a kluci, právě dohrála další krásná ukolébavka. A já tedy musím říct, že dnešní díl u Šounovy pohádkové školky, kde si povídáme o tom, jak se chystáme ke spánku, na mě tedy docela působí.
1: Co pak, Jani? Ty jsi ospinkaná, vidím, jak se ti klíží a zavírají očka.
0: Ne. Já se tady jen tak na malilinkatou chvililinku lehnu. Jenom trošičku si položím hlavu na polštářek.
1: No toto, Jana usnula dřív než já a hlavně před zpíváním. No to jsou mi věci, ale tak abych Janě trošku spánku dopřál, tak vám zatím povím o spánku něco moc zajímavého. Představte si, že hodně moc spí lenochod, a to dokonce skoro až 20 hodin denně, to znamená skoro celý den. I celou noc vzhůru je jen 4 hodiny, to je tolik času, jako když přijdete do školky a jdete domů po o. Jo, jako kdybyste se probudili, pak jste šli do školky a pak jste šli zase spát, jako ten lenochod. No to. A třeba tučňák spí jen několik minut denně. To je tak malá doba, za kterou třeba sníte sváču. Jo, ten musí pořád být v pozoru, ve střehu, hlídat, jestli se někde něco v tom jeho životě nešustne někde. No, tak a teď pozor, třeba, a to je fakt hustý, jo, pouštní hlemýždi vydrží spát i 3 roky. No, představte si to, usnete, když je vám 5 let a vzbudíte se, je vám 8 a jste ve 2. třídě, no co byste si teda jako počali? Usnete jako předškolák a probudíte se jako školák z 2. třídy. Ty brďo teda, kamarádi, protože Jana tak krásně spinká. Tak já ji ještě nebudu budit a dáme si spolu, a dejte co? Zvukovou hádanku. Ušounova hádanka. Tak, kamarádi, pustím vám 2 zvířata, která si představte, že spí ve stoje. Pak zase řeknu 3, 2, 1 a vy řeknete zvíře, které spí ve stoje a zrovna ho slyšíte, jo? Prostě poznáte to zvíře a když ho poznáte, tak budete vědět, že to je zvíře, které spí ve stoje. Tak pozor, holky a kluci, 3, 2, 1. Slon, jo. A teď je to? 3, 2, 1. Kráva. Správně, holky a kluci. Tahle ta 2 zvířata, která spí ve stoje, jsou slon a kráva. Ale ve stoje spí třeba i žirafa, nebo kůň a některá další zvířata. A víte proč? Protože jsou to většinou taková zvířata, která musí být ve střehu, kdyby náhodou se objevil nějaký dravec nebo nějaká šelma, aby mohli rychle utíkat. Jo. Ale pozor, víte co? Pustíme všem, co si chtějí trošku schrupnout právě teď. Ať už ve stoje, nebo v leže, nebo v sedě, nebo vzhůru nohama, to je úplně jedno. No tak těm všem pustíme jednu pěknou ukolébavku.

0: si posloucháte ušou novou pohádkovou školku, kde si povídáme o spaní a Jana tady...
1: Aj nebudu budit, jo, to ještě ne. My si to spolu tady pěkně prodrandíme.
0: No tak Jana tady, jak jsme si pěkně řekli při plnění úkolu, tluče špačky.
1: Ale teď už... Je, teď už se probouzí. Jani?
2: Kráva a slun přichází. Kráva se slunem si hrajou, nebojte se. My jsme tady v Ušounově pohádkové školce na zvířátka hodní. Kráva jede na slonovi.
1: Já, co to ta Jana mumla ze spaní? Ona ještě vůbec není úplně probraná. Ano, my jsme taky hodní. Jsme hodní i na spící zpěvačky. Tak Jani, vstávej. Vstávej, nejde se zívat, ale zpívat.
2: Je, já jsem usnula.
1: No jo.
2: Je, to jsem ani nevěděla.
1: No to bylo správně. No byla to usínací školka, to si usnula. No,
2: já už jsem vzhůru,
1: No, konečně.
2: Jdeme zpívat, co si dáme?
1: Tak. No, co si dáme? Vždyť mi to mohlo být jasné hned, když se řekne zpívání, tak najednou je Jana vzhůru,
2: no.
1: Jako když luskneš prsty. Takhle, no.
2: Jasně, ale protože teď budeme zpívat tvou oblíbenou ukolébavku, možná zase usneš ty.
1: Tak to půjdem vyzkoušet. Ušounovo zpívání.

0: To bylo kros. Mě by zajímalo, jakou uspávanku nebo ukolébavku mají nejraději holky a kluci.
1: No, to je otázka. To by mě zajímalo taky.
0: Tak víš co, Jani? Dneska nebudeme kamarády prosit o obrázky, ale poprosíme je o ukolébavku. Co ty na to?
1: No, to je bezva nápad.

0: roky a kluci dneska poproste rodiče nebo paní učitelku, aby na mobil nahráli, jak zpíváte svou oblíbenou úkolébavku. Jo, nebo to můžou zaspívat jenom oni a vy můžete jenom brumlat.
1: No to je úplně jedno. Bo klidně to může být jenom kousek uspávanky.
0: A nebo třeba i dva, nebo tři, nebo čtyři kousky.
1: Jasně. No a pak stačí, když nahrávku vaší oblíbené úkolébavky rodiče nebo paní učitelka pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo pošlou přes aplikaci iRadio.
0: Však oni se s tím už poradí, jo? A my potom někomu z vás za krásnou úkolébavku pošleme odměnu, to už znáte, že jo?
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a pěkně se dneska vyspinkejte.
0: Jo, tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš neusnutelný ušoun rušoun a uzývaná.
1: O něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr se probudíme a dáme si písničku k tanci.
0: Jo a zpívá ji Bombarďák. Ušounova písnička k tanci.
2: Když byl bombardák docela malý chlapec, neuspávala ho večer maminka, kde pak? Neuspávala ho ani babička, kde pak? Neuspávala ho dokonce ani oper, kde pak? Uspával ho tatínek a tatínek ten nade vše miloval.

říkáte o mně věci takové, o jakých chcete snít a jakým chcete věřit. Pravdivé však nemusí být. V úplňku nic zvláštního necítím,

0: klitle sa ruší.
1: Tátova sekera.
0: Klitle sa ruší.
1: A nám to nevadí, a nám to nevadí. Neboť nás navádí, neboť nás navádí na správný směr. Tátova rada nám po cestě dodá sil,
2: když slyší sekeru.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: se para plata.
1: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
3: Před 66 miliony lety si největší známý Tyrannosaurus Rex zlomil žebro. Vědci teď fosílii zkoumají pomocí neutronového a rentgenového skenování a objevili uvnitř kosti síť krevních cév, která se vytvořila při hojení. Je to vzácný důkaz toho, jak se tělo dinosaurů dokázalo opravovat a zároveň nám to pomáhá víc pochopit dinosauří život. Indriové vzácní lemuři z Madagaskaru používají při zpěvu podobný trik jako operní pěvci. Když chtějí zaspívat vysoké tóny, změní tvar tlamy tak, aby se jejich hlas nesl hustým pralesem co nejdále. Výzkumníci to potvrdili sledováním 19 indriů a analýzou 83 nahrávek. Zpěv tohoto druhu lemurů neslouží jen k vymezení teritoria, ale i k tomu, aby spolu členové skupiny zůstali v kontaktu. A něco o počasí. Dnes máme zataženo a je chladněji. Ráno kolem 5 až 10 stupňů Celsia. Během odpoledne teploty vystoupí přibližně na 15 až 16 stupňů. Místy se může objevit slabý déšť. Jinými slovy, bude to den spíš na bundu než na tričko a deštník nebo pláštěnka se můžou hodit.

překvapit.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

čas. Sebereme všechny psy a vydáme se na Azory a na Kanáry.

jedeme do Kamerunu, fotbalová Meruna, tam stojí korunu. Zasobaná slepice, co kokokoládou krmí se, má cestovní kancelář a platí daně. Cestovní kanceláři, pro slepičí kvoč se daří a my víme proč. Tolik věcí v zahraničí stačí zařídit jen skvělý mozek slepičí.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Kamarádko stonavá, přítelíčku chorý, nesu já ti písničku přes doly a hory.
3: Navléknu si návleky, nasadím si roušku,

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prceť? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Máte mladšího sourozence,
1: který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti afričtí sloni. Bylo jich tam dost, celková hmotnost

Soused odešel do práce, doma je sama, jen jeho máma, její 65. Zvěř nikdy neměla ráda, ke všemu jí berou záda,

ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, plot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví,

0: víc jako plus, je ten sloní trus, no tak to se nedivím, to se teda nedivím, vůbec už se nedivím.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.

0: otázek a odpovědí.
1: Jenom pozor na chytáky.
0: Je meloun zelenina nebo ovoce?
1: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
0: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

66 miliony lety si největší známý Tyrannosaurus Rex zlomil žebro. Vědci teď fosílii zkoumají pomocí neutronového a rentgenového skenování a objevili uvnitř kosti síť krevních cév, která se vytvořila při hojení. Je to vzácný důkaz toho, jak se tělo dinosaurů dokázalo opravovat a zároveň nám to pomáhá víc pochopit dinosauří život. Indriové, vzácní lemuři z Madagaskaru, používají při zpěvu podobný trik jako operní pěvci. Když chtějí zaspívat vysoké tóny, změní tvar tlamy tak, aby se jejich hlas nesl hustým pralesem co nejdále. Výzkumníci to potvrdili sledováním 19 indriů a analýzou 83 nahrávek. Zpěv tohoto druhu lemurů neslouží jen k vymezení teritoria, ale i k tomu, aby spolu členové skupiny zůstali v kontaktu. A něco o počasí. Dnes máme zataženo a je chladněji. Ráno kolem 5 až 10 stupňů Celsia. Během odpoledne teploty vystoupí přibližně na 15 až 16 stupňů. Místy se může objevit slabý déšť. Jinými slovy, bude to den spíš na bundu než na tričko a deštník nebo pláštěnka se můžou hodit.

slabosti chci dýchat, dýchat, nech mě dýchat. V malém množství léčivá, zajetí ti prospívá, chci dýchat, dýchat, nech mě dýchat.

dýchat, nech mi dýchat. Myslí mě zboříš, to ty mě dostáváš. Chci dýchat, dýchat, nech mi dýchat. Tlak.

0: Právě vyšlo nové CDčko. V prodeji je super knížka.
1: Do kin jde skvělý film. Pořád je něco nového a ty se o tom dozvíš.
0: Každý všední den v odpoledním vysílání
1: na rádiu Junior.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talkshow o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Zdají se vám často sny? Pamatujete si nějaké? A už jste se někdy zamysleli nad tím, kdo vaše sny vyrábí? Možná se to dozvíte právě teď v příběhu o dívce, která stojí před rozhodnutím, zda zůstat v dokonalé krajině snů, nebo se vrátit zpátky ke své rodině. Pohádku Johana a továrna na sny napsala Hana Lehečková. Režie Petr Vodička. Hrají Alice Brandsten, Marek Holý, Vanda Hybnerová, Simona Vrbická a další.

Přišli jste skvělí lidé. Máme dneska super počasí a nevím jak vy.

0: běžné, vodní a ohňové. V níž musí závodníci prokázat svoji běžeckou zdatnost a schopnost reagovat na nečekané překážky. Tak jdeme na to. Odstartujte závod se mnou.
1: Temný les.
2: Zdolení!
3: Au! Nestrkejte do mě, kyslíku!
2: Ale

0: slyšíte to?
1: Co je to pro boha za zvuky?
0: To je přece Ent, chodící stůl.

se dostal na oběžnou dráhu naší země. A ano, ano, podle našich zpráv pokračuje dále do vesmíru. Přejeme mu hodně štěstí. Ale teď zpátky k našim závodníkům. Už

0: Musíš právě teď.
1: Táta je tady a čeká na tebe.
0: Říkám, že spím.
1: Ale o tom už jsme přece mluvili. Na víkend máš být u něj.
2: Ahoj, Johanko. Mám pro tebe připravený pokoj. A zítra půjdeme vybrat nějaký fajn velký stolek. No, co ty na to?
0: Není mi dobře, chci zůstat doma.
2: Kláro, já nevím. Nechci ji nutit.
1: No a co chceš teda dělat? Johanko, máme přece nějaká pravidla.
0: Jenže to jsou vaše pravidla.
3: Manko, my to s tebou přece myslíme dobře.
0: Nemyslíte? Všechno jste to rozhodli za mě. Nikdo se neptal, co chci já.
3: Johanko, nebuď na nás taková.
0: Jaká taková? Vždyť jenom říkám pravdu.
2: Tak víš co? Zkusíme to příští víkend znova. Ano, Johanko? Co ty na to?
3: Běleme, tohle i neříkej. Za týden to bude úplně to samé.
2: Ale nemůžu jí přece odvést násilím.
3: No taky něco řekni.
2: Víš přece, že má svoji hlavu.
0: Můžete být ticho, já se tu snažím spát.
2: A co mám teda dělat? Ona se mnou prostě...
0: Bože, člověk si tady nemůže ani pořádně vyspat.
2: A jaký kontakt? Pokaždý je to stejný.
0: Tak, kde jsem to byla? Jo, jasně. Závod.
4: Právě odložilo 180 stupňů a běží pryč!
0: naopak, myslíš, že se tě bojím? Dám ti pořádně do čumáku, ty bobludo. Srdce ještě nemám, bobčanku, ale ránu tu mám pořádnou.
4: Johano, máme přece nějaká pravidla.
0: Cože? Co jsi to říkal?
4: Mám pro tebe připravený pokoj.
0: Jak jako pokoj?
4: My to s tebou přece myslíme dobře.
0: To ale není pravda.
4: Johano, nebuď na nás taková.
0: To mě nemůžete nechat bejt? Já chci bejt sama. Dejte mi pokoj, dejte mi už konečně pokoj.
5: Vážení diváci, náš závod bude jistě brzy dále pokračovat.
0: Leďte si laskavě všichni svýho.
6: Stop! Co je to pro boha za zápletku? Proč Šímová toho draka neporazila?
0: Co se to...
7: Víte, já jsem myslel...
6: Mluvili jsme přece o tom, že máme novou koncepci a že chceme našim zákazníkům poskytovat co nejpozitivnější sny.
0: Kdo to tady mluví?
7: Sny přece nemůžou být jen zábava. Díky nim se přece lidé vyrovnávají s tím, co se jim stalo ve skutečném životě.
0: Koukejte, vylez!
6: Co jsem tady viděla, stálo za starou bačkoru. Celý sen ruším a za 2 hodiny vás chci vidět u mě v kanceláři. Puste tam nějakou sničku.
7: Já se... Omlouvám se! Ach jo.
8: Ahoj, Johanko. Já jsem papoušek Kakadu. Pojď si se mnou hrát.
0: Co se to stalo? Kde to jsem? Kam zmizel ten drak?
8: Ahoj, Johanko. Já jsem papoušek Kakadu. Pojď si se mnou hrát.
0: Kdo řval to stop?
8: Jsem papoušek Kakadu. Pojď si se mnou hrát.
0: Ne, nejdu, nejsem na hlavu.
9: Ahoj, Johanko, jsem medvěd Brumla. Budeš si se mnou hrát?
0: Ježiši, co je tohle za partu? Ne, nejdu si hrát, nemusíš se obtěžovat.
10: Ahoj, Johanko, já jsem žirafa Žofie. Vydáš se se mnou za dobrodružstvím?
0: Oh my god, musím se odsud dostat dřív, než mi z nich bouchne mozek.
8: Kakadu, jsem papoušek Kakadu.
9: Brumla, brumla, brumla.
10: Žofie.
0: Ticho už, vy tři. Odkud to jen vychází to z těchlech dveří?
10: Johanko, nesahej na ty dveře. Pojď si hrát.
8: Nic tam není. Je to jen kumbál pro uklízeče. Pojď si hrát.
9: Za těmi dveřmi je hrozný tygr, který tě sežere.
0: Mě to nezajímá.
9: Pojď si hrát.
10: Nech ty dveře.
8: Odsírám!
9: Nesahej na ně! Nesahej
0: na ně! Uhněte mi, vy magoři! Ty bláho!
11: Za celých 10 let se mi ještě nikdy nestal, že by můj člověk udělal takovouhle koninu. No kápeš to? Dobrovolně skočil do bazénu plnýho čeru.
12: To normálně tohle uměla. No, a kdo si Danielu vzal? Nikdy nic originálního neumíchá. Letání ve snu, to je tak fádní. No.
11: Asta, prosím tě, neslyšel jsi o čítech na nesmrtelnost? No, on se mi dvakrát rozplásnu o zem. A ne, a nech se to
13: právě je nová slova esence s revoluční zápas.
14: Jo, taky jsem o tom slyšel. A myslíš, že to má co dočinění s koncepcí pozitivní snu?
13: No, tak o tom bych vůbec neatribuval.
14: No tak čas ukážu.
13: No jistě.
15: Já myslím, že nám to rozdělí. Cože? Říkáte, že už tam není?
16: Že se probudila? No dobře, no vypněte to. Vypněte to. Zítra máme naplánovanou tu pěveckou soutěž a já opravdu potřebuju, aby vyhrála. Vedení nás tlačí, ať jsou naše sny co nejpozitivnější. Ano, já vím, já s tím taky nesouhlasím. Sny nemají být jenom super trupr zábava, jde přece o něco víc. Dáváme lidem to, co potřebují, ne to, co chtějí. Dobře, máte těch esencí málo, chápu. Budou mi stačit 3 kapky s názvem Dech beroucí zpěv. Tak díky. Ano, zatím, ano.
0: Wow. Co je zač tahle skleněná baňka s tou modrou tekutinou?
17: No, já nevím. Johanino vystoupení se mi tedy líbilo víc.
10: A to, že se ztrapnila při zkoušení z matky, tak to už dávno určitě všichni zapomněli.
16: Nesahejte mi na to. To je snové fluidum k mému zítřejšímu snu.
0: Ty bláho.
16: No já vím. Není to nic moc, ale já pořád na tom pracuju. Jestli jste tady s těmi baňkami, hoďte mi je dozadu do skříně. Díky, naschle. Tak a závěr by mohl být nějak takhle.
17: A hlavní místo
10: s milionem bodů
17: získává
10: Johana.
0: Jo, aha. Vy do téhle tekutiny programujete sny?
16: No jo, dělám sny Johaně Šímovi. No já vím, ta holka furt spí. Ale co mám dělat? Já jsem si ji nevybral. Dostal jsem ji za trest.
0: Cože? Co pak já jsem nějaký trest?
16: Ale prosím vás, co vy o tom? Vy... Vy jste?
0: Já jsem?
16: Vy jste? Johana Šímová!
0: A co jako?
16: Ale tady být nemáte.
0: A kde mám být jinde?
16: Kde? Vy máte být přece v nadsnovém světě. Jak jste se sem dostala?
0: Přišla jsem takovejma divnejma dveřma.
16: Proboha, nikdo vás nesmí vidět. No to je průšvih. Budou si myslet, že jsem narušil váš sen a pustil vás ven. Za narušení je pro snovovce okamžitý vyhazov. Já tu práci tak moc potřebuju a bez ní v žádném případě být nemůžu. Ne.
0: Takže vy snovovci vyrábíte sny pro lidi?
18: No. Jste tam, Gabrieli? Vy se přede mnou schováváte?
16: Rychle. Skrčte se sem pod stůl, ať vás nikdo nevidí. Rychle. Je. Paní ředitelko, já se omlouvám, já jsem se pocintal omáčkou a tak jsem se musel převléct.
18: Skvěle, tomu říkám úspěch.
16: Ano, děkuji.
18: Očekávám od vás hlášení o chybách v dnešním snu Johany Šímové.
16: O chyb... Jistě, paní ředitelko, hned to tam máte.
18: A doufám, že příště už takovou školáckou chybu neuděláte. Jinak by někdo mohl přijít o místo. Že ano?
16: Ano. No tak to bylo.
0: To je kvůli tomu drakovi.
16: Kvůli všemu. Já prostě nestíhám. Proč jsem Johanu Šímovou musel dostat zrovna já?
0: To mě jako nikdo nechce. Co jsem udělala?
16: Nic. Jste úžasná, mladá slečna. Jenom pořád spíte. Přijdete ze školy, spíte. V noci, spíte. O víkendu, spíte. Kdo má stíhat plánovat tolik snů? To je pořád. Gabrieli, s jednou malou holkou si přece poradíte. Gabrieli, chcete nám snad naznačit, že už na svoji práci nestačíte? A Gabrieli, možná už je čas jít do důchodu. Nemyslíte?
0: A proč si to od nich necháte líbit?
16: Nic o politice Sweet Dreaming AS nevíte.
0: Kdybych tu pracovala já, tak bych za nimi přišla a řekla. Hele, laskavě se uklidněte, jo? Jinak si vás namažu na chleba jako máslo.
16: Jistě to by určitě fungovalo. Ne, musíme vás dostat co nejdřív pryč.
0: To vám nevadí, že s vámi takhle jednají?
16: Ne, nevadí. Já to miluju. Miluju práci ve Sweet Dreaming AS. Je to přímo snová společnost.
0: Jste fakt trapnej, co pak se neslyšíte?
7: Ticho. Nikdo vás tu nesmí... Ne. Koukejte zalézt zpátky do snového jeviště. Vrátíte se do zoosmičky a ať vás přitom nikdo nevidí.
0: Nikam nejdu, bylo to tam pěkně pošahané.
7: Nebojte se, brzy se přece probudíte a budete v tom vašem normálním nadsnovém světě, no ne?
0: Tam je to ještě pošahanější.
7: Tak co teda chcete?
0: Chci nějaký pořádný sen, ze kterého už se nikdy neprobudím.
7: Ale vy musíte zpátky. Tak se sny odjakživa dělali. Lidi musí zpátky do svého světa. Tak to prostě je.
0: To se ještě uvidí.
7: To se uvidí. Moment. Ne, vraťte se, pojďte se, rychle spát. Ne.
19: Ne, určitě má zamířeno do archivu a hledá sny královny Kleopatry.
20: Já jsem slyšel, že chce odpálit pod Sweet Dreaming bombu.
21: Klid, vážení. Máme tady situaci, na kterou naše společnost nebyla připravená.
22: Paní ředitelko, já jsem velice...
21: Ze snového jeviště prchl jeden z lidí. Johana Šímová, věk 12 let, hnědé vlasy po ramena.
23: To je ta holka, co spí jenom 4 hodiny denně?
20: Naopak, tahle holka, ta Johana Šímová, vede bez paní celosvětové rekord.
21: Ano, Johana Šímová je opravdový unikát. Nechci v tuhle chvíli nikoho obviňovat. V první řadě je třeba situaci řešit. A až bude situace vyřešená, najdeme viníky. A ti budou po zásluze potrestáni. Podle našich dosavadních informací někdo ze snovovců porušil nejvyšší pravidlo Sweet Dreaming AE.
24: Jediný narušení snů je tím zakázáno. Stejně jako jakákoliv interakce s lidským světencem.
21: Porušení tohoto pravidla znamená okamžitou výpověď. Gabrieli.
22: Ano.
21: Co vy víte o této situaci?
22: Já nic nevím, paní ředitelko, já rozhodně... Lidé, to je pro mě absolutní zákaz. Fuj. Kdybych někde nějakého potkal, ani bych se na něj nepodíval. Vážně.
20: Neříkal jsem, že tenhle ňouma dřív nebo později způsobí nějakou katastrofu. Ale... Typicky.
21: Takže jste se svojí svěřenkyní nemluvil?
22: Ne, vyšla ven a najednou běžela někam pryč.
23: Co když Johana existenci snovového světa prozradí ve svém světě? To nám pak začnou lidé rozkazovat, co jim máme vyrábět!
20: Třeba jim zvládneme přesvědčit, že jde jen o další zlých snů.
21: Vážení, postup bude následující. Všeho necháte, nastavíte veškeré sny na smyčku a prohledáte celou budovu. Naší společnost čeká skvělá budoucnost. Nenecháme si ji přece zkazit jedním lidským bládětem z rozvedené rodiny.
22: Co s ní bude, až ji najdeme? Vrátíme ji zpátky do jejího světa.
21: Kdo Johanu Šímovou chytí, může se těšit na manažerskou pozici. A vy se, Gabrieli, zdržte jakékoliv činnosti, jděte třeba domů, škody jste už napáchal dost.
22: Ano.
21: Sweet Dreaming AS je silná, prosperující společnost, která má vizi. Už žádné špatné sny nebo noční můry. Poskytujeme lidem co nejpozitivnější sny. Jsme lepší než život. S touhle nepříjemností si hravě poradíme a brzy zjistíme, kdo za tím vším stojí. No. Stačí. Rozchod!
25: Jak to?

0: Slečno Johano, ozvěte se mi.
1: No tak,
0: já vás opravdu, opravdu nutně, nutně potřebuju najít.
2: Wow, hustý.
0: Ne, proboha, nesahejte na to.
3: Gratulujeme vám.
4: Doplňte jméno.
3: Vyhrála jste cestu teleportem na Mars a zpátky.
5: Teleportaci dojde za 3, 2, 1, start.
0: Prosím vás, na tohle byste v žádném případě neměla sát.
2: A proč ne?
0: A proč ne? Tady je přece oddělení vývoje. Vyrábí se tu ty nejmodernější snové esence. Přísady do snového fluida.
2: Takže si z těchto esencí můžu umíchat vlastní sen?
0: Mm-hmm.
2: Super!
0: Na to, abyste umíchala kvalitní sen, musíte mít roky praxe. Když jsem já sám začínal, taky jsem si ze začátku myslel, že na to mě... Kde jste? Johano, prosím vás. Vždyť po vás pátrá celá Sweet Dreaming. A nevím, co se stane, až vás najdou. Nechci to ani domýšlet.
2: Určitě si vezmu tuhle červenou.
0: Jakou červenou?
2: Letní románek.
0: Ne.
6: Jak já vás miluji.
4: Doplňte jméno.
6: Dejte mi ho,
0: A to jste ještě moc mladá. Červené esence jsou o milostných avantýrkách.
2: A rozhodně chci tuhle modrou.
0: Kam zase běžel?
2: Dobrodružná výprava do středu země.
6: O vašich vítězstvích vypráví se po celé naší zemi Gája, slavný válečníku, slavná válečnice.
7: Pod naší vesnicí žije tam zvíře, zrozené z lávy ohně.
6: A proroctví říká, že ctěný válečník, ctěná válečnice jedině dokáže ďábla přemoci.
2: Wow, bomba, tohle rozhodně chci.
0: Johano, musíte rychle zpátky do nadsnového světa. Naše ředitelka, víte, ona není vůbec hodná. Naopak je mimořádně zlá, chápete? Počkat, co je tohle?
2: Tyjo, tahle esence je celá zlatá.
0: No ale to není jedna esence, těch esencí je tam víc. No to je přece plnohodnotný sen. Nic podobného jsem nikdy v životě neviděl. Prototyp číslo 1. Ale ne. Johano, rychle se schovejte sem. No tak pojďte tady za mnou za regál.
2: Au.
0: Promiňte. Teda, ticho.
8: Co to má znamenat?
9: A výborně. Baňka se zlatým fluidem je pryč.
8: Neměli bychom zavolat policii? Můj produkt, víte, stále ještě není dokončen. A v nesprávných rukách.
9: Nebojte se. Má ho Johana Šímová.
2: Jak to ví?
8: Jak si tím ale můžete být jistá? Víte, pokud můj produkt někdo použije bez znalosti celé věci, je tady možnost, že už by se možná nikdy...
9: To já jsem narušila její sen. Otevřela jsem dveře ze snového jeviště Johany Šímové.
8: Vy?
0: Cože? Ta potvora.
8: Ale základní pravidlo Sweet Dreaming přece zní...
9: Chcete mi opravdu dávat kázání, Michaeli? Vy?
8: Tohle přece v naší dohodě nebylo. Měl jsem vytvořit univerzální supersen, použitelný úplně pro každého. O Johaně Šímové jako pokusném králíku v naší dohodě nic nebylo.
9: Už tak spí nejvíc ze všech lidí. A do svého světa se probouzet nechce.
2: Cože?
9: A my jsme lepší než život. Ona navždy usne a bude spokojená. A my také. Nebo ne?
8: Takže záměrem vaší koncepce pozitivních snů je, aby lidé navždy usnuli?
9: Přesně tak.
8: K tomu přece můj vynález sloužit neměl. Jasně jsme si řekli, pamatuji si to jako včera. Michaeli, lidé čím dál tím hůř spí a jsou nervózní. Vytvořme jeden krásný univerzální sen, ze kterého se probouzet nebudou a vyspí se až do růžova. Sny se přece měly po 8 hodinách automaticky vypínat.
1: Jak se má ale firma dál vyvíjet a růst, když jsme už celá tisíciletí odkázáni na usmolených 8 hodin? Tolik promrhaného času, kdy nejsou lidé pod naší kontrolou.
8: Tohle vám neprojde.
1: Michaeli, pokud se někdo rozhodne celý plán zhatit, všichni vaši kolegové se dozví, že je měl váš prototyp připravit o práci. Kdo by potřeboval programátory snů, když existuje jeden univerzální sen? To by se asi na veřejnost dostat nemělo, že?
8: Já... Ne, ne, to by ne.
1: Co jste to říkal? Nerozuměla jsem vám.
8: Ne, to by se na veřejnost dostat nemělo.
1: Tak vidíte, každým momentem vběhne Johana Šímová s baňkou zpět do svého snového jeviště. Rozpráší fluidum kolem sebe a začne jeden dlouhý geniální sen, ze kterého se už neprobudí. Bude naším prvním pokusným králíkem a po ní usnou další a další, až bude navěky spát celé lidstvo. A vy budete slavní a velmi, velmi bohatý.
8: Děkuji. Děkuji, paní ředitelko.
1: My dva spolu začneme novou éru Sweet Dreaming, Michaeli.
8: Ano, jistě, jistě.
10: Slyšela jste to? Johano, slyšela jste to?
2: Jo, slyšela, nejsem hlucha.
10: Je to všechno ještě milionkrát horší, než jsem si myslel. Sweet Dreaming chce ovládnout celé lidstvo.
2: Ten novej sen bude asi fakt něco.
10: Měl bych ho zničit. Ano, zničím ho.
2: Počkejte, půjčte mi ho, chci se na něj ještě kouknout. Jenom na chvíli, pak vám ho teda dám.
10: Tak, ale rychle, Johano.

0: Sny o šťastné rodině? Tímhle chce ředitelka ovládnout lidstvo? To se teda moc nevytáhla. Kde to jako jsme? V roce 2002?
1: To je ten nejlepší sen, co jsem kdy viděla.
0: Uvěřte mi, nic inovativního to není. Naše ředitelka nerozezná dobře umíchaný sen od přího bobku. A teď mi to vraťte.
1: Ne.
0: Johano, vraťte mi tu baňku.
1: Ne, nevrátím.
0: Okamžitě mi tu baňku vraťte.
1: Vy mi nemáte co rozkazovat.
0: Cože?
1: Nejste můj rodič, nic o mně nevíte, tak mi nebudete říkat, co mám nebo nemám dělat. Já už se domů nevrátím.

0: jak to ta ředitelka říkala, rozprášit fluidum ve snovém jevišti. Možná nějak takhle?
1: Já a tatínek tě moc milujeme.
0: Mami.
2: A jediné, co chceme, je, aby si byla šťastná, Johanko.
0: Tati, ale jak mám být šťastná, když se všechno mění?
1: Nic se přece nemění. Jsme tady navždy pro tebe.
0: Ale mění, s tátou se rozvádíte.
1: Co to povídáš? Nás přece nikdy nic nerozdělí.
0: Myslela jsem si, že jsme rodina. Že držíme spolu. Vy jste to ale celý rozhodli za mě. Tati, proč jsi ode mě a od mámy odešel?
2: Ale co to povídáš? Nás tři přece nikdy nic nerozdělí. Jsme tady navždy pro tebe.
0: To se prostě nemůžete mít rádi. Vždyť je to tak jednoduchý. Já vás mám ráda oba.
2: S maminkou tě oba dva také moc milujeme.
0: A mámu miluješ taky?
2: Miluju.
0: Mami, a ty miluješ tátu?
1: Miluju ho.
0: Nevím. Já nevím.
1: Milujeme tě,
2: Johanko. Nás tři přece nikdy nic nerozumí.
3: Johano, ne!
0: Co sem lezete? Kde jsou? Kam zmizeli? Mami, tati! Kde je to? Jo.
3: Johano, nerozprašujte už to fluidum.
0: A proč ne?
3: Nikdy se z toho snu neprobudíte.
0: A co má bejt?
3: Neprobudí se z něho nikdo z vaší rodiny.
0: To je mi jedno.
3: Johano, jsou to jenom sny. Tohle přece nechcete.
0: Vy víte pěkný kulový, co já chci.
3: Vždyť já jsem s vámi už od vašeho narození.
0: Cože?
3: Tak moc nechci ztratit svoji práci, protože jí mám rád. Celých 12 let vám dělám sny. Vím o vás všechno. A pořád se snažím, aby vám díky snům bylo líp.
0: Vy jste něco jako můj anděl strážnej.
3: Pamatujete si první třídu? Bylo vám 6 let. Eliáš Říha vám sebral gumu na gumování.
0: Jo, tu ve tvaru psa.
3: Psa, ano. A tvrdil, že prý je jeho.
0: Pěkně kecal.
3: No jistě. Hrozně jste doma brečela. A pak jste šla spát a zdál se vám sen. Eliášovi jste v něm příšerně vynadala. Na 6letou holčičku dost zajímavý slovník, to musím uznat. No a ráno vám pak bylo dobře a na nějakou gumu na gumování jste si ani nevzpomněla.
0: A co všechny ty příšerný sny?
3: Prosím vás, i ty člověk potřebuje samé pozitivní sny, to nikdy nemůže fungovat.
4: Ani hnout.
5: Odstupte prosím od Johany Šímové, Gabrieli.
3: Vy, celou tu dobu jsem to věděl, že na té vaší koncepci pozitivních snů něco pěkně smrdí.
5: Rafaeli Urieli, do zápisu prosím uveďte, že Gabriel svévolně porušil zákaz vstupu do snového jeviště a narušil začínající sen své svěřenkyně Johany Šímové, čímž ohrozil samotnou existenci našeho světa.
4: Naprosto neprofesionální chování.
6: Stálo ti to za to, Gabrieli?
3: Ano. Stálo mi to za to.
5: Rafael a Uriel vám teď nasadí pouta a odvedou vás k výslechu. To, že dostáváte výpověď, je vám asi jasné.
4: Neved sebou.
3: Ať se jde celá Sweet Dreaming klidně vyspat. Vaše zdravotní péče, au, k smíchu, opravdu.
0: On ale fakt nic nenarušil, no vážně.
7: Holčičko, Johanko, ty jsi ale krásná. Taková pěkná, šikovná dívenka.
0: Prosím vás, mě je 12.
7: Co kdyby si znovu rozprášila tu zlatou baňku a šla za svými rodiči? Co tomu říkáš?
3: Johano, nedělejte to!
4: Ty mlč!
0: A co bude pak?
7: Konečně pořádně začne tvůj sen o šťastné rodině. To je přece to, co chceš, nebo ne?
0: Opravdu?
7: Samozřejmě, holčičko.
0: Nás tři nic nerozdělí.
7: Prosím?
0: Nás tři přece nic nerozdělí. Ani vy. A tohle nejsou moji rodiče a nikdy nebudou.
7: Dej mi tu baňku.
0: Ne.
7: Okamžitě mi ji dej.
0: Já jsem řekla ne. chci zpátky do svého světa za mámou a tátou. Gabrieli, co se stane, když to vypiju?
8: No, vůbec nic. Vlastně to chutná docela dobře.
5: Opovaž se!
9: Ne, ne, ne.
0: Ty jo, úplně jako citronáda.
9: Moje dílo. Zničila jsi moje velkolepé dílo. Celé lidstvo mohlo žít v šťastné a blažené nevědomosti. Ale ty ne. Ty jsi chtěla zpátky do toho svého usmoleného, trapného světa. Jen počkej, usmrkanče. Já ti ukážu. Kde mám tu baňku?
8: Johano, pozor, nechte mě. Má v ruce zlou noční můru.
5: Tady já, teď se dívej, holčičko.
0: To je? Ne?
10: Já jsem tvůj zubař a čeká tě každoroční prohlídka. Já jsem letní bouřka a uhodím do tebe svým bleskem.
0: A to je ode mě, vy příšery. Nechte mě. Gabrieli, pomoct.
8: Už pět. Co to? Obepíná mě břečťan. Vracím kolem krku.
10: To by vymysleli předškola.
8: Johano, utíkejte rychle pryč.
10: Cože? Jen počkej ty.
11: Vážení diváci, Johana Šímová je opět na dráze.
8: Já už tě mám.
11: Běží jako život, protože jim následuje letní bouřka a její zubař. No ale podívejte se na to, pořád zakopává a klopítá. To je tedy vážně trapas.
0: Já už nemůžu.
10: Mně neutečeš.
11: Johanu čeká v cíli vytoužená cesta ven do nadnového světa. Jaké to ale bude pro ní zklamání, až její noční můra dostihne. A máme tady dnes i opatrovníka Johany Šímové, snovovce Gabriela, který je v tuto chvíli svázaný přečťanem, s něm se snaží marně dostat. Gabrieli, krátce nám okomentujte situaci. Jsem do mikrofonu.
8: Jeď, Johano, jeď. Jeď, Johano, jeď. Musíš právě teď. Jeď, Johano, jeď. Musíš právě teď. Jeď, Johano, jeď. Musíš právě teď. Jeď, Johano, jeď. Musíš právě teď.
0: Jeď, Johano, jeď. Musíš právě teď.
11: Ale pozor, vážení. Johana

0: šanci! Jste pomalí!
1: Urieli, Rafaeli, vy jste vážně nemehlá! Ale já vím, jak na tu holku vyzrá.
2: Víte to, vážení diváci? Ředitelka Street Streaming se právě proměnila v tračici a stěhá si před cílovou pásku.
3: Já jsem ředitelka největší korporace na světě. A brzy ovládnu celé lidstvo. Co uděláš teď, holčičko? Zase se tady rozbrečíš?
4: Gabrieli, pověste našim divákům, jak se těšíte na život na dlažbě. Nelitujete, že jste svoji svěřenkyni lépe nepřipravili?
5: Johano! Pojďte sem s tím mikrofonem, prosím vás.
6: Johano, noční můra má nad vámi lidmi jenom tolik moci, kolik jí sami dáte.
3: Tvoji rodiče se rozvádí a nemají se rádi. Už nejste rodina.
0: To není pravda.
3: A brzy přestanou mít rádi i tebe. A ty budeš úplně sama.
0: Ne, věci se sice mění, ale všechno bude zas dobrý. Pořád jsme přece rodina.
3: Cože?
0: Pořád jsme rodina. A já už se toho nebojím. Já už se nebojím, slyšíte? Já už se nebojím. Nebojím! Co se to...
5: Sou... fuč. Bože můj, sou fuč.
0: Ale jak to?
5: Johano, vy jste mě zachránila. Už žádná ředitelka, co mi každý měsíc strhává polovinu výplaty. Gabrieli, ty jeden šťastlivče.
2: Neuvěřitelné! Johana Šímová právě porazila draka! Ano! Jo! To byl skutečně zápas, jak má být. Dnešní závod se jistě zapíše do dějin multiběhu. A vy jste byli u toho!
0: Ale já tomu nerozumím. Co se stalo?
6: Stali se vaší noční můrou a jakmile jste se přestala bát, zmizeli společně s ní. Prostě přestali existovat.
0: A co bude teď?
6: Zbyla vám tady cílová páska. Měla byste jí rychle projít.
0: Jo. Ale co bude s vámi?
6: Já budu doufat, že nový šéf bude krapet moudřejší. Ale víte co? Nic horšího než tohle mě přece potkat nemůže.
0: Uvidíme se ještě někdy.
6: No, budu nad vámi přece dál bdít, když budete spát.
0: Tak ať máte konečně nějakýho normálního šéfa.
6: Držte mi pěsti.
0: A už nebudu tolik spát, abyste měl taky někdy volno.
6: Oho.
0: Zajděte si třeba do kina. Jestli u vás teda něco takového existuje.
6: Děkuju, Johano. A teď už běžte.
0: Tak jo. A udělejte mi nějaký hezký sen.
6: Nebojte.

0: Mami. Mami. Mami, kde je táta?
1: Už je pryč. Dohodli jsme se, že tě nebudeme k ničemu nutit. Necháme to na tobě.
0: Ale...
1: A časem, kdo ví, třeba budeš mít chuť tátu v nový byt přece jen vidět.
0: Mami, počkej.
1: Ano?
0: Zavolej mu, že jsem se probudila. Pojedu tam.
1: Víš, Johanko, ať se stane cokoliv, my s tátou tě máme oba dva pořád moc rádi.
0: Já vím.

děcka. Určitě to taky znáte. Když za váma přijdou rodiče, tváří se, že vám koupili minimálně ponorku a s takovým tím natěšeným hlasem vám řeknou, že pro vás něco mají. No, pak se z toho vyklube něco děsně trapného, jako třeba nový kružítko do školy nebo další sourozenec. Jako tudle...

0: Kluky, ahoj kluci, ahoj Jani, vítejte v mé tady ušounově pohádkové školce.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj ušoune.
0: Tak a jdeme si hrát na medvědy.
1: Kamarádi, ušoun tím chce říct, že jdeme spát. Ušoune, my jdeme spát.
0: Úplně spát nejdeme. Ale vlastně se klidně v dnešní školce můžeme výjimečně povalovat na polštářích nebo na dece.
1: To máš pravdu, protože dnešní školka bude o ukládání se ke spánku, takže i malinko uspávací.
0: Ale jenom malilililinko, nebojte se, brum, brum, brum.
1: Ajajajaj, co budu dělat?
0: Co? Co pak se ti stalo, Jani?
1: Ale ušoune, ani se mě neptej. Ztratil se mi modrouško. Bez mého milovaného plyšového kocourka se nemůžu chystat do postýlky.
0: Já vím, já ti úplně rozumím. Když se mi ztratil myšák, fešák, taky jsem z toho byl úplně nešťastný.
1: A nebo si představ, že by před spinkáním nebyla ukolébavka.
0: No, ale někdo radši ukolébavku a někdo zase radši pohádku.
1: Přesně tak, rozhodně si to ty, ušoune, já musím najít modrouška.
0: Tak já myslím nejdřív pohádka a potom písnička. Co, Jani? Už máš modrouška?
1: Uf, mám. Tak uvelbuju se a můžeme.
0: Tak jo. Ušounova pohádka.
2: Jsem starý mikrofon a celý svůj život jsem prožil v rozhlase. Zažil jsem tady už lecos a mám zde spoustu dobrých přátel. Například Skřítka Hajajů, který vám každý den přináší rozhlasové pohádky na dobrou noc. Jak se Hajaja k nám do rozhlasu dostal? Všechno to začalo jednoho večera roku 1951 v domě u tří zvonů.
3: Já myslím, že to místo je někde nad kuchyní.
4: Nesvíť tam baterkou, Mílo.
3: Proč ne? Na tu píšťalu před

0: nějaký nebezpečný strašidlo.
1: Nebezpečný strašidlo u nás na půdě. No to snad ne.
0: Co je to za zvuk? To přece není ono.
1: Kdo je tam?
2: A kdo je tam?
0: Jana a Míla. A kdo jsi ty a co děláš u nás na půdě?
2: Jsem domácí skřítek. Žiju tady od jak živa a hlídám, že je všechno v domě v pořádku.
0: Ty žiješ u nás na půdě?
1: A to se tu jako nebojíš?
2: Ne, nebojím. Mám svoje rádio a poslouchám rozhlas.
1: Skřítku, ale z půdy budeš muset pryč. Začne se tu stavět podkrovní pokoj pro naší ségru, co je ještě miminko.
2: No ne, to je neštěstí. Co já budu dělat? Kam půjdu?
1: Já vím, můžeš bydlet pod naší postelí.
0: Míno, co by tomu řekli naši?
1: No jo.
2: Ach jo, tolik jsem tady toho zažil, že bych o tom mohl roky vyprávět příběhy. A teď mi nezbyde nic, kromě té mé píšťaly.
1: Tak to je ono.
0: Tohle slyšíme z půdy každý večer.
1: Nejlepší písnička na usnutí.
0: Já už vím, skřítku, co bys měl jít dělat.
2: Co?
0: Když máš hodně příběhů, měl bys je jít vyprávět do rozhlasu jako pohádky.
1: Jo, a hrát k ním tuhle svoji písničku.
2: Myslíte?
0: No jasně.
1: A budeš bydlet na půdě v rozhlase a mít tam milion kamarádů a budeš vymýšlet milion pohádek. Hele, a víš, jak si můžeš říkat?
2: Jak?
1: Hajaja. Je to od slova hajat, jakože spát.
0: A já mám takový pěkný modrý pyžamo z půl měsíci. Můžu ti ho na to tvoje hajajování půjčit.
2: Skřítek hajaja. No to je krásné.
0: Hajajo, a mohla by být nějaká tvoje pohádka o dvou odvážných ségrách, které se vydají na půdu za tajemnou písničkou a potkají tam pohádkového skřítka?
1: A můžou ty ségry umět lítat, chrlit oheň a každý den jíst buchtičky se šodo.
2: A nechtěli byste rovnou také, aby se ty sestry jmenovaly Jana a Míla?
1: No jasně!
2: Tak já vám jednu takovou řeknu rovnou teď. Dobrý večer, děti. Byly jednou dvě sestřičky, které měly moc rády buchtičky se šodo. A tyhle sestřičky jednou zažily velké

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu, tedy mou pohádkovou školku, a právě skončila moc bezvadná pohádka o Hajajovi.
1: Hajaje je vůbec bezva. Každý večer jeho pohádku poslouchá.
0: Já taky, ale někdy jenom půlku, protože při té druhé už spím.
1: No ano, kamarádi, už on usne hned. Ten, kdyby měl počítat ovečky, tak by počítal 1, 2.
0: Jo. Je to tak. A navíc já spím moc rád. Ale hele, pojďme už plnit úkol. Ušounův úkol.
1: Holky a kluci, připravte se, já vždycky začnu s tím, co se říká o spánku, a vy s Ušounem to pěkně dopovíte, ano?
0: No jasně, my se přidáme, to bude super, tak začni.
1: Když někdo spí, tak taky tluče...
0: špačky. Jo.
1: Nemůžu spát a tak dlouho počítám...
0: ovečky.
1: Jo. A když spím hodně tvrdě, tak spím, jako když mě...
0: do vody hodí, anebo spíš tvrdě jako poleno.
1: Jo, paráda, krásně jste to zvládli.
0: No tak jo, ale za to si zasloužíme písničku, že? Ano, prosím.
1: No jasně, a někoho určitě nepřekvapí, že se ta písnička jmenuje Hají.
0: Ušounova písnička.

0: Kuckadla.
1: Halo, spíte, kamarádi?
2: Na, nikdo tu nespí ani. I když v dnešní školce se povídáme o takových těch chvilkách těsně před spaním.
1: No tak co, kdybychom si dali takové předspánkové cvičení?
2: No jasně. Už jsou novo cvičení.
1: Tak, holky a kluci, chce se vám spát?
3: A zíváte.
2: A když zíváte, tak si jako správné, šikovné děti dáváte ruku před pusu.
1: Tak. Pořádně si zívneme a před pusu dáme jednu ruku.
2: Jo, to je nakažlivé, já zívám, aniž bych to chtěl. No ale pozor, pořádně si zívneme a dáme před pusu druhou ruku.
1: Tak a naklepeme si polštář, vyberte si nějaký ve školce nebo doma a pěkně ho natřásáme.
2: A naklepáváme, jo, no kdo nemá polštář, tak samozřejmě jako, však to zvládneme, no tak jo, super.
1: A teď si pěkně lehneme.
2: Lehneme na bříško, to se nám ale neleží moc dobře, co?
1: No, tak se otočíme na záda.
2: A vyzkoušíme i ležení na jednom boku.
1: Jo, a na druhém boku.
2: Jo, a ještě jednou.
1: Jo, a na bříško.
2: Jo, tak dobře, a teď na záda.
1: A na jeden bok.
2: Jo, a překulíme se na druhý.
1: A teď si lehneme hlavně pohodlně a poslechneme si naši další krásnou ukolébavku.
2: Víš, co mě napadlo? Že my jsme vlastně tak trošku váleli sudy.
1: No, my jsme se váleli jako kočka.
2: No tak dobře, ale já si myslím, že úplně nejlepší, než se dohodneme, tak si pustíme tu písničku. Takovou uspávací. Už je nová písnička.

0: Holky a kluci, právě dohrála další krásná ukolébavka. A já tedy musím říct, že dnešní díl u Šounovy pohádkové školky, kde si povídáme o tom, jak se chystáme ke spánku, na mě tedy docela působí.
1: Co pak, Jani? Ty jsi ospinkaná, vidím, jak se ti klíží a zavírají očka.
0: Ne. Já se tady jen tak na malilinkatou chvililinku lehnu. Jenom trošičku si položím hlavu na polštářek.
1: No co to? Jana usnula dřív než já a hlavně před zpíváním. No to jsou mi věci, ale tak abych Janě trošku spánku dopřál, tak vám zatím povím o spánku něco moc zajímavého. Představte si, že hodně moc spí lenochod, a to dokonce skoro až 20 hodin denně, to znamená skoro celý den. I celou noc vzhůru je jen 4 hodiny, to je tolik času, jako když přijdete do školky a jdete domů po o. Jo, jako kdybyste se probudili, pak jste šli do školky a pak jste šli zase spát, jako ten lenochod. No to. A třeba tučňák spí jen několik minut denně. To je tak malá doba, za kterou třeba sníte sváču. Jo, ten musí pořád být v pozoru, ve střehu, hlídat, jestli se někde něco v tom jeho životě nešustne někde. No, tak a teď pozor, třeba, a to je fakt hustý, jo, pouštní hlemýždi vydrží spát i 3 roky. No, představte si to, usnete, když je vám 5 let a vzbudíte se, je vám 8 a jste ve 2. třídě. No co byste si teda jako počali? Usnete jako předškolák a probudíte se jako školák z 2. třídy. Ty brďo teda, kamarádi, protože Jana tak krásně spinká. Tak já ji ještě nebudu budit a dáme si spolu, a dejte co? Zvukovou hádanku. Ušounova hádanka. Tak, kamarádi, pustím vám 2 zvířata, která si představte, že spí ve stoje. Pak zase řeknu 3, 2, 1 a vy řeknete zvíře, které spí ve stoje, a zrovna ho slyšíte, jo, prostě poznáte to zvíře, a když ho poznáte, tak budete vědět, že to je zvíře, které spí ve stoje. Tak pozor, holky a kluci, 3, 2, 1. Slon, jo. A teď je to? 3, 2, 1. Kráva. Správně, holky a kluci. Tahle ta 2 zvířata, která spí ve stoje, jsou slon a kráva. Ale ve stoje spí třeba i žirafa, nebo kůň, a některá další zvířata. A víte proč? Protože jsou to většinou taková zvířata, která musí být ve střehu, kdyby náhodou se objevil nějaký dravec nebo nějaká šelma, aby mohli rychle utíkat. Jo. Ale pozor, víte co? Pustíme všem, co si chtějí trošku schrupnout právě teď. Ať už ve stoje, nebo v leže, nebo v sedě, nebo vzhůru nohama, to je úplně jedno. No tak těm všem pustíme jednu pěknou ukolébavku.

0: Kluci, posloucháte Ušou novou pohádkovou školku, kde si povídáme o spaní a Jana tady...
1: Já ji nebudu budit, jo, to ještě ne. My si to spolu tady pěkně prodrandíme.
0: No tak Jana tady, jak jsme si pěkně řekli při plnění úkolu, tluče špačky.
1: Ale teď už...
0: Je, teď už se probouzí. Jani?
2: Kráva a slon přichází. Kráva se slonem si hrajou, nebojte se. My jsme tady v Ušounově pohádkové školce na zvířátka. Hodní kráva jede na slonovi.
1: Já, co to ta Jana mumla ze spaní? Ona ještě vůbec není úplně probraná. Ano, my jsme taky hodní. Jsme hodní i na spící zpěvačky. Tak Jani, vstávej. Vstávej, nejde se zívat, ale zpívat.
2: Já jsem usnula.
1: No jo.
2: Jsem ani nevěděla.
1: No, to bylo správně. No, byla to usínací školka, to si usnula.
2: Já už jsem vzhůru.
1: No, konečně.
2: Jdeme zpívat, co si dáme?
1: Tak. No, co si dáme? Vždyť mi to mohlo být jasné hned, když se řekne zpívání, tak najednou je Jana vzhůru.
2: No.
1: Jako když luskneš prsty. Takhle,
2: Jasně, ale protože teď budeme zpívat tvou oblíbenou ukolébavku, možná zase usneš ty.
1: Tak to půjdem vyzkoušet. Ušounovo zpívání.

0: byl kras. Mě by zajímalo, jakou uspávanku nebo ukolébavku mají nejraději holky a kluci.
1: No, to je otázka, to by mě zajímalo taky.
0: Tak víš co, Jani, dneska nebudeme kamarády prosit o obrázky, ale poprosíme je o ukolébavku, co ty na to?
1: No to je bezva nápad.
0: Tak holky a kluci, dneska poproste rodiče nebo paní učitelku, aby na mobil nahráli, jak zpíváte svou oblíbenou ukolébavku, jo, nebo to můžou zaspívat jenom oni a vy můžete jenom brumlat, no to je úplně jedno.
1: Bo klidně to může být jenom kousek uspávanky.
0: A nebo třeba i dva, nebo tři, nebo čtyři kousky.
1: Jasně. No a pak stačí, když nahrávku vaší oblíbené ukolébavky rodiče nebo paní učitelka pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo pošlou přes aplikaci iRádio.
0: Však oni si s tím už poradí, jo? A my potom někomu z vás za krásnou ukolébavku pošleme odměnu. To už znáte, že jo?
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a pěkně se dneska vyspinkejte.
0: Jo, tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš neusnutelný ušoun rušoun a uzývaná.
1: O něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr se probudíme a dáme si písničku k tanci.
0: Jo, a zpívá jí Bombardák. Ušounova písnička k tanci.
2: Když byl bombardák docela malý chlapec, neuspávala ho večer maminka, kde pak? Neuspávala ho ani babička, kde pak? Neuspávala ho dokonce ani oper, kde pak? Uspával ho tatínek a tatínek ten nade vše miloval.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žil byl jednou jeden německý král, Konrad III. Štauský. Možná si řeknete, že narodit se jako král vám zaručí pohodlný a klidný život. Pohodlný možná, ale klidný ani náhodou. Důkazem toho je dnešní hrdina Konrad III. Štauský, který musel neustále někde bojovat a řešit konflikty, dokonce se vypravil na dalekou křížovou výpravu a lidé si ho nakonec pamatují hlavně kvůli tomu, že ho převezli mazané ženské. Jak to všechno bylo? Konrad Štauský se narodil kolem roku 1093 jako syn švábského vévody Fridricha I. a Anežky, dcery císaře Jindřicha IV. Postupně stoupal v politickém žebříčku, až byl nakonec zvolen německým králem. To se ale moc nelíbilo mocnému rodu Velfů a následoval spor, který pak ovlivnil dějiny tehdejší svaté říše římské. Než se ale dostaneme k těmhle velkým dějinným událostem, povyprávím vám jednu roztomilou příhodu, která s nenávistí mezi rody Štaufů a Velfů souvisí. Jejich handrkování přešlo v bitvu o hrad Weinsberg. Konrád tento hrad obléhal a přívrženci Velfů ho bránili. Na Konrádovo vojsko však neměli a tak se mu nakonec hrad vzdal. Tolik hovoří doložitelná fakta. To by ale nebylo až tak zajímavé jako to, co údajně podle legend následovalo. Král se rozhodl potrestat obránce a rozkázal popravit všechny obyvatele mužského pohlaví. Ženy mohly z Weinsbergu odejít a Konrád jim dokonce milostivě povolil vzít si tolik věcí, co unesou. Ale to podcenil ženskou vynalézavost a věrnost. Místo šperků, oblečení a dalšího majetku si mazané ženy vybrali něco úplně jiného. To nejcennější, co měli. Své manžele, syny, bratry. Král a jeho druhové museli být v šoku, když viděli to zvláštní procesí, které sestupovalo z hradu. Každá žena nesla na zádech muže. A nemysleli přitom prý jen na sebe. Když žena neměla na hradě žádného vlastního příbuzného, pomohla odnést muže některé ze starších nebo slabších sousedek. Někteří členové panovníkovy družiny se prý vztekali, že to je podvod a musí se jim to zarazit. A tehdy se Konrád ukázal jako formát. Statečnost a lstivost žen ho natolik pobavila i dojala, že se rozhodl dodržet své královské slovo a všichni byli volní. Do historie tahle událost vstoupila jako legenda o věrných manželkách z Weinsbergu. Daleko vážnější chvilky náš hrdina zažil během druhé křížové výpravy. To bylo válečné tažení, během kterého vojska z různých království Evropy putovala bojovat až na Blízký východ, kde ležela svatá země a město Jeruzalém. Název křížová výprava neznamená, že by vojska bloudila křížem krážem, ale odvozuje se od kříže, symbolu křesťanství. Proto se také účastníkům této výpravy říká křižáci. Město Jeruzalém je z náboženských důvodů důležité jak pro křesťany, tak pro muslimy. Evropští králové a církevní představitelé ve svaté zemi vedli boje s místními muslimskými vládci už během první křížové výpravy, asi 50 let předtím, než se tam vypravila druhá křížová výprava, ve které byl i Konrád. Jedním z cílů výpravy bylo pomoci křesťanům udržet nebo znovu dobít území, která muslimové mezitím za těch 50 let získali zpět. Těžko se totiž udržují dobytá města, která leží tisíce kilometrů daleko od vaší země. Zvlášť v době, kdy nebyly vlaky, auta ani letadla. Samozřejmě, že za křížovými výpravami nebyly jen vznešené náboženské důvody, ale také docela přízemní touha po moci a zisku. Konrádovi se to však vůbec, ale vůbec nevyplatilo. Jeho vojsko mělo ohromné ztráty a on sám onemocnil. Když křižáci utrpěli zdrcující porážku při obléhání města Damašek, poznal německý král, že by měl hodit ručník do ringu a vrátit se domů. Tam ještě pár let vládl a pak zemřel. Za svého následníka však neurčil vlastního mladého syna, ale zkušeného synovce, za jehož vlády vyvrcholil spor Velfů a Štaufů. Do dějin vstoupil jako Fridrich I. Barbarossa, neboli Rudovous, kvůli svým zrzavým vousům. Na rozdíl od Konráda se mu povedlo stát i císařem Svaté říše římské a jedním z nejvýznamnějších středověkých panovníků historie. Ale to už je zase jiný příběh. My jsme si hlavně chtěli povědět, jak drsného krále pobavila ženská důvtipnost. Historie hold přeje mazaným dámám.
0: Pracovní listy a další díly Žily byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Radio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.
2: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Všechny díly najdete zpětně k poslechu na webu Rádia Junior. Rádio Junior.
1: Všudy kuk Jany Richterové.
2: Krásný den, dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, hezký víkend, hezké pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. To je fuk, kdy nás posloucháte. Hlavně, že jste si naladili Rádio Junior. Zkrátka ahoj, já už jsem zase tady. Začíná Všudy kuk Jany Richterové. A co nás dneska čeká? My se totiž vydáme do minulého týdnu, kdy se v Jičíně konal festival Jičín město pohádky. Terka Rašová tam natočila několik reportáží. Ondra Holan, ten si zase přečetl bezva knížku a poslal svoji recenzi. Koruna, žezlo, jablko, ale třeba i královské roucho nebo pohřební insignie. To všechno nabídne letošní výstava korunovačních klenotů ve Vladislavském sále na Pražském hradě. Více už za chviličku. Uslyšíte taky krátký rozhovor s pravnučkou Astrid Lindgrenové. A to je velmi unikátní věc. V dnešním Všudy kuku se toho dočkáte. To všechno nás čeká v dnešním Všudy kuku, budou taky písničky, takže jdeme na to. Krásný poslech vám přeje Jana Richterová, Všudy kuková.

0: kamarádi, posloucháte Všudy kuk Jany Richterové a teď se vydáme na festival Jičín, město pohádky. Bylo to skvělé, byla tam spousta dětí, spousta dospělých, byly tam školy, školky, nadšenci, pohádkové postavičky a samozřejmě taky Rádio Junior. Terka Rašová se proběhla po Jičíně s mikrofonem hned několikrát. Takže dneska si poslechneme její reportáže.
1: V rámci festivalu Jičín město pohádky proběhlo 10. září 2026 natáčení z tého dílu podcastu Reparát Českého rozhlasu Plus. Moderátorka Daniela Vrbová si povídala se svými hostkami Zuzanou Dalibor a Terezou Hodanovou na téma Já v háji aneb Když bejt v pohodě prostě nejde. Zuzana Dalibor mluvila o svém onemocnění, které se projevuje tím, že se jí někdy třese určitá část těla.
2: Já jsem to zjistila po mém tátovi a zjistila jsem, že mi to jako zhoršuje průběh studia, protože jsem se bála, že nebudu schopná psát státnice a podobně. Takže než jsem se rozhodla tohle veřejně sdílet, tak to nějakou chvíli trvalo, ale vlastně potom, když jsem to udělala, tak jsem cítila nějaký jako větší osvobození ve smyslu, že jako nikomu nedlužím to se netřást, že v pohodě se třást.
1: Tereza Hodanová alias Terry Blitzen zase sdílela své zkušenosti z doby, kdy jako 15-letá influencerka brala drogy, měla poruchy příjmu potravy a sebevražedné myšlenky. Co Tereze tehdy pomohlo?
2: Mám vždycky pocit, že v tady těch životních jako situacích je to si uvědomit, kdo vlastně jsem a nějak se na sebe jako podívat bez všech těch nálepek, který jsme na sebe nechali buď nalepit něčím zvenčí nebo třeba sami sebou a udělat rozhodnutí, jako kým chci být. S tím, že ta moje cesta byla taková, že jsem se na to prostě vyprdla. Prostě jsem si řekla, že jako to jako zábava, super, fajn životní zkušenost, ale vlastně to asi není úplně ten život, který si pro sebe představuju.
1: Jak by celý reparát zhodnotila Daniela Vrbová, moderátorka pořadu?
3: Pocity jsou skvělé, publikum bylo výborné, byly to, pokud vím, 3 třídy, 1 gympl a potom 8 a 9, takže jestli to počítám dobře, tak zhruba 14 až 16 let. Musím říct, že v některých chvílích ani nedutali, protože naše respondentky byly skvělé prostě v tom, jak se dokázali otevřít, sdílet ten svůj příběh, jak je sociální sítě a nejenom prostě sociální sítě, ale jak se někdy cítili pod tlakem a jakou z toho své pomocí a s pomocí rodiny našli cestu.
1: A jak se líbil reparát publiku?
4: Já se jmenuji Erik Hušek a líbilo se mi to a bylo to jako hodně zajímavý.
5: Já se jmenuji Josef Janata.
1: Tak co ty, jak se ti líbil dnešní reparát? Bylo to pro tebe nějak přínosné?
5: Líbilo se mi, že jsem mohl zjistit, co mám dělat, když jsem smutný.
1: A co máš dělat, když jsi smutný?
5: Říct to učitelovi, pedagogovi.
1: A udělal bys to v tvém případě konkrétně?
5: Ne, já mám jiný zdroje.
1: Takže co ty bys si
5: udělal?
1: Řekl bys to doma?
5: Jo.
1: Ahoj, jak se jmenuješ?
6: Dobrý den, já se jmenuji Karolína Jiráková.
1: A jak se ti líbila dnešní beseda?
6: Ale jo, bylo to zajímavé, dozvěděla jsem se spoustu nových věcí, mě to docela i ponaučilo a taky jsem se jako dozvěděla, co třeba dělat, když mi není úplně moc dobře.
1: Reparát se tedy publiku líbil, celý díl si můžete poslechnout na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas. Pro Rádio Junior Rašová Terka, junioří reportérka.

0: Přátelé, posloucháte Všudy kuk Jany Richterové. Ten první výlet na Jičín, město pohádky, byl velmi zajímavý, ale trošku vážnější. Teď to trošku odlehčíme a vydáme se do pohádky díky Terce Rašové.
1: Festival Jičín město pohádky začal 9. září 2026 slavnostním průvodem pohádkových bytostí. Já jsem tam byla, bylo to moc krásné a tak vás zvu, pojďte se tam se mnou na chvilku podívat. V pohádkovém městě Jičíně už se chystá slavnostní průvod pohádkový, kterým vlastně celá událost začne. Už se tady schází děti v kostýmech, některé jsou převlečené třeba za víly, za jednorožce, anebo třeba za mrkev. A já už jsem tady potkala sympatickou maminku, která vypadá nádherně, celá v bílém, má takovou bílou sukínku z krepáku a na hlavě muchomůrku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy tady máte s sebou i dvě děti, tak za co přesně jdete? Popište nám kostýmy a jak jste si to vyrábili?
2: My jdeme za pohádkové muchomůrky a máme to barevně rozlišený podle věku a děti vyráběly každý klobouk a barevně jsme to jen usladili oblečení.
1: Ano, takže menší chlapeček má modrý klobouček, brácha má zelený a maminka červený.
2: Ano.
1: Ahoj, jak se jmenuješ?
3: Zoe.
1: Zoe, ty máš nádherný kostým. Řekla bys si, za co jdeš dneska ve slavnostním průvodu?
3: Za šišku.
1: A to jsi si vyráběla sama?
3: Ne, mamka.
1: Mamka? A jak dlouho to mamince trvalo, víš to?
3: Hodně dlouho.
1: Hodně dlouho. Ahoj, jak se jmenuješ?
4: Tadeáši.
1: Tadeáši, za co ty jdeš? Já vidím, že máš tričko a na něm máš nějaký listy. A na hlavě taky.
4: Za strom.
1: A ahoj, ty se jmenuješ jak?
5: Já se jmenuju Ben.
1: Bene, a ty jdeš za co? Ty máš tričko takový zelený, máš na něm žaludy a nahoře na hlavě máš takovou čelenku s šiškama, viď?
5: Já jdu za dubovýho skvítka.
1: To jste si vyráběli sami ty kostýmy?
5: Jo.
1: Tak to je skvělé. Jak dlouho ti to trvalo si to vyrobit?
5: S paní učitelkou jsme to vyráběli asi 2 dny.
1: Ahoj, a jak se jmenuješ ty?
6: Já se jmenuji Bětuška a jdu za lesní výlu.
1: O, vidím, že máš krásnou duhovou sukinku a na hlavě máš věneček kytičkovej. Už jsi někdy byla na průvodu, nebo je to poprvé?
6: Jsem jednou byla.
1: A za co jsi byla loni?
6: Za popelnici.
7: Za pařezdu.
1: Jdeš za pařez a jak se jmenuješ?
7: Danda.
1: A vyráběl jsi ho taky sám?
7: Mamka to skoro celý dělala.
1: Dobrý den, tak mohla byste popsat tento krásný kostým, jak jste ho vyráběla?
8: Naštěstí jsme doma měli velký kartony, udělali jsme z nich takový jako válec a pak jsme vzali klasický hnědý balící papír, nastříhali, namačkali, nalepili. No a syn už si potom dodělal muchomůrky a vymyslel ježka a krepák a šišky a to už byla pak jeho práce.
1: Jo, takže on kouká vlastně pařezem ze strany a nahoře má dokonce i plyšového ježička. Tak. Jak dlouho vám to trvalo tenhle kostým vyrobit?
8: 3 dny, ale kdybych to vzala fakt jako čistý práce, 6 hodin.
1: No krásně se vám to povedlo. Prší, ale průvod už nám odstartoval a krásné kostýmy, krásné postavičky. Máme tady i Mufáju a Hele, Večerníčka, samozřejmě našeho krásného Hajaju. Nesmí chybět Rumcajs s Mankou, Maxi Pes Fík a potom tady děti jsou za houbičky, za šišky, za stromy a za víly, ale i za další krásné pohádkové postavičky. A i když prší, tak to nikomu nevadí, lidé se usmívají a užívají si tady krásnou atmosféru. Od základní školy v Husově ulici se teď průvod přesouvá dále a na konci průvodu předá vedení města klíč dětem od města a tím převezmou děti vládu nad pohádkovým městem Jičín.
9: My jsme bubnem začínali, bubnem to i ukončíme. Tak tady virbl, pane Kol! Považujme touto chvíli zahajovací průvod za ukončený. Tak.
1: Slavnostní průvod pohádkových bytostí dorazil v Jičíně do zámeckého parku, kde pak děti složili slib a převzali klíč od města.
10: Za všechny dětské duše slibujeme, že budeme

0: a slibujeme, že až v sobotu klíč vrátíme, bude Jičín úplně jiné město.
1: 3, 2, 1, je to naše!
2: Pro Rádio Junior z Jičína města pohádky Rašová Terka, pohádková reportérka.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Všudy kuk Jany Richterové. My jsme před chviličkou byli v Jičíně, v průvodu pohádkových bytostí. Je to tam veliká krása a jestli budete mít příští rok možnost, určitě se tam vypravte, řekněte rodičům nebo řekněte paní učitelce, panu učiteli, abyste tam jeli, protože to je prostě nezapomenutelný zážitek. Já bych se třeba chtěla vydat do lesa Řáholce. Třeba bych tam potkala Manku, Cipíska nebo samotného Rumcajze. Jo, Řáholec, ale víte, že ten je vymyšlený? Přesto existuje. Odpověď nám dá sám pan spisovatel Václav Čtvrtek.
1: V tom ohledu nějak nic není jisté. Já jsem si byl jist, že jsem les Řáholec vymyslel, no ale pak jsem přišel do jednoho polesí na návštěvu, tam vedoucí povídá, už jste viděl les Řáholec na katastrálním plánu? Já říkám, to jsem neviděl, protože jsem přesvědčen, že jsem si ten les Řáholec vymyslel. Přinesl katastrální plán a tam skutečně Řáholec. Na tom místě byl dvůr, kde byl zlý, přísný pán a jeho čeleď prostě potřebovala se vyřáholit. Tak chodila do určitého lesa, který potom dostal jméno Řáholec. Tedy nevím, ale katastrální plán je katastrální plán. Dá se to vysvětlit i tak, že lesáci bývají lidé žertovní. A takový vedoucí polesí, já myslím, že má i tu moc, aby nějaký ten remízek nazval Řáholec. Tak já bych upřímně řekl, s tím katastrální plán, no ale mám taky své důminky k tomu. Budeme věřit, že skutečně ten les Řáholec existoval na odvozeně o to ovšem budeme taky věřit, že tam byl ten loupežník Rumcaj s tou Mankou s Cipískem, že tam žili v té jeskyni.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Všudy kuk Jany Richterové. Já tady nikdy nebývám sama, to už víte. Ale dneska tady mám speciální hosty. Předávám slovo Evě a Terze.
1: Hello everybody, as you all know, we had one main topic.
2: Ahoj všichni, jak jistě víte, naším hlavním letním tématem byla expedice sever. Povídali jsme si o severských zemích a poslouchali audioknížky jako Děti z Bulerbinu a taky Pipi dlouhou punčochu. Autorkou těchto slavných knih je švédská spisovatelka Astrid Lindgrenová. A my teď máme skvělou příležitost si popovídat s její pravnučkou Agnes Palmberg. Ahoj Agnes, moc mě těší. Jsme moc rádi, že se s tebou u nás na Rádio Junior můžeme popovídat o Astrid Lindgrenové.
1: Some time to talk with you about Astrid Lindgren.
3: Hello and thank you. It's very nice to get this opportunity.
4: Ahoj a moc děkuju. Jsem moc ráda, že máme možnost si popovídat.
1: Agnes is not just great grandchild of Astrid Lindgren.
2: Agnes není jen pravnučkou Astrid, ale taky pracuje ve společnosti Astrid Lindgrenové. Co to vlastně obnáší pracovat pro společnost Astrid Lindgrenové?
1: For the Astrid Lindgren company.
3: I mean, I think it means very different things for.
4: Znamená to pro každého ze zaměstnanců něco trochu jiného. Jsme malá společnost, pracuje nás tam asi 15. Pracujeme se všemi knihami, které Astrid napsala, zabýváme se taky filmy, divadelními hrami a vším ostatním, co vzniklo podle jejich děl. Takže naše práce je hodně pestrá. Já osobně hodně pracuju s naším YouTube kanálem. Tento rok přidáváme hodně videí o Pipi dlouhé punčoše, takže tím se teď zabývám.
1: Nice.
3: So that's what I do a lot.
1: And I have to ask in the beginning, because
2: na začátek se musím zeptat. Jsi hodně mladá, takže si nejsem úplně jistá, jestli jste se vlastně s Astrid někdy osobně setkali?
4: Ano, setkali.
2: To je skvělé. Takže nám určitě budeš moci říct, kdo vlastně skutečně byla Astrid. Všichni samozřejmě ví, že šlo o slavnou spisovatelku. Všichni milujeme její knížky, ale jaká byla? Ty jsi ji poznala osobně, takže budeš určitě vědět všechny zajímavosti o ní a o jejím životě.
4: Ano, myslím, že hodně oddělovala svůj osobní a veřejný život. Někdy jí to dokonce unavovalo být tou slavnou Astrid Lindgrenovou. Ve Švédsku to totiž byla vážně celebrita. Pořád dávala rozhovory. A někdy si zkrátka řekla, to je šílené, jak se to vlastně všechno stalo. Vždyť já jsem to pořád já, obyčejná holka. Tak jak jsem se stala tuhle veřejně známou osobou? Astrid se svými sourozenci totiž vyrůstala na farmě na jihu Švédska a často na to období vzpomínala jako na nejlepší období svého života. Prostě obyčejný život na farmě, jste dítě, jen si hrajete. A když pak vyrostla, měla samozřejmě daleko víc povinností a zodpovědnosti a hodně se toho změnilo. Bylo mi 6, když zemřela, takže jsem ji poznala až na sklonku jejího života. Znám ji hlavně z příběhu, které mi vyprávěla moje babička, její dcera a můj táta, což byl její vnuk. Z jejich vyprávění je jasné, že s Astrid byla velká legrace. Na mého tátu si vždycky udělala jako babička čas, hodně si se svými vnoučaty hrála a zajímala se o to, co mají rádi a co je baví. Zkrátka, v jejich životě znamenala hodně. A to samé mi říkala moje babička, když s Astrid jako svou mámou vyrůstala. Astrid tam pro ní vždycky byla, vždycky si udělala čas, což možná mnoho lidí překvapí, protože po té, co se stala slavnou spisovatelkou, svá rána vždy trávila v posteli a psala nové knížky. A odpoledne pracovala v nakladatelství, měla tam na starost všechnu literaturu pro děti. Pracovala na plný úvazek a ještě napsala tolik knih a příběhu. A přitom všem stíhala být i se svou rodinou. Musela si zkrátka umět skvěle zorganizovat čas.
2: A ty sama na ní máš nějakou výraznou vzpomínku?
4: Pamatuju si, že jsme hodně chodili k ní domů, třeba o Vánocích, na různé večeře a pro mě byla člověkem, který spojoval celou rodinu. Bylo pro ní důležité, abychom se společně scházeli a drželi spolu. Její byt byl zkrátka místem setkávání s celou rodinou. Vždycky jsem se viděla se sestřenkami, bratranci i s těmi vzdálenějšími. dětmi. Rodina pro ně byla hodně důležitá. Když jsem ji poznala, byla to už stará paní, bylo jí 88, když jsem se narodila, ale i tak si pamatuju, že když jsem si s ní povídala, bylo to jiné, než se bavit s klasickým dospělým, který neví, co říct a je to celé nepřirozené. Ona to prostě uměla, povídala si s dětmi, takže je to fakt bavilo. Rozuměla dětské duši.
1: Když to poslouchám, tak byla zkrátka výjimečná.
4: To ano.
1: And have you actually as a 6-year-old girl?
2: Uvědomovala jsi už jako 6-letá holčička, že je tvoje prababička tou slavnou spisovatelkou, nebo to pro tebe byla prostě jenom skvělá prababička?
4: Myslím, že jsem si to docela uvědomovala. Jednou jsme ji šli s tátou odpoledne navštívit a byla s námi i moje kamarádka. A když jsme pak odváželi moji kamarádku domů a její rodiče zjistili, že jsme byli navštívit Astrid, její táta tomu nemohl uvěřit. Její táta si myslel, že si to vymyslela, že to není možné. Ale můj táta mu to pak potvrdil a on z toho byl úplně vedle. Podle jeho reakce mi došlo, že to není jen obyčejná prababička.
1: When have you read her books or have you read her books as a kid?
2: A četla jsi už jako malá její knížky? V Česku jsou totiž Děti z Bulerbinu knížkou, kterou většina dětí přečte jako jednu z prvních, nebo jim ji čtou už rodiče.
4: To je docela zajímavé. Celosvětově totiž nejsou Děti z Bulerbinu její nejpopulárnější knížkou. Jen u vás v Česku a Polsku je to číslo jedna. Celosvětově je nejznámější Pipi dlouhá punčocha a konkrétně ve Švédsku je po Pipi nejpopulárnější Emil Neplecha a celá série o něm. Já měla jako malá nejraději krátkou povídku Nejmilejší sestra. Asi proto, že jsem vyrůstala s dvěma bráchy a tahle povídka je o holčičce, které se narodí malý bratříček a přijde si najednou v rodině taková opomíjena. A pod růžovým keřem na zahradě najde tajný svět, ve kterém má utajené dvojče a právě je to sestra. Přála jsem si taky takovou sestru mít.
2: To naprosto chápu. Moje nejoblíbenější knížka od Astrid byla Madinka, kde Madinka zažívá se svou sestrou spoustu dobrodružství. Jsem jedináček a vždycky jsem si přála mít taky takovou sestru jako Madinka.
3: That is very nice.
4: To je hezký. Taky jsem knížky o Madince měla ráda.
1: The other question is, do you have in your family?
2: Moje další otázka je, jestli máte v rodině původní rukopisy děl od Astrid. Jestli psala na stroji nebo ručně.
4: Astrid psala těsnopisem. Jako mladá se to naučila při studiu na sekretářku, takže psala ručně, ale ve zkratkách. Vše tedy psala v posteli ručně a potom si vše sama zeditovala, pozměnila a nakonec, když měla pocit, že je hotovo, šla vše přepsat na stroj. A pak to poslala do nakladatelství a šlo to do tisku. Neměla žádného editora, nikdo už její příběhy neupravoval, takže abych se vrátila k rukopisům, my je doma máme, dochovali se, ale už není moc lidí, kteří by dokázali číst těsnopis. Těsnopis už trošku vymírá, dnes každý používá počítač a taky si myslím, že měla svůj specifický způsob, jak těsnopis používala. Rozjeli jsme ale výzkumný projekt zaměřený na rozluštění jejich rukopisů, jmenuje se Kód Astrid Lindgrenové. Díky němu se povedlo dešifrovat rozsáhlý archiv původních rukopisů Astrid, které byly do té doby nečitelné. V projektu nám pomohly takové starší dámy, které byly už téměř jediné, co zvládaly právě ten těsnopis.
2: To jsem vůbec netušila. No a ty jsi říkala, že Děti z Bulerbinu jsou nejpopulárnější jenom u nás a v Polsku. My jsme ale tohle léto na Radio Junior poslouchali právě Děti z Bulerbinu a Pipi dlouhou punčochu, jak jsem říkala už na začátku. Prozradila bys nám o těchto knížkách nějaké zajímavosti?
4: Podle mě je dost zajímavé, jak vůbec vznikl nápad na Pipi dlouhou punčochu. Je asi jasné, že je to dost zvláštní jméno pro holčičku a vymyslela ho dcera Astrid, takže moje babička. Když byla malá, tak byla celkem dlouho nemocná, musela být v posteli, trvalo to týdny a čím dál víc se nudila. Takže prosila mamku, aby jí každý večer vyprávěla nějaké příběhy. A jednou večer už Astrid prostě došly nápady a řekla, O čem tedy chceš, abych ti dneska vyprávěla? A moje babička prostě z ničeho nic řekla, povídej mi o Pipi dlouhé punčoše. A když Astrid tohle unikátní jméno uslyšela, řekla si, tahle holčička musí zažívat úžasné věci. A takhle to prostě celé začalo.
1: Wow.
3: The whole Pippi.
1: That's amazing. And Pippi, she's really special.
2: Pippi je prostě speciální postava. Nejen, že má originální jméno, ale je nebojácná, má odvahu, žije bez rodičů, miluje dobrodružství. Byla Astrid taky tak trochu taková? Nepromítla něco ze sebe do svých hrdinů, jako třeba do Pippi nebo i do
1: dalších?
3: I don't know, like...
4: To si nejsem jistá. Samozřejmě, že Astrid byla odvážná. Na konci své kariéry se angažovala i v politice a dokázala se postavit velmi mocným lidem a říct svůj názor. Myslím, že úseky některých knížek jsou inspirované událostmi z jejího života. Třeba děti z Bulerbinu vycházejí z jejího dětství na farmě. Je tam vidět ta svoboda, fantazie při nejrůznějších hrách a tak. A třeba postava Lasseho je inspirovaná bratrem Astrid. Ale myslím, že v žádné knize není konkrétní postava, o které by kdy Astrid řekla, tohle jsem já, tu jsem napsala podle sebe. Ale teď mě vlastně ještě napadlo, tvá nejoblíbenější kniha Madinka, tak postava Madinky je inspirovaná Astridinou nejlepší kamarádkou z dětství. Tahle kamarádka pak později taky pracovala v knižním průmyslu a dokud žila, tak Astrid nikdy neprozradila, že byla inspirací pro Madinku, protože nechtěla, aby se její kamarádky lidé vyptávali a musela dávat rozhovory. Ale poté, co zemřela, se odhalilo, že právě ona, tahle její kamarádka, byla inspirací pro postavu Madinky.
3: It's known that it was based on your best friend.
1: Nice. Because the friendship, you just feel the friendship from the book.
2: To je hezké. Z té knížky je vážně cítit skutečné přátelství. To je jedna z věcí, které jsem na té knížce vždycky milovala. Jedna z posledních otázek na tebe, Agnes. Říkala jsi, že Astrid měla ráda své soukromí a ráda se věnovala i jiným věcem než jen práci a rozhovorům. Co ráda dělala ve volném čase?
1: Her hobby, favorite hobbies apart from the books and writing.
3: I think she was
4: Astrid milovala přírodu. Asi to souvisí s dětstvím na farmě. Ráda si občas odpočinula sama v přírodě. Měla chatu na venkově, trávila tam hodně času, celé léto. Trávila tam i Silvestr a Nový rok a tak dál. Je to krásný domek u vody a ona to tam zkrátka milovala. Taky ráda četla. Její byt je plný knih, jsou úplně všude. A babička mi říkala, že když byli s bráchou malí, tak jim často Astrid četla u krbu. Dlouho předtím, než začala Astrid psát vlastní příběhy. Takže literatura byla zkrátka velkou součástí jejího života.
3: So I think literature was a big part of her life even before
1: she got famous, yeah.
3: Yeah.
1: And my last question, Agnes, which book?
2: A to poslední, na co se chci zeptat. Jakou knížku od Astrid bys doporučila našim posluchačům?
1: No, The Children of Blurbin and Pippi Longstocking.
3: So I would recommend The Brothers Lionheart.
4: Určitě knihu Bratři lví srdce. To je příběh o dvou bratrech. Jeden z nich je hodně nemocný a bojí se smrti. A jeho starší brácha mu vypráví o místě, kam se dostaneš po smrti. Jmenuje se Nangijala. Není čeho se bát. Ale pak dojde k požáru a tím, kdo umře jako první, je nakonec ten starší bratr, ale nakonec se setkají v Nangijale a tam pokračuje jejich společné dobrodružství. Je to moc krásná knížka, pokud tedy máte rádi smutné knížky, což já mám. Je to takový dojemný příběh, ale i se spoustou dobrodružství.
1: Nice.
3: Okay. So I really recommend that one.
1: Thank you so much, Agnes, and thank you for the interview.
2: Agnes, moc ti děkuju za rozhovor, za čas, který jsi na nás udělala. Bylo to skvělé a všichni z Rádia Junior ti přejeme, ať se ti hlavně daří.
1: The whole redaction just wish you the best.
3: Thank you so much. Bye bye.
4: Taky moc děkuju.

0: Přátelé, holky, kluci, kamarádi, milí posluchači, teď se vydáme do světa knížek. Přichází Ondra Holan a jeho knižní recenze.
1: Knižní agenti.
2: Čau, dneska tu mám pro vás recenzi na knížku Čína, císařova závěť, což je další kniha ze série takzvaných bárovek. Knihu napsala Veronika Válková a svými krásnými ilustracemi ji doplnil Petr Kopl. Příběh je o 12-leté báře, která se tentokrát za pomocí svého kouzelného atlasu přemístí do Číny do roku 1722. Bára v zasněženém lese potká muže, který se jí představí jako bratr zelených lesů, a ten je dovede k západním učencům. U nich nějakou dobu přečkává a dokonce mezi nimi najde i jednoho učence z Česka. Později si pro ní ale přijdou poslové od císaře, že se má dostavit do zakázaného města, protože si chce císař prohlédnout někoho z Evropy. Bára musí tedy bydlet u císaře a bavit jednu z jeho manželek. Císař ale jednoho dne onemocní a Bára se náhodou dozví o podvodu, kdy jeden z princů vyměnil závěť císaře, na které je určeno, kdo v případě smrti převezme trůn. Bára se snaží tento podvod s jiným princem zase napravit, aby na trůn nastoupil ten správný princ. Jestli se jí to ale podaří a jak to celé dopadne, už si budete muset přečíst sami. Knížka mě bavila, protože jsem se dozvěděl něco nového o historii a příběh byl celkem napínavý. Jedna nevýhoda lokality, do které se Bára přenesla, je ta, že byla jména postav v čínštině, a tak se mi hůř pamatovala a občas jsem v tom měl zmatek. Knížce tedy dávám 4 hvězdičky z 5. Příběh bude bavit určitě všechny, kteří se rádi dozvědí něco nového z historie a z kultury jiné země. Dále bych knihu doporučil všem, kteří mají rádi napínavé příběhy a je jim více jak 9 let. Pro Rádio Junior, Ondra Holan.

0: Milí posluchači, všudy kuku, teď se vydáváme na jednu unikátní výstavu. Po roce se před pár dny otevřela znovu korunní komora. 7 klíčníků tam vyzvedlo korunovační klenoty, které jsou právě teď k vidění ve Vladislavském sále. A já nebudu prozrazovat víc, poslechněme si reportáž.
1: Tady máme vystavený také jeden historický originál klenotů z doby 16. století. Jsou to funerální insignie. Vidíme tady císařskou korunu, jablko a žezlo.
2: Říká kurátor výstavy Štěpán Vácha.
1: To byly klenoty, které se nepoužívaly ke korunovacím, ale používaly se při smutečných slavnostech. Spojujeme s pohřby císaře Ferdinanda I. nebo jeho syna Maximiliána II. V roce 1576, kdy se ten pohřeb konal.
2: Výstava připomene 500 let od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn, popisuje Vácha.
1: Výstava je vymezena roky 1526 až 1791. Ten rok 1526 to je rok, kdy byl zvolen za českého krále Ferdinand I. Habsburský a rok 1791 je rok, kdy byly z Vídně dopraveny do Prahy korunovační klenoty, trvale od té doby pak už uloženy v Praze.
2: Vedle svatovícké koruny, královského žezla, jablka nebo historických klíčů, Pražský hrad letos vystaví také královské roucho, které se využívalo při korunovacích českých králů v 18. století. První 4 dny si budou moct exponáty prohlédnout jen předem rezervované školní třídy, pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
3: Termíny pro školy jsou plně obsazeny a máme velkou radost, že přivítáme více než 300 škol.
2: Pro veřejnost bude výstava korunovačních klenotů otevřená zdarma od soboty 19. do pondělí 28. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

Přátelé, to je konec. Ne světa, jenom dnešního všudykuku. Vydali jsme se na festival Jičín město pohádky. Poslechli jsme si o jedné super knížce a taky jsme se dozvěděli, kde se právě teď vystavují korunovační klenoty českých králů. Tak já si myslím, že to pro dnešek stačilo a teď už utíkejte někam ven. Já taky půjdu. Ze studia Rádia Junior vás zdraví Jana Richterová, všudykuková.

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím v střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: To se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky,
1: kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace,
1: kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

Posloucháš? Rádio Junior.

0: Klub Rádia Junior.
1: Krásný podvečer, holky a kluci. Nádherné odpoledne, ať už tomu říkáte, jak chcete. Odpoledne nebo podvečer. No prostě je 17.00. Máme tady pátek 25. září. Od mikrofonu Rádia Junior vás zdraví Jana Richterová. A my to máme dneska s Jirkou Kohoutem na střídačku. Teď tady s vámi budu 2 hodiny já a potom přijde Jirka Kohout a jeho host. Takže nebudeme předbíhat. Co je dneska za den? Tak zaprvé už v ranním restartu jsme mluvili o Albertu Einsteinovi, protože máme takové, no, ne žádné kulaté výročí, ale 26. září, kdysi dávno, vyšel v novinách článek, ve kterém Albert Einstein objasňoval, na co přišel. Prostě poprvé se objevila zmínka o teorii relativity a proto si budeme povídat s panem profesorem Jiřím Podolským, to už je za chviličku. No a taky dneska je jedno veliké výročí, o tom vám taky řeknu za chvilku. Proč bych předbíhala? Teď jsou tady zprávy.
2: Minutové zprávy.
1: Před 66 miliony lety si největší známý Tyrannosaurus Rex zlomil žebro. Vědci teď fosilii zkoumají pomocí neutronového a rentgenového skenování a objevili uvnitř kosti síť krevních cév, která se vytvořila při hojení. Je to vzácný důkaz toho, jak se tělo dinosaurů dokázalo opravovat a zároveň nám to pomáhá víc pochopit jejich život. Indriové, vzácní lemuři z Madagaskaru, používají při zpěvu podobný trik jako operní pěvci. Když chtějí zaspívat vysoké tóny, změní tvar tlamy tak, aby se jejich hlas nesl hustým pralesem co nejdál. Výzkumníci to potvrdili sledováním 19 indriů a analýzou 83 nahrávek. Zpěv tohoto druhu lemurů neslouží jen k vymezení teritoria, ale i k tomu, aby spolu členové skupiny zůstali v kontaktu. A něco o počasí. Dnešní teploty stoupají přibližně na 15 až 16 stupňů Celsia. Místy se může objevit slabý déšť. Jinými slovy, jeden spíše na bundu než na tričko a deštník či pláštěnka se taky může hodit. Ovšem zítra nás čeká slunečno až 23 stupňů. Před námi je krásný prodloužený víkend.

0: právě nám dopískal a dospíval Marek Ztracený na Rádiu Junior. Holky a kluci, my jsme dneska v ranním restartu celou dobu probírali Alberta Einsteina a jeho práci. Víte proč? Protože 26. září, a to je zítra, ovšem pozor, roku 1905, což je 121 let, tak přesně tehdy vyšel v německém vědeckém časopise Annalen der Physik oficiálně přelomový článek Alberta Einsteina, který pojednával a vlastně představoval světu speciální teorii relativity. Co to je? No tak na to nám odpoví náš dnešní host, protože je to vlastně velmi složité a zároveň docela jednoduché a Albert Einstein je od té doby nejznámějším fyzikem, velmi populárním a myslím si, že to je genius, na kterého musí svět stále vzpomínat, protože ovlivnil úplně všechno, chápání vesmíru, chápání prostoru, gravitace, zkrátka a všeho. A víte co, já už předávám slovo. Na telefonu je pan profesor Jiří Podolský z Matematicko-fyzikální fakulty v Praze. Takže, pane profesore, kdo byl vlastně Albert Einstein?
1: No Einstein, no to se dá říct vlastně jednoduše. To byl opravdu geniální vědec. Abych řekl, že určitě to byl největší fyzik všech dob. Asi tak zhruba před 100 lety nám objevil spoustu věcí o světě kolem nás, o vesmíru, o tom, jak funguje. A hlavně on přišel s teoriema, který dodnes nikdo nepřekonal a který nám skvěle fungují.
0: A co to vlastně znamená, když se řekne slovo teorie?
1: No, teorie. To musíte vymyslet jakýsi písmenka, napsat nějaké rovnice a těma popisujete ale reálný svět. Jo? Takže máme nějaké rovnice a ty nám říkají, jak měřit různé veličiny kolem nás, jako vzdálenosti, čas, rychlosti a tak dále. A ty teorie jako nám popisují, co se bude dít a my dáme znovu předpověď a my to změříme a ono to funguje.
0: Předpokládám, že když se řekne teorie, že to není jenom, že si někdo něco vymyslí, ale musí se na tom taky trošku shodnout i ostatní vědci.
1: No právě, no samozřejmě, jako teorie je univerzální věc a my musíme ověřovat různými experimenty, pokusy, pozorováním, koukáním se v laboratořích do vesmíru. A musí to být jako shoda všech lidí, co žijou dneska na Zemi, kteří jsou vědci, že se na něčem shodnou. A samozřejmě časem ta teorie překoná na něčem, může být trochu vylepšena třeba, no ale zase na to musí být shoda, musí proto být nějaký důvod, že vysvětlíme něco víc a něco lépe.
0: Mm-hmm. Albert Einstein vyslovil teorii, nebo vytvořil teorii, která dodnes překonaná nebyla. Ale pojďme se podívat na malého Alberta. Jaký byl, jaký jako kluk? O co se třeba zajímal?
1: No, zajímal se o všechno, byl hodně zvídavý, to se jako ví, to se v jeho životopisech. Například on vzpomínal, že když byl ještě mladý, tak dostal do tatínka kompas. A naprosto ho fascinovalo, že ta střelka míří pořád stejným směrem. A tatínek, který se zajímal o elektřinu, protože vyráběl různé přístroje, tak mu vysvětlil, že za to může jako magnetická síla, taková neviditelná věc, říkáte mi tomu magnetické pole, a to vytváří země kolem sebe. Ale možná i kvůli tomuhle prvnímu objevu, že jo, který učíme pomocí kompasu, tak se stal asi fyzikem, protože chtěl pochopit, jaký všechny skryté síly ovládají svět a postupně vymyslel právě i nějaké vzorce, teorie pro to, jak ty síly fungují a jak nás ovládají. No ale abych zase mluvil trošku opačně, jo, zdá se, že ve škole prý nebyl moc dobrý žák, jo, ale možná taky proto, že asi neměl dobré učitele, které by ho zaujali. Jako ví se, že ho vůbec nebavilo učit se naspaměť, jo, různý poučky a datumy a tak. On chtěl sám věci poznat a porozumět. Nejvíc ho právě přitahovala fyzika. Co je to fyzika? To je vlastně věda o pohybech, jo. O gravitaci právě, o elektřině, magnetismu, ale taky o tom, co je teplo a energie a taky o světle. A dneska k tomu přidáváme poznání atomů a atomových jader a elementárních částic. No ale právě k tomuhle všemu přispěl Einstein před těma stolety hodně.
0: A je pravda, že si Albert Einstein rád představoval věci jako obrázky v hlavě, že třeba přemýšlel, co by se stalo, kdyby jel vedle paprsku světla?
1: Ano, ano, přesně tak. Tohle opak dovedlo k té speciální teorii relativity. On si uvědomil, že kdyby letěl s paprskem světla, tak se pro něj čas zastaví. Což je divná věc. On zjistil, že čas není univerzální, že netiká všem pořád stejně A právě tenhle ten takzvaný myšlenkový experiment ho dovedl k tomu, že si uvědomil, že pro světlo neplatí vůbec čas, že čas se tu zastaví. Protože světlo je to nejrychlejší, co se může jako ve světě pohybovat, a pro tuhle tu největší rychlost se čas zastaví a proto ji vlastně nelze překročit. To je takový rychlostní limit ve vesmíru, no, maximálně.
0: Uhum. A v roce 1905 představil Albert Einstein ten slavný vzorec E rovná se MC na druhou. Já vím, že se to píše na trička, píše se to na plakáty a vlastně tomu pořádně nikdo nerozumí. Dalo by se říct jednoduše, co nám ten vzorec říká.
1: No, říká, tenhle ten vzoreček je zrovna ten nejjednodušší z nich, Einsteinových, ale on je vlastně nejdůležitější, jak vám za chvíličku vysvětlím. Tenhle vzoreček je vlastně docela jednoduché. Tak nalevo je to písmenko velké E. Jo. To je ve fyzice zkrátka pro energii. Co je to energie? To je taková nějaká užitečná práce. Třeba ta, co vyrábí motor v autě, že, abychom se rozjeli, anebo v letadle, nebo v raketě, aby se vznesli. Že? Tak ten motor musí vydat nějakou energii. A nebo tak může být teplo, abychom se prostě pohřáli, nebo abychom si udělali čaj, jako já teďka před chvíličkou. Jo. A to je všechno jako energie. Tak je na levý straně těch rovnic. A pak je tam to rovná se, jo? A pak je tam M-ko. M-ko to je univerzální zkratka, že jo, z mass, anglického mass, nebo materie, jak chcete-li z latiny, tak to M znamená hmotnost nějakého tělesa. Každý těles má nějakou hmotnost a to můžete zjistit tím, že ho zvážíte v kilogramech, se to dělá, jo? Tak to je to M. Takže E je M a teď je tam to C na druhou. To na druhou je taková dvojka nahoře, taková divná věc. To znamená mocněna, to je druhá mocněna. To je prostě jenom zkrátka pro C krát C. A teď co je toto C? C to je symbol, který označuje právě tu rychlost světla, tu maximální možnou rychlost, no, který se něco ve světě může pohybovat. Ale to je obrovský číslo. No. Představte si, že světlo doletí za jedinou sekundu, za sekundu, ze Země až na Měsíc. No. Takže C je fakt obrovský číslo. A teď je to tam C krát C. Takže to je naprosto gigantický, nepředstavitelný číslo. No a teď, ten Einstein říká, vezměte toto gigantický číslo a přenásobte tím ten jeden kilogram obyčejný hmoty a dostanete, kolik energie v tom je. To je šílená energie, jo? Takže on nám vlastně řekl, že v každém kousku hmoty, co je kolem nás, je skrytý někde vevnitř obrovský množství energie. A právě díky tomu například svítějí hvězdy a naše sluníčko a to třeba celý miliardy let, jo. Takže on poprvé objevil, jako vlastně proč svítí hvězdy, no uplatňuje se tam tato rovnice, že se hmotnost přeměňuje na energii, jo. Ale taky to funguje v těch našich jaderných elektrárnách, že jo, v Dukovanech a v Temelíně. A ty nám už dodávají téměř polovinu veškeré elektrické energie. Takže vidíte, že ta rovnice není jenom tak jako abstraktní teorie, ale že má velký praktický význam a že nám umožňuje tady fungovat moderní civilizaci.
0: Do té doby vlastně nikoho nenapadlo, že v každém kousíčku hmoty je tolik energie. Jak to napadlo Einsteina?
1: No, napadlo. Tak tohle bylo zase docela složitý naopak. Jo? Jako v tom roce 1905 na jaře Einstein objevil takzvanou speciální teorii relativity. Přišel právě na to, že čas neplyne úplně stejně, tak například když letí s tím světlem, tak se úplně zastaví. A taky, že se neschodnou lidé, když se vůči sobě pohybují nějakou rychlostí, na vzdálenostech. No? Takže prostor a čas, jak se tomu říká, nejsou absolutní a záleží na tom, kdo se na ně dívá, kdo je měří, a to je právě ta relativita. No? Ale tyhle ty divné věci fakt existují, vypadá to dost podivně, ale fakt jsou a máme dneska ověření. A běžně je používáme. Tak třeba možná jste slyšeli, že v Ženevě je urychlovač v CERNu, kde se objevují nové částice, třeba ten Higgsův bozon a tak dále, tak tam se ta rovnice neustále uplatňuje, ta teorie relativity, jako tam funguje. Ale taky, a to možná lidi běžně nevědí, když jedete třeba v autě nebo máte mobil a používáte navigační systémy jako GPSky a Galileo a tak, tak tam se musí počítat ty efekty té teorie relativity. Bez ní by ten navigační systém přestal za pár hodin úplně fungovat a vůbec by nám nedával smysluplný výsledky. Takže zase vidíte, teorie, ty rovnice dávají praktické důsledky pro náš každodenní život. No a právě, abych se vrátil k té vaší otázce, když Einstein v roce 1905 tuhle teorii vymyslel, tu speciální relativitu, tak si právě uvědomil, odvodil z ní, že z toho plyne ten vzoreček EMC na druhou. Jo?
0: No, mě teďka napadá, že já vím, že to s tím úplně nesouvisí, ale vnímání času může být různé, protože když se člověk nemůže dočkat konce školní hodiny, tak to utíká pomalu.
1: Ano, to všichni známe, to je taková ta relativita, to je taková psychologická relativita, jo, jako, jestli nám něco líbí nebo nelíbí, no, ale podstatné na tom je, že ty objektivně fyzikálně měřený čas se opravdu mění. Jo. Třeba když dáte hodiny na strop a stejný hodiny na podlahu, tak oni půjdou různým tempem. Jo. To dneska se dá prostě fakt běžně ověřit i něčím, co se dá běžně koupit. Zajímavá věc, že jo, překvapivá.
0: To rozhodně, ale asi to bude velmi malinkatý rozdíl. Ovšem...
1: Maličký, samozřejmě, ano, ano, ale je.
0: Albert Einstein ale nepřišel jenom na tohle, dalo by se třeba stručně vyjmenovat, co dalšího objevil?
1: No, pomáhal nám budovat kvantovou teorii, to je taková jako teorie, která nám popisuje ten divný mikrosvět těch částic a různý pravděpodobnosti a Schrödingerova rovnice a možná se slyšela Schrödingerova kočka a tak. Tak on byl kdysi praotcem tady této teorie, ale vymyslel možná ještě důležitější věc, a to je, že pochopil, co je gravitace, no, právě jako. Takže jak jsem říkal, prostor, čas, gravitace, rychlost světla, tak tohle to byla ta jeho doména, takže on přišel na to, že gravitace není kupodivu nějaká síla, jo, jak si myslíme, ale je to zakřivení prostoročasu. To je úplně divný slovo, co to je prostoročas. To je spojení prostoročas dohromady a navíc jsou jakoby deformovaný jako těžkýma objektama, jako třeba slunce nebo země. Jo. Prostě on si uvědomil, že to, co nazýváme gravitace, je jako jenom taková pokřivená geometrie prostoru a chod času, jako když je tam přítomná nějaká hmota. No. A díky tomuhle začlení prostoru času kolem nich právě obíhají jiný tělesa, třeba měsíc kolem země, nebo země kolem slunce a tak dále. Tohle zní úplně bázně. Takže tahle ta teorie, o které teď mluvím, ta jeho teorie gravitace, ta se nazývá obecná teorie relativity. Jo? A ona je matematicky fakt dost složitá, ale že i jemu, který byl genius, trvalo 10 let, než ji objevil a dokončil. To bylo až v roce 1915, to byl v Berlíně, jo. A nás fakt může těšit, že na ní hodně pracoval, už když byl profesorem na univerzitě tady v Praze. To bylo v roce 1911 až 12, jo. A třeba už tehdy zjistil, že slunce a měsíc ohýbají paprsky světla, ty paprsky, co letí blízko nich. A tohle můžeme pozorovat a měřit pečlivě třeba při zatmění. Třeba tom, co jsme všichni nedávno zažili v létě.
0: Já si tak říkám, že o Einsteinovi byste tady mohl povídat asi tak dva roky a ještě by nebyl konec.
1: Kdyby záleželo na tom, kdo by se na to díval. Někdo by to viděl rychle a někdo nebo slyšel krátce, nebo dlouze, protože ten čas je relativní, že?
0: Jasně. Ve vztahu k pozorovateli, je to tak?
1: Ano, pozorovateli a pozorovatelce, samozřejmě, ano.
0: Pane profesore, mě je trošku líto, že teďka ten čas utekl velmi rychle.
1: Ano, ano.
0: Co na závěr dodat o Einsteinovi?
1: No já nevím, já bych vlastně řekl, že Einstein byl fakt genius, jo. Ale současně to byl pořád ten malej kluk, co ho fascinoval kompas, jo. Já bych možná řekl, je takový citát o tom, že Einstein o sobě říkal, že nemá vůbec žádný výjimečný nadání, ale že je velmi, velmi zvědavý. Že nedělá nic jiného, než že si klade otázky, jo, stejně jako my všichni ostatní, a že to je fakt to nejdůležitější ze všeho, takže může to dělat každý. Takže já bych tomu za sebe dodal opravdu, buďme zvídaví, kladme si otázky, je to fakt krásný, pořád něco objevujete, něco nového a je to strašně zajímavý. Tak děkuju, že jste mě zavolali a povídali jsme si spolu Einsteinovi.
0: Já vám děkuju, že jste tady s námi byl v odpoledním vysílání Rádia Junior a vy taky buďte stále zvědaví a mějte
1: ano,
0: se
1: to
0: dobře.
1: Právě jsem. Děkuji moc.
0: Holky a kluci, to byl pan profesor Jiří Podolský z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Holky, kluci, kamarádi, dneska máme jedno úžasné veliké výročí. Znáte jméno Jaroslav Ježek? Možná jste třeba někdy slyšeli písničku Stonožka nebo Život je jen náhoda a taky jste určitě slyšeli jména jako Jiří Voskovec a Jan Werich. Tak to byla taková úžasně tvůrčí trojice. Jaroslav Ježek byl hudební skladatel, dirigent, hudební improvizátor, prostě, že on zrovna v tu chvilku něco napadlo a on jen tak improvizoval, co ho právě v tu chvíli napadlo, aby hrál. Byl autorem taneční hudby, spousty písniček, divadelní a filmové hudby, ale i vážné hudby. A byl to člověk, který se neodmyslitelně zapsal do české kulturní scény a do české hudby. Právě dnes si připomínáme 120 let od jeho narození. Jaroslav Ježek byl velký hudebník a 25. září 1906 se narodil v Praze. A stal se taky součástí Osvobozeného divadla, které vedli právě Jiří Voskovec a Jan Werich. Viděli jste možná pohádku v televizi Byl jednou jeden král, což bylo vlastně Sůl nad zlato, anebo třeba Císařův pekař a Pekařův císař, tak tam hrál Jan Werich a myslím si, že tam zazněly i nějaké písničky Jaroslava Ježka. A víte co, já mám nápad. Já vám pustím Stonožku, protože to je moc krásná písnička. A jenom se podívám, jakou verzi tady v Českém rozhlase máme, protože těch lidí, kteří zpívali tuhle tu písničku, já si myslím, že těch bylo asi 1000. A víte co, já vám pustím tu stařičkou verzi, kterou zpíval Jan Werich.

vyznávám, nemám tyhle lidi rád, co se nechtějí a neumějí smát. Řekněte mi, má to smysl takhle si kaponit mysl? Vždyť si člověk může brát příklad ze zvířat. Dejme tomu stonožka, co má práce s obouváním, než se oběda dočka, začne se zouváním. Na každou totiž nožku má ponožku v botě vložku.

0: lístek víc než trošku, že bez práce mám jenom hlad, vzpomenu na stonožku a jsem na světě rád, a jsem na světě rád.
1: Tak, dneska je to přesně 120 let, co se 25. září roku 1906 v Praze narodil slavný skladatel Jaroslav Ježek. A nejenom skladatel, ale klavírista a dirigent. Jeho hudba se stala neoddělitelnou součástí osvobozeného divadla Jiřího Voskovce a Jana Vericha, který nám právě teďka v tuto chvíli zpíval tuhletu krásnou písničku. A my si Jaroslava Ježka ještě připomeneme za chviličku, protože si pustíme krásnou reportáž z vernisáže výstavy právě o Jaroslavu Ježkovi.

0: Holky, kluci, kamarádi, pokud byste chtěli teďka slyšet nějakou svoji oblíbenou písničku, tak mi klidně můžete napsat. Adresa je vzkazovna@rozhlas.cz. Teď jsem se tak nadechla, až se mi zastavil hlas i dech. To se někdy stane, když člověk chce říct moc věcí najednou. Takže klídeček, pište na adresu vzkazovna@rozhlas.cz anebo můžete zavolat, číslo je 800 199 199, a já už tady mám první písničkové přání.
1: Vzkazovna Rádia Junior.
0: Ahoj Jani, zahraj prosím písničku od Taylor Swift, písničku Opalite, a bude to pro moji sestřičku Julinku. Děkuju, Adélka. Tak písnička je připravená a letí.

Holky, kluci, kamarádi, máme tady další vzkazovnové přání. Dobrý den a ahoj, jmenuji se Emilka, 10 let. Chtěla bych moc poprosit o písničku Běhej lesy pro Janu Richterovou a pro Jirku Kohouta, protože jste nejlepší moderátoři, Emilka. Teda milá Emilko, ty mě vždycky tak potěšíš, to je moc hezké. Tak písničku posíláme, tak nejenom tobě, Emilko, ale všem, kdo rádi běhají. Běhejte lesy, běhejte cestami, běhejte poli, běhejte loukami, prostě běhejte.

Tak kamarádi, můžete běhat lesy, cestami a třeba doběhnete k nějaké rozhledně, protože právě teďka jednu rozhlednovou písničku máme připravenou a píše nám Vojtíšek. Ahoj, já mám rád rozhledny a rád se dívám z výšky a výšek se vůbec nebojím. Máte tam nějakou písničku o rozhledně? Tak Vojtíšku, budeš se divit, ale máme, je tady.

0: Kamarádi, já se teďka dívám tady do pošty. Máme tady další ještě vzkazovnové přání. Já bych v tom s dovolením pokračovala za chviličku, protože Amálka nám píše, a Amálko, asi tuhle písničku nemáme, ale nebojte se, my si teďka dáme reportáž.
1: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
0: Tak přátelé, jak už jsem vám říkala, tak dneska máme velké výročí, protože přesně před 120 lety se narodil Jaroslav Ježek. Tmavomodrý svět, tři strážníci a třeba i stoložka, kterou jste slyšeli před asi 4 hodinkou, to jsou názvy skladeb, které vytvořil právě Jaroslav Ježek. A dnes je to 120 let, co se 25. září roku 1906 narodil. Připomíná to i nová výstava v Pražském národním muzeu, na které natáčel člen Dismanova rozhlasového dětského souboru 14-letý Fabián Michael Mareš.
2: A protože Ježek je známý hudební skladatel, na vernisáži zněla Ježkova hudba. Ve dvoraně Národního muzea bylo hodně lidí a poslouchali orchestry Ježkovy stopy.
3: Já mám tmavomodrý svět, no.
4: Já mám rád písničky Jaroslava Ježka, respektive melodie Jaroslava Ježka, které mají jiný text, než my známe z Osvobozeného divadla, takže Voskovce Vericha mají, ale mají takzvané válečné texty. A jsou to třeba písničky Byla jednou jedna myš, řvala jako lev, já jsem vůdce světe, slyš, já mám čistou krev.
5: Nedávno jsem si oblíbila stonožku, protože já mám ráda zvířata, tak proto jsem si vybrala tu stonožku.
2: V publiku seděla i kurátorka výstavy Veronika Gašparová a i ta mi řekla, jaké písně má ráda. Také jsem se jí zeptal, proč se výstava jmenuje Tmavomodrý svět.
5: Tmavomodrý svět vlastně znamená i písničku, kterou složil Ježek, Voskovec a Verich v Brně, kdy měli vytvořit teda blues a přemýšleli, jaké blues vytvořit. No a tak přemýšleli o textu, o melodii a najednou z toho zrostla vzájemná spolupráce, že prvně třeba vznikla jedna věta, pak vznikla melodie a najednou druhá melodická linie a na to pak text navázal, takže vlastně tahle ta písnička, která vznikla v tom Brně, tak vlastně Ježkovi se nejenom líbila, ale ona vlastně definovala celý jeho život.
2: Kvůli šedému zákalu Ježek viděl jen na jedno oko a to slabě. Spolu s Voskovcem a Verichem tvořili nerozlučnou trojici a byli velkými kamarády. Zemřel ve 35 letech na chronické selhání ledvin.

0: provozovna Rádia Junior.
1: Tak přátelé, protože máme pátek, tak jsem si říkala, že uděláme rozšířenou vzkazovnu. A máme tady dvě vzkazovnová přání a to první posílá Amálka. Ahoj, chtěla bych písničku Kecaj. A teďka, možná se mi teďka strašně smějete, že to čtu špatně. Jo. Tak schválně, Hutty Frutty pro kamarádku, která se tomu vždycky směje. Amálka. A to je dobře, když se někomu smějete, protože když někdo vydrží to, že se mu někdo další směje, tak je to vlastně úplně to nejlepší a nemůže se mu vůbec nic stát. Takže tuhle tu písničku pro Amálku a pro kamarádku teďka posíláme a jdeme na to.
2: Que tu gosta da fruta?

a máme tady ještě jedno vzkazovnové přání a to nám posílá Peťa. Ahoj, chtěla bych písničku od U2, One. Tak písně One je připravená.

0: poklady.
1: Královna koloběžka, bubáci a hastrmani,
0: zlatovláska, sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Ahoj. Víte o písničkách, které by v hitparádě Rádia Junior rozhodně neměly chybět? Tak nám pošlete tip na novinku a ještě za to vyhrajte krásné ceny od hvězd z našeho žebříčku. Jak na to? Až budete hlasovat pro svůj oblíbený hit na webu radiojunior.cz, tak vedle článku s hlasováním najdete i formulář nazvaný Pošli nám tip. Ten vyplňte. Já a hudební dramaturg Rádia Junior se na vaše tipy vždycky děsně moc těšíme. Jen si dávejte pozor, aby to skutečně byly novinky, tedy písničky maximálně jeden rok staré. A jak poznáte, jestli jste vyhráli? Který typ zvítězil, vždy hlásím hned na začátku hitparády Rádia Junior, když představuju novinky. Tak určitě poslouchejte každou sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne, anebo kdykoliv na webu radiojunior.cz. A aby toho nebylo málo, můžete vždycky zkusit štěstí i v další soutěži, takzvané postřehovce, ve které si ověříte, jak pozorně posloucháte naší hitpošku. Tak vám držíme palce. Ahoj!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Ho přát všem zlatám, protože právě zlata je dneska v kalendáři a slaví svůj svátek. Takže milé zlaty, zlatušky, zlatonky, zlatěnky, jak se vám říká, to je úplně fuk. Hlavně, ať se máte krásně a zlatě. No a když už přeju zlatám, tak já si myslím, že musíme popřát všem posluchačům Rádia Junior. Takže přátelé, teďka tady máme zprávy, potom bude zvídavec Evy Sinkovičové, dáme si opět pár písniček ve vzkazovně a pak už přijde četba na pokračování čtvrtá část sedmidílného seriálu s názvem Já to nechápu. A v 19.00 už přijde Jirka Kohout. Takže myslím, že se na to asi vrhneme. Co říkáte? Jdeme na to.
1: Minutové zprávy.
0: Před 66 miliony let si největší známý Tyrannosaurus Rex zlomil žebro. Vědci teď fosílii zkoumají pomocí neutronového a rentgenového skenování a objevili uvnitř kosti síť krevních cév, která se vytvořila při hojení. Je to vzácný důkaz toho, jak se tělo dinosaurů dokázalo opravovat a zároveň nám to pomáhá víc pochopit jejich život. Indriové, vzácní lemuři z Madagaskaru, používají při zpěvu podobný trik jako operní pěvci. Když chtějí zaspívat vysoké tóny, změní tvar tlamy tak, aby se jejich hlas nesl hustým pralesem co nejdále. Výzkumníci to potvrdili sledováním 19 indriů a analýzou 83 nahrávek. Zpěv tohoto druhu lemurů neslouží jen k vymezení teritoria, ale i k tomu, aby spolu členové tlupy zůstali v kontaktu. A něco o počasí. Dnešní teploty stoupají přibližně na 15 až 16 stupňů Celsia. Místy se může objevit slabý déšť. Jinými slovy, dneska to máme spíš na bundu než na tričko a deštník i pláštěnka se můžou hodit. Ovšem zítra nás čeká slunečno až 23 stupňů. Před námi je krásný prodloužený víkend.

0: Přátelé, kamarádi, víte co? Teď se ještě na chviličku vydáme do Jičína. Tam totiž minulý týden probíhal festival Jičín, město pohádky. A já si myslím, že pohádek není nikdy dost. A taková malá vzpomínka na světýlkový průvod, který zakončoval letošní festival, se určitě hodí. Terka Rašovka u toho byla. Terka Rašovka, pohádková reportérka, vám právě teďka přednese svoji reportáž.
1: 11. září 2026 se v Jičíně, městě pohádek, konal světýlkový průvod. Lidí se sešlo opravdu velikánské množství. Průvod vedl jičínský Hajaja a po cestě jsme potkávali různé pohádkové postavy. Pojďte se tam se mnou vypravit.
2: Na první zastávce na nás tady čeká Pat a Mat. Na další zastávce čeká Křemílek a Vochomurka. Už se nám začíná stmívat a světýlka se nám tady rozsvěcejí. Je tady opravdu strašně moc dětí i dospěláků. Děti mají krásné barevné lampionky a někteří mají i takové masky vyrobené na obličeje a na nich mají nalepená světýlka, takže je to moc hezká událost. Je a tamhle už vidím večerníčka. A my už jsme přišli na takové fotbalové hřiště, kde si děti posedají. Krásně už jim svítí lampionky a už je tady i náš rozhlasový skřítek Hajaja, kterého děti se pokusí uspat.

0: Tak dobrou noc, hajajo, a dobrou noc, děti.
1: Děti i dospělí zaspívali Hajajovi mravenčí ukolébavku. Pyžámkoví skřídci uspáváčci tančili z polštářky omotanými světýlky a představte si, že náš rozhlasový Hajaja opravdu usnul. Krásně si odpočinul, aby vám mohl zase další večery nosit v Rádio Junior pohádky na dobrou noc. Pyžamové skřídky dělali slečny z taneční skupiny Zuzany Richterové ze základní umělecké školy Jičín.
2: Ano, byli jsme Hajajovi pomocníčci, takže jsme pomáhali mu uspávat děti takhle.
1: Měli jste krásnou takovou choreografii připravenou, jak dlouho jste to nacvičovali?
2: Já si myslím, že jsme to nacvičovali tak cca týden.
1: Jenom takhle krátce?
2: No, jakože dohromady týden.
1: A jak se celý průvod líbil Dorotce, kterou jsem tam potkala?
3: Moc se mě líbil a hlavně ta písnička.
1: Ahoj, jak se jmenuješ?
3: Alfík.
1: Alfíku, jak se ti líbil dneska světýlkový průvod?
3: Dobře.
1: Dobře, a tobě svítí čepice, veď ty máš světýlka na čepici. A zpíval jsi taky tu písničku Mravenčí ukolébavka?
3: Jo.
1: A posloucháš někdy Hajaju?
3: Jo.
1: Tak to je skvělý. Ahoj, jak se jmenuješ?
4: Mikuláš.
1: Mikuláš, jak se ti líbil dneska světýlkový průvod?
4: Hodně.
1: Měl jsi s sebou nějaký světýlka nebo lampion?
4: Měl jsem s sebou takovou tašku jako masku.
1: Takovou papírovou tašku a na tom si měl světýlka nalepený?
4: Jo, v podstatě jo.
1: To jsi vyráběl sám?
4: Vyráběl.
1: To bylo moc originální. Posloucháš někdy Hajaju?
4: Někdy jenom, když jsem ve dvorcích, protože tam moc není signál a je tam moje babička Aďda.
1: Tak jaká pohádková postava tě zaujala?
5: Asi mě nejvíc zaujala pohádková postava Pat a Mát.
1: Aha, Pat a Mát, a taky jsi zpívala tu ukolébavku mravenčí?
5: Jo, zpívala jsem.
1: A posloucháš někdy Hajaju?
5: Na Rádio Junior.
1: Jak jste slyšeli, světýlkový průvod se dětem líbil a my máme velkou radost, že vy posloucháte Hajaju. Pro Rádio Junior Rašová Terka, pohádková reportérka.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte odpolední klub Rádia Junior a teď je tady čas na zvídavce. Přichází Eva Sinkovičová.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Zvídavky a zvídavci, moc vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu. Pojďme se rovnou vrhnout na tu dnešní zajímavost. Cibule je důležitou ingrediencí při přípravě mnoha jídel. Nechybí v žádné kuchyni. Navíc je plná zdravých látek a vitaminů. Průměrný Čech ročně spořádá asi 10 kg cibule. Není divu, většina receptů totiž začíná větou: nakrájejte cibulku na drobno. A tady přichází ten kámen úrazu. Při krájení cibule se nám totiž zalíjí oči slzami. Někdy pro samé slzy ani na krájení nevidíme. Proč k tomu ale dochází? Rostliny si z půdy berou různé živiny, třeba vodík, kyslík, vápník, zinek a další. A konkrétně cibule čerpá z půdy hojně sirné složky. Samozřejmě je jich pak plná a když dojde na její krajení, naruší se buňky v plodině a látky, které jsou normálně v cibuli oddělené, spolu začnou reagovat. Výsledkem reakce je takzvaný propantial S-oxid. Tato chemická látka je vlastně pro cibuli takovou obranou. Chrání zeleninu před škůdci, tedy před mikroby a živočichy. Jedním z těch živočichů jsme vlastně i my. Když se totiž rozruší povrch cibule, nestálá chemikálie se rychle vypaří a změní se na dráždivý plyn, který si najde cestu k našim očím. V oku se setká s tekutinou, která udržuje oči vlhké a chrání duhovku. Změní se na kyselinu sulfonovou, začne dráždit senzorické nervy v našem oku a my cítíme nepříjemné pálení. To nás přiměje k slzám. Oko totiž začne kyselinu pomocí slz vyplavovat. Ne všechny cibule nás ale dráždí stejně. Neví se přesně, proč jsou některé odrůdy snesitelnější než jiné. Nejpravděpodobnější teorie naznačuje, že záleží na množství sirných složek, které cibule absorbuje z půdy, kde roste. Čím je obsah síry v půdě vyšší, tím více pak slzíme. Může také záležet na čerstvosti cibule. Na závěr ještě pár triků, jak se slzám při krájení cibule vyhnout. Můžete krájet v potápěčských brýlích, které zakrývají oči i nos, nebo zkusit brýle lyžařské, pak budete chráněni, nebo můžete zkusit trik se žvíkáním chleba při krájení. Zde by mělo jít o ošálení naší psychiky. Nemyslíme na slzení, protože se soustředíme na žvíkání a oči nás budou pálit méně. Radí se také dát cibuli na pár minut do mrazáku nebo krájet u větráku. Pomoci by měla i studená voda. Látky v cibuli reagují s vodou, takže se tolik nedostane k našim očím. S chlazením se zase zmírní látkové reakce probíhající v cibuli. Dále je tu trik šéfkuchařů, který souvisí se správným odkrojením spodní části cibule. Tam je totiž nejvíce složek, které nás dráždí. Tato část by se neměla odkrojit vodorovně. Nožem se musí zajet šikmo do hloubky a odstranit část ve tvaru kužele. Zbytek cibule se pak oloupe a nakrájí tak, že spodní část, kde jsme udělali otvor, stále stojí na prkínku, aby se zbylé plyny nepřenášely. Dejte vědět, jestli máte některý trik vyzkoušený a funguje. Holky a kluci, pokud chcete o tom, proč pláčeme při krájení cibule, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!
0: Kamarádi, a protože nám čas kvapí úplně neuvěřitelně rychle, tak tady máme...
3: Vzkazovna Rádia Junior.
0: Ahoj Jani, zahraj nějakou hezkou písničku od Taylor Swift pro mě a moje kámošky Adélku a Jolanku. Ahoj Natálka. Tak a možná, že bych nějakou hezkou písničku mohla vybrat... Protože takhle to musím honem, honem. Tak, co třeba Antihero? To bude dobrá volba, že jo? To se mně moc líbí. Tak, krásný poslech.

rádi. Máme tady rovnou dvě vzkazovnová přání, na která se můžete těšit. Budeme hrát Banánofon od Míši Růžičkové a taky Good Genug od Kit Creek a Blumengarten. Takže úplně nejdřív Banánofon. Ahoj, mohla byste prosím pustit písničku pro moji sestru Terku od Míši Růžičkové, Banánofon. Tak banány jedou.

to byl Bananafon a Míša Růžičková a tohle letělo pro Terku od Veroniky, jestli se nepletu, tak doufám, že jste si to užili. A teď tady máme další a poslední vzkazonové přání. Ahoj Jani, mohla by si prosím pro moje kluky Máťu, Jondu a Toníka zahrát Du bist gut genug. Žijeme v Německu a cestou do Čech vždy posloucháme Junior a kluci byli smutní, že tak rychle vypadla z hitparády. Díky Lucie. Milá Lucie, tahle ta písnička je super, takže Máťovi, Jondovi a Toníkovi moc ráda zahraju. Protože jste dost dobrý.

Tak přátelé, a úplně poslední vzkazovnové přání. Ahoj a čau do rádia. Chtěla bych poprosit o písničku Bad Liar pro všechny, kdo se těší na zimu a pro koho je zima nejoblíbenější roční období. Emilka. Emilko, já to nejsem, ale tu písničku pustím moc ráda.

0: celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Tak kamarádi, máme 6:30 úplně přesně a to znamená, že je tady čas na čerbu, na pokračování. A co to dneska bude? Náš oblíbený seriál Já to nechápu. Taky máte někdy ten pocit, že jsou všichni kolem vás úplně mimo a úplně divný a vy to prostě nechápete. Tak teď si poslechněte, jak to může taky probíhat, protože v četbě na pokračování je to úplně hlavní téma. Já to nechápu, 4. část 7. dílného seriálu. Tak si krásně užijte poslouchání a od mikrofonu se v tuto chvíli loučí Jana Richterová. Za chvilku už Jirka Kohout, ale ještě předtím četba.
2: Rádio Junior. Čtení na pokračování.

0: Ach jo, Fanny, když ono je to takový hrozně složitý.
1: Ale říct jí to musíš.
0: No jo, já vím.
1: Vždyť on ji nechce.
0: No jo, já vím.
1: Líbíš se mu ty?
0: Jo, sakra.
1: A on tobě?
0: Nevím. Možná. Trochu. Moje kamarádka Fanny je fakt nejlepší. Je to sice tak trochu šprtka, ale vůbec jí nevadí, že jsem si tady u svý tety na prázdninách našla novou kámošku. Asi ví, že naše přátelství nic neohrozí. Kdybych věděla, že si Fanny našla jinou kámošku, asi bych trochu žárlila. No, trochu hodně. Ale Fanny je nad věcí, což se mi momentálně vážně hodí. Jsem totiž v pěkném trablu. Moje nová kámoška se jmenuje Kristy a společně jsme se šli učit na skate od jednoho kluka, Mikeyho, který se Kristy vážně hodně líbí. Ona tvrdí, že spolu chodí, ale jestli spolu ti dva chodí, tak já teda chodím s Danielem Radcliffem. Už jenom když jsme přišli do toho skateparku. Tak dělej! Stála jsem a netrpělivě čekala, až si Kristy nandá helmu. Sice si udělala fakt bezvadnej a bezchybný účes, jenže jí to nebylo nic platný, když si pak měla na hlavu nasadit helmu. Zapletla jsem se do toho, naříkala a snažila se trsy zacuchaných vlasů vyrvat z helmy a tak si to ještě víc zhoršovala. Ukáž, pomůžu ti. Přistoupila jsem k ní a začala vlasy jeden po druhým vyndavat. Au, počkej, au, ne tak moc, to bolí. No asi takhle nějak. A to tahá, co děláš, Ježiši? Prosím tě, Kristy, neší sebou tak, zamotává se to ještě víc. Au, ty jsi fakt hrozná nešikatony. No dovol, ohradila jsem se. Přece se jí snažím pomoct. Máš hrozně velký nemotorný ruce, jak nějaký starý dělník, štěkla po mně. A bylo to totálně nefér. A ty máš zase rozpláclej nos, jak nějaký prase. Víš co? Já jdu domů. Máma mi to vymotá. Urazila se Kristy a rychle utíkala pryč. Mikey náš zápas z povzdálí sledoval. A zatímco jsem se koukala na mizející záda napružený kámošky, přišel ke mně a povídá. Ha, ta tvoje kámoška je vážně divná. Jakže se jmenuje? Kristy. A prej s tebou chodí? Tak to je fakt zajímavý. Protože včera jsem s ní mluvil poprvý. Řekl a usmál se na mě. Asi čekal, že se uchychtnu. Jenže já pořád koukala směrem, kudy Kristy utíkala pryč. Bylo mi líto, že jsme se tak úplně pitomně pohádali. Hele, tak já už asi taky půjdu, sorry. Opáčila jsem a vydala se zpátky do města. Počkej, Tony, nechceš se sejít zítra na vyhlídce za městem? V jednu? Po obědě? Možná jo. Odsekla jsem, otočila se a rozeběhla se pryč. A toho namachrovanýho, ale docela milýho kluka jsem nechala stát samotného u skateparku. Až když jsem doma zapadla do svýho pokoje, tak mi to došlo. On mě přece pozval na rande. Opravdový rande. On. Mikey. Jenže se líbí Kristy. Oh, to je situace. Ještě, že mám Fanny. Ty můžu říct všechno.
1: Když je nezadanej, na rande s ním jdi. Ale Kristy, to předem řekni.
0: Zamyslela jsem se. Moc se mi to teda nepozdávalo. A nebo s ním na to rande půjdu tajně a dám si prostě pozor, aby se to Kristy nedozvěděla.
1: To je dost blbej nápad, Tony, a ty to moc dobře víš.
0: Já myslím, že je to geniální nápad a myslím, že přesně tak to udělám. Tak díky za radu a měj se, Fanny, už musím. Čus, čus, jsi skvělá. Díky, díky, papa.
1: Tony, počkej, ty.
0: Ale co chtěla říct, to už jsem neslyšela. Slyšet jsem to nepotřebovala. Celá napnutá jsem pospíchala na vyhlídku, na svoje první rande ever. Jenže co je to vlastně rande? Co se na něm dělá? O čem se mluví? Ježiši, co když mi přinese kytku? Já pro něj nic nemám. Měla bych mu taky něco koupit. Třeba nějakou sušenku? Nebo gel na vlasy? Bože, tolik otázek, ale nikdo, kdo by mi na ně odpověděl. V takových momentech mi moje mamka fakt chybí. Jednou jsem to zkusila u táty, asi 2 roky zpátky. Tati, jak poznám, že se klukovi líbím? Táta se na mě tak podíval. Pak celý zrudnul, vytřeštil oči, zakuckal se a nakonec se omluvil, že opravdu, ale opravdu nutně potřebuje na záchod, že na něj přijde průjem. Takže asi tak. Když jsem šla po polní cestě, Majky už seděl na lavičce a mžoural do slunce. Sedla jsem si vedle něho a řekla: čus. On se na mě otočil a podíval se mi zpříma do očí. Ahoj, Tony. Líbilo se mi, že dal na moje jméno takovej důraz. Najednou jsem si připadala důležitě. Ta vaše vyhlídka je fakt trapná. Vypadlo ze mě najednou. Ježíši, co jsem to řekla? Čumět na pole, kdo to chce, na tom není vůbec nic zajímavého. Proč pro boha? Právě teď a tady urážím místo, který Majky vybral jako naše první rande, na který budeme společně vzpomínat i za 200 let, až budeme mít 1 000 000 dětí. Vůbec sama sebe nechápu. Ukážu ti něco lepšího. Pojď. Řekl a nebyl ani trochu uražený, což bylo fakt cool a milý. Vedl mě do lesa. Prodírali jsme se houštinou, okolo nás lítaly mušky a komáři a najednou mě jedna větev šlehla přímo do tváře. Au, ježiš, co je tohle za hrozný les? Vykřikla jsem a vztekle se ohnala po větvi, jako kdybych ji chtěla na oplátku taky praštit. Majky se začal smát. Je to úplně normální les a tohle se v lese stává každou chvilku. A já si pomyslela, že to je teda vážně divný rande. Na takovouhle divočinu fakt nejsem stavěná, vždyť tu jde o život. Konečně, tady to je, řekl Majky. Udělal posledních pár kroků a před námi se otevřela malá mítina, ukrytá uprostřed lesa. Stálo tady několik velkých kamenů, rozmístěných do kruhu. Ale nebyly to ledajaký kameny. Tyhle vypadaly tak nějak starobylé, posvátně. Wow! Majky spokojeně pokýval hlavou. Viď? V téhle oblasti prej bylo sídlo starých Keltů. Podívala jsem se na něho a usmála se. Cio, vypadá to jako malej Stone Age. Myslíš Stonehenge? No, tento je v Americe. V Anglii. Opravil mě s úsměvem. Je to hezký. Jo, to je, řekl Majky spokojeně. Pak jsme se procházeli sem a tam mezi kameny, povídali si a přemýšleli, jaký to tady asi bylo za dávných časů, kdy tu ještě žili lidi. Majky říkal, že Keltové byli fakt zajímavá civilizace. Vyráběli si vlastní mince ze zlata, sošky, náramky, dokonce i hudební nástroje nebo masky. A měli fakt divný pohanský rituály. Většinou zabíjeli zvířata. Možná to dělali právě tady, řekl tajemně a pohladil jeden z kamenů. Z té představy mi přešel mráz po zádech. Fuj, to muselo být nechutný. V takový době bych žít fakt nechtěla. Majky se znova zasmál, pak se zastavil a podíval se na mě. Líbí se mi, jak pořád všechno tak hejtuješ, řekl najednou. A mně v ten moment přišlo, že se mi vůbec neposmívá a že se mu to z nějakého hodně záhadného důvodu asi vážně líbí. Když jsme se prodírali houštím zpátky do města, už mi najednou všechny ty větve nevadily. Bylo to vlastně docela dobrý rande, ale nahlas bych to nikdy v životě nepřiznala. Vyšli jsme zpátky na polní cestu. Chtěla jsem Majkymu poděkovat, že mi ukázal to super tajné místo. Už jsem otevírala pusu, když v tom... Čau, Tony! Před náma stál Ole, brácha od Kristy. Čus, řekla jsem na půl pusy, podívala se do země a rychle čapla Majkyho za rukáv a táhla ho pryč. Bože, co tam tenhle nerd dělal? Nemá být náhodou zavřený u sebe v pokoji se zataženýma závěsama a dělat ty svý chemický hokusy pokusy? Co dělá tady venku, na čerstvém vzduchu? OMG, co když to řekne Kristy? Co když jí řekne, že mě viděl s Mikeym? No, to bude konec našeho přátelství. S Mikeym jsem se rychle rozloučila. Bylo to hezký, díky moc a zase někdy čau. A rychle jsem utíkala k tetě domů. Počkej, Tony, uvidíme se ještě někdy. Křičel na mě ještě, ale já jsem dělala, že ho neslyším. Myšlenkama už jsem byla jinde. Až když jsem zapadla dovnitř do baráku, došla mi jedna věc. Tohle je totální a naprosto jasný průšvih. Ach jo...

zime, tam je plačtivý den. Pěkně tě, prosíme, prosíme.

0: V dnešním sportovním klubu v hlavní roli baseball. Mými dnešními hosty jsou Lubomír Čuhel a Martin Zelenka. Krásný večer, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Kluci, mě by zajímalo nejdřív, abyste mi trošičku představili baseball, protože baseball je dost složitá hra, tak kdo z vás se toho ujme?
2: Baseball je týmový sport, je to týmová hra. Dva týmy se střídají v tom, kdo útočí a kdo brání. Útočí se tím, že se pálí a obíhají se mety a brání se tím, že se naopak týmiče chytají a přihrávají mezi sebou na ty jednotlivé mety.
0: Kolik hráčů je ve hře?
2: Ve hře v obraně je najednou 9 hráčů a na té palce se celý ten tým, celé to družstvo postupně střídá, kdo je na řadě.
0: Mm-hmm. A kolik met máme na hřišti?
2: Na hřišti máme celkem 4 mety. První, druhou, třetí a tu domácí, ze které se jak pálí, tak když se na ní potom doběhne, tak to se právě počítá jako bod.
0: Takže úplně laicky, kdybych to řekl, tak nejdřív jdu na pálku, musím odpálit někam, aby to soupeř nejlépe nechyt a tím pádem můžu běžet na první metu.
2: Přesně tak. A když odpálíš dost daleko, tak můžeš běžet až na druhou metu. A potom nejčastěji přijde tvůj spoluhráč a ten zkusí taky odpálit. A když je to dost dlouhé, tak ty doběhneš až na domácí metu a tím získáš pro svůj tým bod.
0: A čím končí hra? Je to nějak časově limitované a nebo jak se to počítá?
2: Principiálně se hlavně počítá to, kolikrát se ty týmy vystřídají, takzvané směny nebo inningy, a to se stane, když to třikrát ten pálkař pokazí. To znamená, že je out. To znamená, že mu to polař právě v poli chytí třeba například ze vzduchu, nebo předtím, než on doběhne na tu metu, na kterou musí běžet, přihodí míč.
0: Jak složité

0: Lubomíre, naučit se všechna pravidla baseballu.
1: To je taková celoživotní mise, protože v těch detailech je to doopravdy hodně složité, ale ten základní princip, který i pro ty menší děti je právě zjednodušený, kde nejsou všechny ty pravidla aplikována, tak to se člověk pochytí za pár tréninků.
0: V kolika letech ty se začal hrát baseball?
1: Já jsem začal hrát ve svých 12 letech, ale to už je doopravdy taky nějaký čas. Předtím ten baseball tady nebyl tak rozšířený a vlastně jsme se nevěnovali tak systematicky mládeži jako dneska. Dneska oficiálně nabíráme hráče už od 5 let. Je regionální soutěž do 6 let, kdy děti proti sobě hrajou normálně vlastně soutěžní zápasy nebo přeborové zápasy. A potom to jde v podstatě skoro po letech, protože jsou 7letí, 8letí doopravdy, tam už těch dětí je hodně.
0: A čím si konkrétně tebe baseball získal?
1: No, tím týmem. Je to kolektivní sport. A v baseballu jsem získal přátelé na celý život.
0: Dobře, ale podle čeho jsi ho vybral? Jako, že jsi takhle šel kolem hřiště a říkal jsi, hele, to je docela zajímavý, tady kluci se takhle honí za míčkem.
1: Doopravdy, co říkám, to myslím vážně, protože já jsem, když jsem se narodil, jsem levák, dědeček měl obrovskou radost, vášnivý tenista a chtěl, abych šel hrát tenis, potom byl v módě poměrně squash, to znamená, já jsem vyzkoušel několik různých sportů, ale vlastně ty individuální sporty mě moc nelákaly a tatínek měl softballovou rukavici, prostě někdy se k tomu dostal, protože se to hrálo na Letné a tak. A tak jsme si občas házeli a tak pro srandu jsme si prostě občas hráli takovou alternativu, kdy jsme si hráli jenom na zahradě ve dvou. A já jsem řekl, že už nechci hrát a že bych chtěl zkusit hrát prostě baseball. A v novinách psali, že bude pražský baseballový týden, což je svátek baseballu, krásná akce, zahraniční týmy, je to něco, co má doopravdy renomé evropského až světového charakteru. A my jsme se tam chtěli jet podívat, ale protože tehdy ještě jsme neměli internety, tak táta hledal v mapě a místo toho, abychom dojeli do Krče, kde se ten turnaj hrál, tak jsme dojeli na Tempo a tam už jsem zůstal.
0: Tak to je krásný příběh, že tě k baseballu přivedla vlastně dědečková softballová rukavice. Jaký je rozdíl mezi baseballem a softballem, to si tady taky řekneme, abychom měli v tom trošičku jasno. Ale já o tobě prozradím, že ty jsi hlavně trenér, funkcionář v téhle době. Byl jsi i hráč, už jsi prozradil, že nehraješ. Proč už nehraješ?
1: Dá se stihnout jenom určitý počet hodin za den. A ty odpovědnosti, které na mě přišly, co se týče funkcionaření, tak mi zabírají doopravdy hodně volného času a pořád je to moje aktivita v mém volném čase, mám jinak normálně jiné zaměstnání, které mě živí. Ale samozřejmě tím prvotním spouštěčem bylo nějaké zranění, jsem měl úraz, pád z výšky a vlastně potom jsem si řekl, už se nebudu věnovat trenéřině jenom tak jako bokem, ale půjdu se snažit tomu týmu a vlastně tehdy i generačně nedalekým, jako ty hráči nebyli o moc mladší, než jsem byl já, tak budu se snažit jim pomoct trenérsky a pustil jsem se do trénování.
0: Ty jsi hlavní trenér, manažer A týmu?
1: Ano, byl jsem hlavní trenér a manažer A týmu v extralize za Tempo Praha. Zároveň jsem byl členem realizačního týmu národního týmu mužského, když byl ten tým vedený Michaelem Griffinem. A z rodinných důvodů jsem řekl, že musím postavit ten klub tak, aby nestál jenom jako na mě a na tom, co jsem tam kolem sebe zatím jako vybudoval, co se týče lidí, kteří samozřejmě mi pomáhali, a chtěl jsem, aby ten klub začal fungovat víc soběstačně, to znamená, abych tam měl trenéry, kteří se tomu budou moc věnovat naplno a budou za to ohodnocený a svým způsobem jsem jim předal štafetu.
0: Pojďme ještě k tobě. Ty jsi levoruký nadhazováč, ale pálíš pravou rukou.
1: Je to tak a vlastně to je ten malý signál z toho, možná z toho tenisu nebo z toho squashe, protože když jsem přišel, tak mi přišel ten backendový úder takový přirozenější a pak ještě jedna kuriozita, ale já první rok, když jsem hrál, tak maminka neřekla, že by mi hned koupila rukavici, A já jsem prostě první rok hrál s praváckou rukavicí a házal jsem pravou. Než jsem řekl, že to myslím vážně a budu doopravdy baseball hrát, a potom jsem dostal svoji leváckou.
0: No takhle, takže není na škodu si to zkusit na obě strany. Je výhodou v baseballu být levák?
1: Je to výhodou, ale je to zároveň diskriminující k tomu, jaké pozice ten hráč může hrát. Protože leváci mají výhodu v tom třeba hrát na první metě, zároveň mají výhodu být nadhazovačem, protože velmi pravděpodobně ty pálkaři mají víc natrénováno na praváky než na leváky, to znamená, že ten počet opakování a ten vzorek je prostě mnohem menší, ale na druhou stranu levák nemůže nikdy hrát na druhé metě, nemůže hrát na spojce, nemůže hrát na třetí metě. Velmi těžko, ale nebývá ani zvykem, že by hrál catcher.

0: Dnešní klub Rádia Junior patří baseballu. Mými dnešními hosty jsou Lubomír Čuhel a Martin Zelenka. Martine, teďka pojďme k tobě. Ty jsi reprezentační hráč baseballu. Máš za sebou takovou krásnou cestu. Prozraď nám, jak jsi se k baseballu dostal a jaká pak byla cesta až sem k nám do studia.
1: Tak já jsem začal hrát v 7 letech, kdy vlastně k nám do školy na Smolkovce, co je vlastně teďka vlastně vedle Netka Tempa, kde jsem pak i začal hrát, tak přišli udělat jakoby kurz, nebo aby jsme si vyzkoušeli baseball, aby jsme přišli na nábor. Takže nám rozdali letáky. Já jsem v té době jako nehrál žádný jiný sport než na základce florbal a říkal jsem, že bych chtěl hrát něco jako víc, aby jako přeli ostatní, že hrajou fotbal a hrajou nějaký další sporty, že jako chodí na tréninky, já jsem chtěl jako jak něco takového. Tak tohle byla taková příležitost, takže jsem přišel na nábor. Tam jsem teda řekl, že chci začít hrát. Tam je taková vtipná poznámka, co mu vždycky říkám, že máma říká, že to vydržím 2 týdny a že pak zjistím, že musím fakt trénovat a přestanu a vlastně hraju doteď. Takže jsem vlastně začal hrát za Tempo. Od té doby vlastně se mi podařilo se projít vlastně víceméně všema reprezentačníma kategoriema a od 12 až teďka do chlapů. A potom v roce 2020 jsem odletěl do Ameriky na školu. Hrál jsem 5 let vlastně v Americe na univerzitách. Takže jsem si prošel pár školama, prošel jsem si trošku tím americkým systémem, jak to funguje vlastně na školách. A teďka vlastně jsem dostudoval, minulý rok jsem se vracel ze školy a teďka už jsem naplno v Česku a vlastně se jenom naplno věnuju baseballu.
0: Ty jsi to vzal strašným skokem, takhle to zahraniční angažmá. Ale pojďme zase na začátek, když maminka říkala, že budeš muset trénovat, že to vzdá, že tě to nebude bavit, tak čím si tě to získalo? Co tě tak jako udrželo u toho baseballu?
1: Tam myslím si, že hlavně ten začátek, kdy já jsem jako přišel a nebylo nás jako tolik, tak jsem jako musel hrát a vždycky to bylo, že tak někam jako někam uklidili, abych jako tam byla, aby bylo dost lidí, ale že vlastně i to mě jako naučilo to, že i každý v tom sportu, ať už je vysoký, malej, pomalej, což já třeba nejsem úplně nejrychlejší běžet, a vždycky jsem si jako našel prostě nějakou tu pozici nebo něco, díky čemu jsem byl schopný hrát. Proto vlastně ten sport je jako skvělý pro spoustu dětí, že vlastně můžou přijít a nějakou tu pozici prostě na tom hřišti se pro ně najde. Ať už je to nados, ať už je to catcher, ať už je to zadní pole, vnitřní pole, vždycky tam nějaká ta pozice se dá vymyslet, aby to tomu hráči jako sedělo a může prostě taky hrát, i když v dalších sportech by prostě třeba těch příležitostí tolik neměl.
0: Ty jsi catcher, chytač, co to je?
1: Tak já jsem ten, co vlastně dřepí vlastně za tím pálkařem, za mnou je vlastně rozhodčí a chytám ty nadozy o to nadazovače. Já vlastně tak jako ve výsledku jsem jediný, kdo vidí vlastně celý to pole, kam se odpálí, takže já vlastně vedu jakoby tu hru, furt jako říkám, kam se má hrát, nebo říkám tomu nadazovači, co by měl házet za různý typy nadhozů, tak vlastně bychom tam měli nějakou strategii na ty pálkaři, protože vlastně ten náš jako v obraně jako cíl, hlavně mě to nadazovač a to jako mě jako toho catchera je, aby ten pálkař vlastně neodpálil, aby jsme z toho mohli udělat ten out. Takže já se snažím vymyslet nějakou strategii toho, aby ten pálkař neuspěl a my jsme mohli vlastně co nejrychlejší na pálku a vlastně tím pak dát ty body a vyhrát ten zápas.
0: Jsem viděl, že si tam dáváte taková hesla. Mm-hmm. Co to znamená? Si říkáte těma rukama?
1: Tak vlastně tam jsou takový ne pravidla, ale je to takový jako známý, nebo všichni to používají víceméně stejně, si ukazují vlastně čísla na prstech. Ty čísla jednička znamená fastball, nebo tak jako rychlý nados rovný, který prostě letí rychle, ale nějak se jako úplně nehejbe. Potom dvojka většinou bývá točka, která podle zase nadazovače, jestli je pravák nebo levák, uhybá vlastně víceméně z vrchu dolů, že vlastně jako rychle spadne, že tak zatočí a spadne dolů, možná i trošičku do strany. Trojka je třeba slider, ten nados, který uhybá jenom do strany, a pak čtyřka to je changeup. Říká jsem taky zpomalej nados, který vlastně ve výsledku zpomalí a vlastně letí jako rovně a jenom pomalejš a vypadá tak třeba jako ten rychlý nados a vlastně tady tím to je jako ten arzenál toho nadazovače a já se s ním snažím vymyslet nějakou sekvenci podle toho, jak to vlastně háže a co vidím, že ten pálkař jak se mu třeba nedaří a podle toho vymyslet tu strategii tak, aby on neuspěl.
0: Ty vlastně vymýšlíš, aby si ten pálkař vůbec nezahrál.
1: Přesně.
0: Tím pádem byl vyautovaný a dostali jste metu zadarmo. Mm-hmm. Je
1: no,
0: to tak?
1: Tam je to, aby se on nám na tu metu nedostal. Aby my jsme udělali ten out vlastně a tam potřebujeme ty 3 auty v té obraně, aby my jsme mohli na tu pálku a tam pak se dostat na ty mety a dát z toho ty body.
0: Takže když ho vyautujete, tak jdete na pálku vy.
1: Ano, přesně.
0: Super. Ale pojďme ještě k těm tvým školám a k tomu zahraničnímu angažmá, protože přece jenom baseball v Čechách není tak populární hra jako právě v Americe. Začal si hrát, někdy si říkal, kolem 7. roku. Začalo tě to bavit. No a jak to bylo dál, kdy jsi řekl, jako baseball to je můj prostě životní styl, můj cíl a já půjdu za baseballem i do zahraničí.
1: Já vlastně díky tomu, že se mi podařilo se dostat i do těch reprezentací, tak jsem byl jako schopný si jako, jak to vypadá vlastně ty další země a začal mě to prostě bavit, že jako se dá někam jako posouvat a potom díky vlastně Michaelovi Griffinovi, co bývalý trenér vlastně chlapskýho nároďáku, tak když já jsem byl v 18. její reprezentaci, tak my jsme měli soustředění právě na Eagles, kde Michael tam s náma zůstával a oni ještě spolu v Americe měli jeden tým, který se jmenoval Pool Plus Driven, který často jezdili do Česka, různě po Evropě a vlastně hráli většinou s náma jako s reprezentací 18, aby jsme měli nějaký přípravný zápasy. A mně se zrovna ten camp, nebo ten, co jsme dali ty zápasy, tak se mi dařilo. A právě pak Mike za mnou přišel a říkal, jestli bych jako nechtěl zkusit přijet do Ameriky, že tam má jako akademie, jestli bych si tam jako nechtěl zkusit zahrát, že potom bych se třeba mohl dostat na školu. A tam vlastně jsem jako zjistil, že fakt jako ta cesta, jak se přiblížit k tomu na co nejvyšší úroveň, ještě je vede nějaká, než někdy jako podepsal, protože to v té době bylo jako hrozně složitý. A tak pro mě to byla jako možnost, jak se k tomu cíli nebo nějakému tomu snu se jako přiblížit. Takže já jsem tam pak vlastně párkrát odjel. Podařilo se mi takzvaně komitnout, to znamená, že jsem jako souhlasil, že budu hrát na UNC Charlotte, to byla škola v Severní Karolíně, kde jsem právě po tom, co jsem odmaturoval, tak jsem odlítal. V prváku tam mě potom řekli, že nejspíš tam hrát nebudu, že jestli budu chtít hrát, tak bych šel někam jinam, takže jsem si potom hledal další školu s tím, že právě tady ta skupina okolo Mike'a Griffina a právě lidí z toho týmu, co přijeli do Česka, tak mi podařilo se jim podařilo najít další školu, kde jsem vlastně šel dál, to byl Pitt Community College taky v Severní Karolíně, kde jsem odehrál ve výsledku 3 roky, já jsem se bohužel druhý rok jsem se zranil, měl jsem plastiku předního křížového vazu, takže jsem odehrál pak rok potom. A odtamtud jsem se potom přesoval na novou školu, kde jsem hrál poslední 2 roky na UNC Wilmington, opět v Severní Karolíně. Akorát jsem tak projel z víc ze Středozemí, akorát víc k moři. A kde jsem odehrál poslední 2 roky, vlastně dodělal jsem bakaláře na vysoké škole a pak jsem se vracel do Česka.
0: Dobře, ale tak jako díky baseballu ty jsi měnil školy, jaké školy mají zaměření? To jsou sportovní školy?
1: Ty školy, vlastně ty univerzity, tam mají víceméně jakýkoliv jako to zaměření, jak si ten jako student řekne. Tam to není vysloveně jenom pro sportovce, ale ty týmy vlastně, nebo ty školy mají udělaný i různý týmy, basket, americký fotbal, normální fotbal, baseball, softball, tenis a vlastně reprezentují ty školy a ty školy potom nabírají i hráče a dávají jim různý stipendia. Mně se právě podařilo dostat stipendia, díky kterým vlastně bylo možné tam odletět, protože finančně ty školy jsou častokrát hodně drahý. A vlastně tím sportem oni reprezentují nějakou tu školu, ta škola díky tomu dostává nějaký status, ale zároveň tam je ten aspekt toho studenta, člověk musí fakt chodit do školy, mít dobrý známky, je tam nějaká ta zodpovědnost, tam vlastně jsou i pravidla, pokud ten hráč, student zároveň nemá dobrý známky, nemůže ani třeba hrát, ale že vlastně každý student, ať už je to hráč, si může vybrat jakýkoliv obor. Já jsem měl nejdřív business a potom jsem se přesouval na communications studies a to jsem vlastně tady i díky tady len z toho, vlastně já mám bakaláře, ale tam jsou i další jako předměty, tam různé statistiky, jsou tam pak nějaký přírodní vědy, fakt je tam toho jako spousta, člověk si vybere jako cokoliv chce, tak jako si vždycky na té škole nejde. Samozřejmě ta škola vždycky má nějak něco, co je lepší, na co se víc specifikuje, ale těch oborů tam je fakt jako stovky.
0: To musí být hodně náročné, být dobrý student a ještě k tomu dobrý hráč, protože když nejsi dobrý hráč, nestojí o tebe, tak asi nechtějí, abys pokračoval na škole, nebo jak to tam funguje?
1: Tam samozřejmě je spousta levelů, vlastně, jak jsem říkal, že jsem původně šel na UNC Charlotte, tak to je vlastně divize D1, to je vlastně nejvyšší divize, tam jsou ještě různý konference, ale to už je na deal, ale je to vlastně ta nejvyšší divize, pak je tam divize 2. a 3, to jsou prostě takhle jakoby ty levely, samozřejmě čím víš, tím líp, ale potom tam jsou i 2leté školy, co vlastně, když jsem šel na tu Pitt Community College, to je vlastně jenom 2letá škola, kde ty programy, ať už studentský, tak i hráčský, jsou jenom na 2 roky a vždycky ten student si udělá, tam byly associates, nevím přesně, co by to bylo ekvivalent v Česku, ale je to vlastně jakoby menší diplom, něco jako jakoby výuční list asi, to možná tomu takový nejbližší a s tím se pak přesouvá jakoby dál, přesně na už ten přesnější obor, co chce, na těch menších školách, tam jich tolik není, na těch 2letech. Ale s tím pak, že jde dál na tu vyšší školu a tam si udělá ten obor přesně, co chce.
0: Podmínka asi pro českého hráče, pokud nemá silné zázemí doma, je právě to stipendium. Mm-hmm. Jak se takové stipendium dá získat?
1: Tam zase je tam víc možností, když už je ten hráč třeba ten student na té škole nějakou dobu a má dobrý známky nebo třeba pomáhá něco v té škole, tak ta škola jako samotná je schopná přispět. Pokud ještě ten student obecně má nějaký problémy doma, ať už to jsou rodiče, že se něco stalo nebo něco, tak vždycky jsou schopni nějakým způsobem pomoct. Pokud to zázemí je ve výsledku normální, tak to většinou bývá složitější, ale pokud tam je aspekt toho sportu, tak ten tým může zažádat vlastně o stipendium od té školy a vlastně pomoct tomu studentovi, aby mohl studovat, ale zároveň i hrát vlastně sport.
0: V Americe je baseball velmi populární hra. Jaký je rozdíl mezi českým a americkým baseballem, když to srovnáš ty z pohledu studenta? Mm.
1: Tam ten největší rozdíl, že vlastně na těch vysokých školách, tak nechci říct, že ta škola je tomu uspůsobená, ale je to naplánovaný tak, aby se to dalo v oboje stíhat. Tady často je to vlastně, že jak jsme jako kluby a máme spoustu kategorií, tak je těžký vlastně, aby všichni hráči mohli mít trénink každý jeden a tohle. Ale tím, že na těch školách tady ten program je uspůsobený, aby člověk šel do té školy, pak mohl na trénink a pak třeba ví, že ještě potřebuje, prostě potřebuje víc kreditu, potřebuje nějaký další předměty, může si najít předmět, které třeba večer, ale aby tomu to vyšlo tak, že může prostě do té školy chodit. No, ten vlastně ten aspekt té školy tam je vlastně hrozně důležitý, protože jak už jsem říkal, jsou tam nějaký ty pravidla, aby ten hráč mohl hrát, ale může si to sám sobě přizpůsobit, pokud ta možnost je, záleží zase na těch předmětech. To už je ale trošičku složitější. Může si ten rozvrh udělat tak, aby mu to sedělo, že je schopný dojít si do školy, na oběd, na trénink a pak třeba doma udělat úkol nebo ještě do školy.

0: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.
1: V dnešním klubu Rádia Junior hrajeme baseball. Mými hosty jsou Lubomír Čuhel a Martin Zelenka. Lubomíre, jak je na tom baseball v oblíbenosti sportu u mládeže u nás?
2: Řekl bych, že dobře, protože co se týče žebříčku sportů, který vydala Národní sportovní agentura, tak baseball i softball se drží v té horní třicítce nebo v té elitní skupině sportů. To znamená, že rozvoj mládeže je v těchto sportech podporovaný státem. My bychom si přáli, aby byl ještě víc, ale ta podpora tam je, jsme za ní vděční. Každý rok děti chodí na nábor, hodně nám pomáhá samozřejmě vizibilita. Co se týče World Baseball Classic, živé přenosy v České televizi, podobné vlastně úspěchy, nebo teď se vlastně podařilo na posledním mistrovství Evropy získat medaily, získat bronz, chlapy. Doopravdy ten český baseball se dostává na světovou mapu, teď se bude hrát, jestli už se nezačalo, v Mexiku mistrovství světa do 15 let a i tohle to jsou vlastně akce, kam my jsme zvaní a když se podíváme na to, v jaké situaci byl Martin, kdy se podařilo i díky kontaktům trenérů ho dostat na nějakou akademii, aby vlastně měl vůbec ten prostor se někde ukázat, tak dneska už český baseball je na takovém místě, že když se hrají vrcholné akce, mistrovství Evropy, nebo jsou to tam mistrovství světa, tak oni tam i přijdou skauti a oni se tam nejdou koukat na to, jestli je tam někdo z českého týmu šikovný. Ne, oni už vědí, oni už mají čísla, mají vytipované hráče, že tam možná jsou zajímaví hráči, ale chtějí vidět na vlastní oči.
1: Mm-hmm. No a už jsme si řekli, že od 5 let je tak vhodné, aby holky a kluci začali hrát. Je to tak?
2: Potvrzuju, ano, většina klubů už nabírá třeba od těch 5 let, ale samozřejmě ty děti se věnují primárně pohybovým aktivitám. Ten baseball a to téma těch palkovacích sportů je spíše platforma, než že bychom z nich dělali nějaké sportovní specialisty.
1: V kolika letech se to začíná brát tak jako vážně, kdy už jako je ten důraz na nějaký výkon, na nějakou specializaci, jestli člověk bude catcher nebo nějaká jiná funkce v týmu?
2: Tak samozřejmě krystalizuje to už možná dříve, ale řekl bych pro nás, nebo jak my máme filozofii v klubu, je to od té doby, kdy ty děti opustí to malé hřiště. To znamená, jdou na tříčtvrteční hřiště, to znamená v podstatě od 12 let. Ale to vůbec neznamená, že ten baseball není jako krásný, protože zrovna tento víkend se u nás odehrálo mistrovství republiky do 9 let. Bylo tam 25 týmů, hrál se na 4 hřištích, obrovská akce a musím říct, že na vlastní oči jsem viděl semifinále, koukal jsem se na část finále a ty rozehry, které ty děti tam uměly zahrát, byly opravdu jako klobouček dolů.
1: Jakou funkci v týmu zastává trenér v baseballu?
2: Trenér je doopravdy ten stratég, ten, který řeší samozřejmě pokud nemá celý tým pomahačů, tak řeší tu logistiku, řeší vlastně, plánuje ten v podstatě veškerý volný čas těch svých svěřenců a zároveň je takovým jich jako psychologem, protože v baseballu je samozřejmě důležité mít natrénované ty drily, mít ten skill, jak to správně zahrát, ale nejdůležitější je ta psychika. Protože ta psychika je v tomhle sportu opravdu těžká, jak tady Martin vysvětloval. úkolem těch hráčů v obraně je, aby to ten pálkař pokazil, a dokud to ty pálkaři nepokazí, tak ta směna nekončí, a takhle to můžeme přenést až na to, že v podstatě ani ten zápas by neskončil. Samozřejmě malé děti hrají i na časový limit, protože se jim to třeba nemusí podařit, a zároveň malé děti také tak jim může ukončit směnu nejenom ten třetí aut, ale třeba i počet bodů, jo, aby prostě se ty týmy tam střídali. Ale zpět k tomu trenérovi, člověk musí být velkou podporou pro ty hráče a být schopný jim prostě pomoct i v tom osobním životě, ve všem, co se týká kolem, protože potom ten tým se musí cítit každý v něm, jako že je to jeho rodina.
1: Tým a rodina, to zní úplně skvěle. Jít hrát baseball, protože mám za kým jít, s kým si popovídat, s kým trávit čas. Tak jak to cítíš ty, Martine?
3: Já rozhodně souhlasím, ty vlastně, když si to vezmu zase z mojí zkušenosti v Americe, na tom hřišti pak ten člověk je furt. Je tam furt s těma stejnýma lidma a je hrozně důležitý, když ten kolektiv jako funguje, tak je to strašně příjemné, že tam, i kdyby byl nějaký problém osobně, tak tam je prostě někdo, za kým můžu prostě přijít pokecat, už je to život, baseball nebo něco dalšího, škola nebo cokoliv, vždycky tam jako ty lidi jsou a můžou být prostě oporou. Takže si myslím, že tady len to spojení prostě toho týmového sportu a ještě toho sportu jako takového, jaký je, tak si myslím, že tady ta jako psychologicky to je jako dobrý sport.
1: V kolik hráčů v týmu je a kolik je v poli třeba při zápase?
3: Tak v poli už je 9 hráčů. Tam pak, když jsou starší, kdy vlastně třeba ten narazovač je specializovaný jenom na narazovač, třeba nepálí, tak tam je za něj hráč, který za něj jenom pálí, takže teoreticky hraje 10, teoreticky, ale vždycky v poli je jenom 9. A celkově bych řekl, že v tom týmu může být tak od 15 do 20 do 25, záleží, jak to každý ten tým má, kolik těch hráčů je. My jsme v Americe, pokud se nepletu, jsme měli asi 27 hráčů, s tím, že tam už se fakt jako ta strategie na jiný úrovni, než se to řeší tady, že fakt tam prostě je třeba jenom narazovač na 2 pálkaře a pak přijde zase novej, takže v tomhle smyslu je potřeba těch hráčů víc, ale myslím si, že u nás jako v český extralize jsme řekli průměr tak od 20 do 18 hráčů, si myslím.
1: Takže se dá střídat v průběhu hry?
2: Dá se střídat v průběhu hry, ale střídání baseballové je trošku speciální, protože jakmile vystřídáte ven, tak už nemůžete jít nazpátek do hry. A úplnou výjimku tvoří speciální pravidla nějakých turnajů, Little League. Ty družstva jsou vždycky postavená tak, aby všichni hráli, aby si zahráli, aby se to otočilo. Právě proto, i když jsem říkal předminulém vstupu, že ty soutěže regionální se hrají nejenom po 2 letech, ale v aktuální době tady v Praze je to po každém ročníku, to znamená, že se hrajou 6, 7, 8, 9. Těch zápasů je hodně a je to právě kvůli tomu, aby se ty týmy mohly rozdrobnit a aby nesedělo 6 kluků na lavičce nebo 6 děvčat na lavičce, ale aby si všichni zahráli.

0: Kluci, jak silná je konkurence dneska v baseballu u nás? Jak je těžké třeba dostat se do národního týmu?
1: Tak já jsem se do národňáku nedostal. A jako hráč musel jsem bojovat, abych se tam dostal jako trenér, a ani to bych řekl, že vlastně není úplně jednoduché. Konkurence tam je. Řekl bych, že v baseballu není to jenom o tom, co máte od Boha, co se týče toho, jak moc velký jste atlet, ale doopravdy hodně je to i o tom, kolik jste schopný tomu obětovat a jak právě dobře jste na tom psychicky. Protože hodně těch věcí se doopravdy nádrvá a často je vidět, že například v těch mladších kategoriích třeba hráči, ty, který mají talent vysoký doopravdy a přitom nemají tu disciplínu, tak jsou třeba úspěšní. Ale jakmile ty kategorie postupně rostou a dorůstají do těch vyšších kategorií, tak jim ten talent najednou už nestačí. A mnohem důležitější je to, že právě jste schopní ten baseball žít, takže se mu věnujete prostě naplno. Odbijete si ty tréninky, odbijete si ty počty, a o tom by asi mohl zejména mluvit Martin, který to prožil v té Americe, protože tam je právě také důležité to, aby ten tým fungoval jako rodina, protože vy jste s těma lidma doopravdy pořád. Vy tam nemůžete mít třecí plochu, protože vy se tomu musíte věnovat furt.
2: Já naprosto souhlasím. Tam jako v tom sportu je jinak hrozně důležitý prostě ty opakování a tohle z toho, ale co se týče toho nějaký konkurence a tohle z toho, myslím si, že v dnešní době těch hráčů, který to začíná chápat mnohem dřív, než jsem to třeba začal chápat já, je mnohem víc a vlastně jim to hrozně přidá, protože tu větší dřinu, který do toho oni dávají dřív, než jsem dával já, tak jim to prostě pomůže do toho budoucna. A já, když si vezmu třeba 8, když jsem začal cvičit, jako chodit do fitka, takhle bylo třeba v 18, jako v 19, když jsem to začal jako fakt se snažit. Ale když vezmu příklad třeba mýho bratra, tak ten už začal třeba v 16, protože viděl mě, že chodím do fitka, kolik tomu dávám, tak on začal dřív. A když řeknu, že on v 18 letech byl lepší než já, tak beru si trošku, že tam můj kredit, ale protože viděl mě, že prostě to tam jako tomu sportu musím jako obětovat. A teďka právě takovýhle hráčů je teďka spousta, který prostě vidí, že potřebují tréninky navíc, potřebují chodit víc palit, víc cvičit, víc házet, aby prostě potom v tom budoucnu tu šanci měli. A teďka, když přicházejí nějaký mladší hráči k 23 a do chlapského nároďáku, tak ta konkurence je vysoká. Jako jsou na tom líp, než když jsem byl mladší, ale prostě díky tomu, že teďka ty informace jsou tam ty lidi, kteří se tomu věnovat chtějí, jsou tam ty programy, které se vlastně rozjíždí, aby tady ty hráči, kteří prostě tomu chtějí obětovat víc, aby ty příležitosti měli a mohli se posouvat dál.
0: Mm-hmm. Jedna věc je drill, trénovat hodně, ale druhá věc je ta psychika, která tady hodně často zaznívá. Tak jak se dá natrénovat právě ta psychika, aby člověk byl po té psychické stránce v pohodě?
2: Já si myslím, že jednak to je prostě hrát a zažít si ty neúspěchy. Protože, jak jsme říkali, je to hra neúspěchů, těch neúspěchů bude hodně, a když se člověk tady tím prostě dostane skrz nějaký to stádium, kdy třeba prostě prodal hodně zápasů nebo byl hodně krát strikeout, prostě to něco s tím člověkem udělá a nějak se prostě naučí, že prostě se to stane. Jedno to tak prostě přijde. Jo, měl jsem třeba, když si vezmu tenhle začátek sezóny, jako pro mě bylo jako i frustrující, moc se mi nedařilo, ale prostě ta vidina toho, že se to jednou zlomí, tam je. A tohle to i ty pro ty mladý hráče je prostě potřeba se naučit, že ten jeden neúspěch v tom zápase vůbec nic neznamená. Jo, třeba můžu dát příklad, že člověk 4x neodpálí, ale pak přijde v posledním inningu ten prostě pátý stav na pálku, kdy má běžce na třetí metě a potřebuje ten jeden, stačí jeden dobrý odpál, aby odpálil, a díky tomu dospravím odpálu ten tým vyhraje, a je to prostě to o té jedné příležitosti, co ten hráč dostane. A to jsou věci, které je potřeba důležitý si jako naučit a vnímat, že prostě 4x se to nepovedá, stačí to jenom jednou, a abych tomu týmu pomohl vyhrát.
1: A řekl bych, kromě těch trenérů, baseball je zároveň hra, kdy i poměrně starší hráči můžou v těch týmech zůstávat. Je neuvěřitelně důležité, a vidíme to, že ty hráči, kteří v tom zůstávají déle, právě chápou tady tu krásu a zůstávají v tom i kvůli tomu, aby šli příkladem těm hráčům v tom, jak zvládat ty psychické situace. Dojdou za nima na lavičku, řeknou jim, aby se uklidnili, aby to prodejchali, že tohle je úplně v pořádku, a mluví z nich reprezentační zkušenost. To se bavíme prostě o hráčích, kteří jsou opravdu legendy českého baseballu, a ač už třeba ani tolik nezasáhnou do hry herně, tak jsou na lavičce a nejsou tam specializovaní trenéři, ale jsou schopní právě předávat i tady ty znalosti a tady ty zkušenosti. A v baseballu i vlastně ve hře jsou profesionální hráči, kteří jsou starší, a oni jsou schopní zůstat konkurenceschopní, protože oni už mají ty zkušenosti. Není to jenom o tom čistém sportovním výkonu, ale je to i o té hlavě.
0: Proč by si měl člověk vybírat sport neúspěchu nebo hru neúspěchu? Protože každý chce být úspěšný.
1: Já bych řekl, a teď použiju alternativu, kterou jsem slyšel od Jestota, právě vedoucího organizace Purpose Driven Baseball ze Severní Karolíny, je to škola pro život. Protože v životě, i když šlápneš do louže, musíš jít dál.
0: Martina?
2: Já naprosto souhlasím, je to... Když se pak člověk dostane už do toho života, ať už to je pak práce a nějaký další věci, tak prostě ty facky lítají zprava zleva. A myslí si, že tady ten sport je i pro tady ten fakt jako život. Je to prostě, je to dobrý, dobře se to jako v tom sportu naučit a pak v tom životě je schopný člověk ty věci taky řešit trošku víc klidem.
1: A možná ještě doplním, doopravdy ta vazba na ten tým, a ty vztahy, které tam vzniknou, a nejenom v rámci toho týmu, ale i v rámci toho klubu, protože ty lidi prostě těch pár generací nahoru a dolů se doopravdy všichni znají. Člověk může i neuvěřitelně prostě pomoct v životě. A to samozřejmě není jenom baseball, to jsou i jiný kolektivní sporty, ale tady jsou ty vztahy doopravdy blízké a když člověk potom hledá práci, někdo může pomoct. Když člověk potřebuje najít doktora, všechny ty lidské věci, které potom můžou přijít v životě, tak jsou jednodušší, když má člověk opravdové přátelé.
0: Hrají baseball i holky, nebo pro ně je určen právě softball?
1: Do 11 let v tom my jako klub nevnímáme vůbec žádný rozdíl. Ty děti si ještě nenadhazují, nadhazují jim právě trenéři, protože to nadhazování je velmi složité, těžké a zároveň na to ty děti ještě nemusí být tak fyzicky vyvinutý, aby to pro ně bylo zdravé. To znamená, že tam hrají chlapci i děvčata dohromady a teoreticky můžou děvčata, protože ona jsou taky poměrně šikovná, zvlášť tedy v tom věku občas i těm chlapcům trošku utečou. To znamená, že například do 13 let je ještě naprosto běžné vidět děvčata i v reprezentacích.
0: Vy jste z klubu Tempo Praha. Děláte třeba nějaký nábor pro mladý?
1: Tak děláme pravidelně zářijové nábory. Jeden proběhl na začátku září, jeden dnes odpoledne, ale samozřejmě nabíráme členy průběžně. A tady bych asi zmínil na to šikovnou platformu českohrajebaseball.cz, kde můžete vidět nejen kontakt k nám do Tempa Praha, ale na jakýkoliv klub po celé České republice.
0: Je to finančně náročný sport, co k tomu potřebuju? Co byste vzkázali holkám a klukům, kteří nás poslouchají? Možná je baseball trošičku chytil, začali o tom přemýšlet, tak co by měli udělat a proč baseball zkusit?
1: Pojďte si to zkusit na trénink. Většina tréninku je otevřená, to znamená, pokud kontaktujete nejbližší klub, pojďte si to zkusit a uvidíte, jaká je v tom krása, jestli vás to baví. Koho baví odpálit něco daleko, do něčeho doopravdy praštit, taková alternativa boxovacího pytle, tak ono odpálit ten baseballový míček někam daleko, je to dobrý pocit. Jo? A zároveň s někým se házet a to znamená vnímat i to partnerství v tom dialogu, když si s někým jenom házíte, taková jednoduchá věc, jako když si házíte lítajícím tajířem, je to podobná věc.
2: Já souhlasím, já třeba mám ze zkušenosti, jako když jsem byl já malý, nebo teďka vidím kluky, co třeba trénuju, tak tam je to fakt o tom najít si kamaráde, nějakou tu rodinu, že oni třeba není ani trénink, ale řeknou si, napíšou si, ale nechceme jít trénovat, jenom sám si zapálit, zaházet a prostě doba jsou na tom příští sami víc, jednak trénují, ale zároveň jsou prostě s kamarádami, je to prostě skupina, je to jedna velká rodina a jak už jsem říkal, v tom sportu si jako každý najde jako místo, takže určitě ať se nikdo nebojí, ať přijdou a vždycky nějaký to místo se pro toho hráče najde.
0: Ještě závěrečná otázka, Martina, na tebe. Jaké to je, nebo jaký je to pocit odpálit home run?
2: Skvělej. Zároveň, když to letí ještě jako hodně daleko. Za svou kariéru jsem měl pár jako home runů, který jako byly v důležitých chvílích a třeba to otočilo zápas, nebo i to rozhodlo zápas vysloveně. A jako ten pocit se jen tak jako nedá popsat.
0: To se musí vyzkoušet.
2: Přesně.
0: Bezva. Díky moc, já vám děkuji za návštěvu a za povídání. Mými dnešními hosty byl Lubomír Čuhel a Martin Zelenka. Díky moc a krásný večer.
1: Díky, taky.
0: Holky a kluci, pro dnešní večer je rozportováno, je tady čas na odpočinek a na pohádku. Od mikrofonu se loučí a příjemný nejen sportovní víkend přeje Jirka Kohout. Ahoj.

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. V jedné zahradě stojí starý dům a v něm žije jedna stará, milá, čilá paní, která v jednom kuse uklízí, vaří, peče, šije, vyšívá. Není divu, že ji jednoho dne napadlo trochu si zalenošit a pohovět. Jak to dopadlo, když si pilná paní zalenošila? Tak právě o tom bude dnešní pohádka z letní zahrádky. Snad se vám bude líbit.

Dobrý večer, děti. Zas končí jeden letní den. Výjdu na naši zahrádku. Květiny voní, jako med. Sem tam přivoním k poupátku a přitom natahuju uši. Možná uslyším pohádku. Mé kytky totiž umějí vyprávět. Ovšem, jenom když chtějí, někdy dělají drahoty. Dnes ale ne. Na mou duši z rovínka dnes spustili jako na drátku. Co si to jen vymýšlejí? Na konci vsi stojí ve staré zahradě starý dům. V něm žije stará, milá, čilá paní. Od rána do večera uklízí nebo vaří, peče a nebo smaží, šije a nebo vyšívá, pleje a nebo stříhá růže. Zkrátka od rána do večera se ta paní ani na chvilku nezastaví. Ale jednou za letního slunečného odpoledne tu milou čilou paní zčista jasna napadlo. A co kdybych si dnes tak trošku pohověla? Co kdybych si dnes tak trošku zalenošila? Uvařila si šípkový čaj, nalila ho do malovaného hrnečku a posadila se do zahrady. Do koutku ke zdi, kam svítí sluníčko a kde kvete rezeda. Na zdi se usadil párek síkorek a jedna druhé udiveně cvrliká. Koukni na ní, koukni na tu čilou paní, je úplně k nepoznání, dala se na lenošení, je to ona nebo není? Tak, hovím si, lenoším. Přikivuje spokojeně čilá paní, upíjí čaj z malovaného hrnečku a rozhlíží se kolem sebe. Sluníčko hřeje, rezeda voní a milou čilou starou paní teď zčista jasna napadne, jaké krásné kvítky má rezeda. Co kdybych vyšila vnučce malvínce na sukínku rezedový vzorek? A čilá stará paní o tom nápadu dlouho nepřemýšlí, hned čile vyskočí, zaběhne do domu, přinese malvínčinu sukínku a už na ní vyšívá veselý rezedový vzorek. Přitom dýchá sladkou rezedovou vůni a libuje si, to si dnes hezky hovím, to si dnes lenoším. Na zahradní zeď vyskočily tři ještěřičky. Zvědavě natahovali krky, zvídavě mrkali korálkovýma očima, až se jedna osmělila a zeptala se, co pak to děláš? Já? Vlastně nic, zabroukala čilá stará paní. Já si jen hovím, lenoším. Ale její ruka s jehlou přitom pilně kmitala sem a tam a tři ještěrky tu hbitou ruku pozorovaly korálkovýma očima, až druhá ještěrka vyhrkla. Ono to nic, asi přece jen bude něco. A třetí prohodila. A já bych řekla, že něco moc hezkého. A tohle, povídá paní udiveně, jako by nevěděla, že její ruka vyšívá. To je přece sukínka vnučky Malvínky. Myslím, že ji potěší, když bude mít na sukínce rezedový vzorek. Jak by ne, vypískla první ještěrka. Nás by to taky potěšilo. Ale copak, zabroukala stará paní a její ruka už zase hbitě vyšívala, až se jehla ve slunci blízkala. Vždyť vy máte své pěkné kabátky, holčičky ještěřičky. Pěkné, protáhly hlas ještěrky a korálkovýma očima smutně koukali na malvínčinu sukni. Moc pěkné, měňavé, blízkavé, ale první ještěrka se nedala. Jenomže nás už omrzeli. A proč? Podivila se stará paní. Ještěrce blízkla očka a sprutka vysvětlovala. No přece, protože jsou pořád stejné. Jenom se nad tím zamysli. Ty často šiješ pro Malvínku nové šaty. A jak je šiješ? Pořád stejně? Kde pak? Pokaždé jsou to docela jiné šaty. Nám by se taky líbilo mít čas od času jiný kabátek. Třeba s puntíky a mašličkami. A nebo s tímhle rezedovým vzorkem, vydechla druhá ještěrka a třetí smutně dodala. Mně by stačil i kabátek bez vzorku, jen kdyby vypadal jinak než ten, který pořád nosím. Čilá, milá, stará paní se usmála a řekla. Však já vám rozumím a něco s tím hned uděláme. Honem odběhla do domu a přinesla velký koš plný kousků látek.
vysypala odstřižky na zahradní lavičku a usmála se. Tak, a teď vybírejte. To je látek, to je barev, to je vzorku, to je krása, vypískly ještěrky a už blaženě rejdí v hromádce odstřižků. Vybrala si každá. První si našla látku se spoustou barevných puntíků, druhá se vzorkem, který se podobal rezedovému a třetí ještěrka si vybrala na kabátek tmavě modrý samet. Pak se miláčilá stará paní dala do šití. Ještěrky na ní zvídavě koukaly dychtivýma očima a ona šila rychle, prsty se jenom kmitaly a jehla blízkala ve slunci. Ale přesto trvalo celé odpoledne, než byly tři nové kabátky na světě. Dvakrát si paní musela zaběhnout do domu pro nitě, potřetí tam zase utíkala pro knoflíky a mašličky. Když si konečně ještěrky mohly obléknout nové kabátky, začalo se šeřit. Ale paní nelenila a utíkala znovu do domu, aby přinesla zrcadlo. Holčičky, ještěřičky, přece se na sebe musíte podívat. Musíte vědět, jak vám nové kabátky sluší. O, sluší, to je krása, děkujeme, pištěly ještěrky, otáčely se a natahovaly krky, aby se viděly ze všech stran. Pak naposledy poděkovali a rozeběhly se domů. Stará milá čilá paní se taky chystá domů. Vzala do ruky malovaný hrneček s čajem, čaj ani nestačila dopít. Ale přesto si libuje, to jsem si dnes hezky pohověla. To jsem si dnes pěkně zalenošila. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Zdají se vám často sny? Pamatujete si nějaké? A už jste se někdy zamysleli nad tím, kdo vaše sny vyrábí? Možná se to dozvíte právě teď v příběhu o dívce, která stojí před rozhodnutím, zda zůstat v dokonalé krajině snů nebo se vrátit zpátky ke své rodině. Pohádku Johana a továrna na sny napsala Hana Lehečková. Režie Petr Vodička. Hrají Alice Bransten, Marek Holý, Vanda Hybnerová, Simona Vrbická a další.

svoji běžeckou statnost a schopnost reagovat na nečekané překážky. Tak jdeme na to.

Tammany Lass.

0: Slyšíte to?
1: Co je to pro boha za zvuky?
0: To je přece End, chodící strom.

štěstí, ale teď zpátky k našim závodníkům.

0: právě teď. Jeď, Johano, jeď. Musíš právě teď.
1: Táta je tady a čeká na tebe.
0: Říkám, že spím.
1: Ale o tom už jsme přece mluvili. Na víkend máš být u něj.
2: Ahoj, Johanko. Mám pro tebe připravený pokoj. A zítra půjdeme vybrat nějaký fajn velký stolek. No, co ty na to?
0: Není mi dobře, chci zůstat doma.
2: Kláro, já nevím. Nechci ji nutit.
1: No a co chceš teda dělat? Johanko, máme přece nějaká pravidla.
0: Jenže to jsou vaše pravidla.
3: Hanko, my to s tebou přece myslíme dobře.
0: Nemyslíte? Všechno jste to rozhodli za mě. Nikdo se neptal, co chci já.
3: Jo, Hanko, nebuď na nás taková.
0: Jaká taková? Vždyť jenom říkám pravdu.
2: Tak víš co? Zkusíme to příští víkend znova. Ano, Johanko? Co ty na to?
3: Děleme tohle i neříkej. Za týden to bude úplně to samé.
2: Ale nemůžu jít přece odvést násilí.
3: No, tak jí něco řekni.
2: Víš přece, že má svoji hlavu.
0: Můžete být ticho, já se tu snažím spát.
2: A co mám teda dělat? Ona se mnou prostě...
0: Bože, člověk se tady nemůže ani pořádně vyspat.
2: A jaký kontakt to má? Hoďte tomu, pokaždý je to stejný.
0: Tak, kde jsem to byla? Jo, jasně, závod.
4: Bude Johana Šímová odvážnější. Držíme ji všichni pěsti.
0: Tak tebe si namažu na chleba, ty přerostlý ještěre. Ale no tak, myslíš, že se tě bojím? Dám ti pořádně do čumáku, ty bobludo. Ruce ještě nemám, bobčanku, ale ránu tu mám pořádnou.
5: Máme přece nějaká pravidla.
0: Cože? Co jsi to říkal?
5: Mám pro tebe připravený pokoj.
0: Jak jako pokoj?
5: My to s tebou přece myslíme dobře.
0: To ale není pravda.
5: Johano, nebuď na nás taková.
0: To mě nemůžete nechat bejt? Já chci být sama. Dejte mi pokoj, dejte mi už konečně pokoj.
4: Vážení diváci, náš závod bude jistě brzy dále pokračovat.
0: Leďte si laskavě všichni svýho.
6: Stop! Co je to pro boha za zápletku? Proč Šímová toho draka neporazila?
0: Co se to...
7: Víte, já jsem myslel...
6: Mluvili jsme přece o tom, že máme novou koncepci a že chceme našim zákazníkům poskytovat co nejpozitivnější sny.
0: Kdo to tady mluví?
7: Sny přece nemůžou být jen zábava. Díky nim se přece lidé vyrovnávají s tím, co se jim stalo ve skutečném životě.
0: Koukejte, Vile!
6: Co jsem tady viděla, stálo za starou bačkoru. Celý sen ruším a za 2 hodiny vás chci vidět u mě v kanceláři. Puste tam nějakou sničku.
7: Já se... Omlouvám se! Ach jo.
4: Ahoj, Johanko. Já jsem papoušek Kakadu. Pojď si se mnou hrát.
0: Co se to stalo? Kde to jsem? Kam zmizel ten drak?
4: Ahoj, Johanko. Já jsem papoušek Kakadu. Pojď si se mnou hrát.
0: Kdo řval to stop?
4: Jsem papoušek Kakadu. Pojď si se mnou hrát.
0: Ne, nejdu, nejsem na hlavu.
8: Ahoj, Johanko, jsem medvěd Brumla. Budeš si se mnou hrát?
0: Ježiši, co je tohle za partu? Ne, nejdu si hrát, nemusíš se obtěžovat.
9: Ahoj, Johanko, já jsem žirafa Žofie. Vydáš se se mnou za dobrodružstvím?
0: Oh my god, musím se odsud dostat dřív, než mi z nich bouchne mozek.
4: Kakadu, jsem papoušek Kakadu.
8: Brumla, brumla, brumla.
9: Žofie.
0: Ticho už, vy tři. Odkud to jen vychází to z těchlech dveří?
9: Johanko, nesahej na ty dveře. Pojď si hrát.
4: Nic tam není. Je to jen kumbál pro uklízeče. Pojď si hrát.
8: Za těmi dveřmi je hrozný tygr, který tě sežere.
0: Mě to nezajímá.
8: Pojď si hrát.
9: Nech ty dveře.
4: Odsírám!
8: Nesahej na ně!
4: Nesahej
0: na ně! Uhněte mi, vy magoři!
10: Ty bláho!
11: Za celých 10 let se mi ještě nikdy nestalo, že by můj člověk udělal takovouhle koninu. No chápeš to? Dobrovolně skočil do bazénu plnýho čeru. To normálně tohle
12: udělá. No, vidělo si ten Jelupsen, ten nikdy nic originálního neumíchá. Letání ve snu, to je tak fádní. No.
11: Pozdrav, prosím tě, neslyšel jsi o džítech na nesmrtelnost. No, volu se mi dvakrát rozplásnu o zem. A ne, a ne, se to právě je nová snová esence s revoluční zápas.
13: Jo, taky jsem o tom slyšel. A myslíš, že to má co dočinění s koncepcí pozitivní snů?
11: No, tak o tom bych vůbec nepochyboval.
13: No tak čas ukáže, buď.
11: No jistě.
14: Jo? Cože? Říkáte, že už tam není?
15: Že se probudila? No dobře, no vypněte to. Vypněte to. Zítra máme naplánovanou tu pěveckou soutěž a já opravdu potřebuju, aby vyhrála. Vedení nás tlačí, ať jsou naše sny co nejpozitivnější. Ano, já vím, já s tím taky nesouhlasím. Sny nemají být jenom super trupr zábava, jde přece o něco víc. Dáváme lidem to, co potřebují, ne to, co chtějí. Jo, ano, dobře, Máte těch esencí málo, chápu. Budou mi stačit 3 kapky s názvem Dechberoucí zpěv. Tak díky. Ano, zatím, ano.
10: Wow.
0: Co je zač tahle skleněná baňka s tou modrou tekutinou?
16: No, já nevím, Johaninovo vystoupení se mi tedy líbilo víc.
9: A to, že se ztrapnila při zkoušení z matky, tak to už dávno určitě všichni zapomněli.
15: Nesahejte mi na to. To je snové fluidum k mému zítřejšímu snu.
10: Ty bláho.
15: No já vím, není to nic moc, ale já pořád na tom pracuju. Jestli jste tady s těmi baňkami, hoďte mi je dozadu do skříně. Díky, naschle. Tak a závěr by mohl být nějak takhle.
16: A hlavní místo
9: s milionem bodů
16: získává Johana.
0: Jo, aha. Vy do téhle tekutiny programujete sny?
15: No jo, dělám sny Johaně Šímovi. Já vím, ta holka furt spí. Ale co mám dělat? Já jsem si ji nevybral. Dostal jsem ji za trest.
0: Cože? Co pak já jsem nějaký trest?
15: Ale prosím vás, co vy o tom? Vy... Aha. Vy jste...
0: Já jsem?
15: Vy jste! Johana Šímová!
0: A co jako?
15: Ale tady být nemáte.
0: A kde mám být jinde?
15: Kde? Vy máte být přece v Nacnovém světě. Jak jste se sem dostala?
0: Přišla jsem takovejma divnejma dveřma.
15: Proboha, nikdo vás nesmí vidět. A to je průšvih. Budou si myslet, že jsem narušil váš sen a pustil vás ven. Za narušení je pro snovovce okamžitý vyhazov. Já tu práci tak moc potřebuju a bez ní v žádném případě být nemůžu, ne. Ne.
0: Takže vy snovovci vyrábíte sny pro lidi?
17: No. Jste tam, Gabrieli? Vy se přede mnou schováváte?
15: Rychle. Skrčte se sem pod stůl, ať vás nikdo nevidí. Rychle. Je. Paní ředitelko, já se omlouvám, já jsem se pocintal omáčkou a tak jsem se musel převléct.
17: Skvěle, tomu říkám úspěch.
15: Ano, děkuji.
17: Očekávám od vás hlášení o chybách v dnešním snu Johany Šímové.
15: O chyb... Jistě, paní ředitelko, hned to tam máte.
17: A doufám, že příště už takovou školáckou chybu neuděláte. Jinak by někdo mohl přijít o místo. Že ano?
15: Ano. No tak to bylo.
0: To je kvůli tomu drakovi.
15: Kvůli všemu. Já prostě nestíhám. Proč jsem Johanu Šímovou musel dostat zrovna já?
0: To mě jako nikdo nechce. Co jsem udělala?
15: Nic. Jste úžasná, mladá slečna. Jenom pořád spíte. Přijdete ze školy, spíte. V noci, spíte. O víkendu, spíte. Kdo má stíhat plánovat tolik snů? To je pořád. Gabrieli, s jednou malou holkou si přece poradíte. Gabrieli, chcete nám snad naznačit, že už na svoji práci nestačíte? A Gabrieli, možná už je čas jít do důchodu. Nemyslíte?
0: A proč si to od nich necháte líbit?
15: Nic o politice Sweet Dreaming AS nevíte.
0: Kdybych tu pracovala já, tak bych za nimi přišla a řekla. Hele, laskavě se uklidněte, jo? Jinak si vás namažu na chleba jako máslo.
15: Jistě to by určitě fungovalo. Musíme vás dostat co nejdřív pryč.
0: To vám nevadí, že s vámi takhle jednají?
15: Ne, nevadí. Já to miluju.
18: Miluju práci ve Sweet Dreaming AS. Je to přímo snová společnost.
0: Jste fakt trapnej, co pak se neslyšíte?
18: Ticho. Nikdo vás tu nesmí... Ne. Koukejte zalézt zpátky do snového jeviště. Vrátíte se do zoosmičky a ať vás přitom nikdo nevidí.
0: Nikam nejdu, bylo to tam pěkně pošahané.
18: Nebojte se, brzy se přece probudíte a budete v tom vašem normálním nadsnovém světě, no ne?
0: Tam je to ještě pošahanější.
18: Tak co teda chcete?
0: Chci nějaký pořádný sen, ze kterého už se nikdy neprobudím.
18: Ale vy musíte zpátky. Tak se sny od jakživa dělali. Lidi musí zpátky do svého světa. Tak to prostě je.
0: To se ještě uvidí.
18: To se uvidí. Moment. Ne, vraťte se, pojďte se, rychle spát. Ne.
19: Ne, určitě má zamířeno do archivu a hledá sny královny Kleopatry. Já jsem slyšel, že chce odpálit pod Sweet Dreaming bombu.
20: Klid, vážení. Máme tady situaci, na kterou naše společnost nebyla připravená.
21: Paní ředitelko, já jsem velice...
20: Ze snového jeviště prchl jeden z lidí. Johana Šímová, věk 12 let, hnědé vlasy po ramena.
22: To je ta holka, co spí jenom 4 hodiny denně?
19: Naopak, tahle holka, ta Johana Šímová, vede bez paní celosvětový rekord.
20: Ano, Johana Šímová je opravdový unikát. Nechci v tuhle chvíli nikoho obviňovat. V první řadě je třeba situaci řešit. A až bude situace vyřešená, najdeme viníky. A ti budou po zásluze potrestáni. Podle našich dosavadních informací někdo ze snovovců porušil nejvyšší pravidlo Sweet Dreaming AE.
23: Vnitřní narušení snů je sice zakázáno, stejně jako jakákoliv interakce s lidským svěřencem.
20: Porušení tohoto pravidla znamená okamžitou výpověď. Gabrieli.
21: Ano.
20: Co vy víte o této situaci?
21: Já nic nevím, paní ředitelko, já rozhodně... Lidé, to je pro mě absolutní zákaz. Fuj. Kdybych někde nějakého potkal, ani bych se na něj nepodíval. Vážně.
19: No neříkal jsem, že tenhle ňouma dřív nebo později způsobí nějakou katastrofu. Ale... Typicky.
20: Takže jste se svojí svěřenkyní nemluvil?
21: Ne, vyšla ven a najednou běžela někam pryč.
22: Co když Johana existenci snovového světa prozradí ve svém světě? To vám pak začnou lidé rozkazovat, co jim máme vyrábět?
19: Třeba i zvládneme přesvědčit, že jde jen o další z jejich snů.
20: Vážení, postup bude následující. Všeho necháte, nastavíte veškeré sny na smyčku a prohledáte celou budovu. Naší společnost čeká skvělá budoucnost. Nenecháme si ji přece zkazit jedním lidským mládětem z rozvedené rodiny.
21: Co s ní bude, až ji najdeme? Vrátíme ji zpátky do jejího světa.
20: Kdo Johanu Šímovou chytí, může se těšit na manažerskou pozici. A vy se, Gabrieli, zdržte jakékoliv činnosti, jděte třeba domů, škody jste už napáchal dost.
21: Ano.
20: Sweet Dreaming AS je silná, prosperující společnost, která má vizi. Už žádné špatné sny nebo noční můry. Poskytujeme lidem co nejpozitivnější sny. Jsme lepší než život. S touhle nepříjemností si hravě poradíme a brzy zjistíme, kdo za tím vším stojí. No. Stačí. Rozchod!
24: Počkej,

0: Slečno Johano, ozvěte se mi. No tak, já vás opravdu, opravdu nutně, nutně potřebuju najít.
1: Wow, hustý.
0: Ne, proboha, nesahejte na to.
2: Gratulujeme vám.
3: Doplňte jméno.
2: Vyhrála jste cestu teleportem na Mars a zpátky.
4: Teleportaci dojde za 3, 2, 1, start.
0: Prosím vás, na tohle byste v žádném případě neměla sát.
1: A proč ne?
0: A proč ne? Tady je přece oddělení vývoje. Vyrábí se tu ty nejmodernější snové esence. Přísady do snového fluida.
1: Takže si z těchto esencí můžu umíchat vlastní sen?
0: Mm-hmm.
1: Super!
0: Na to, abyste umíchala kvalitní sen, musíte mít roky praxe. Když jsem já sám začínal, taky jsem si ze začátku myslel, že na to mě... Kde jste? Johano, prosím vás. Vždyť po vás pátrá celá Sweet Dreaming. A nevím, co se stane, až vás najdou. Nechci to ani domýšlet.
1: Určitě si vezmu tuhle červenou.
0: Jakou červenou?
1: Letní románek.
0: Ne.
5: Jak já vás miluji.
3: Doplňte jméno.
5: Dejte mi ho,
0: A to jste ještě moc mladá. Červené esence jsou o milostných avantýrkách.
1: A rozhodně chci tuhle modrou.
0: Kam zase běžel?
1: Dobrodružná výprava do středu země.
5: O vašich vítězstvích vypráví se po celé naší zemi Gája, slavný válečníku, slavná válečnice.
6: Pod naší vesnicí žije tam zvíře, zrozené z lávy ohně.
5: A proroctví říká, že ctěný válečník, ctěná válečnice jedině dokáže ďábla přemoci.
1: Wow, bomba, tohle rozhodně chci.
0: Johano, musíte rychle zpátky do nadsnového světa. Naše ředitelka, víte, ona není vůbec hodná. Naopak je mimořádně zlá, chápete? Počkat, co je tohle?
1: Tyjo, tahle esence je celá zlata.
0: No ale to není jedna esence, těch esencí je tam víc. No to je přece plnohodnotný sen. Nic podobného jsem nikdy v životě neviděl. Prototyp číslo 1. Ale ne. Johano, rychle se schovejte sem. No tak pojďte tady za mnou, za regál.
1: Au.
0: Promiňte. Teda, ticho.
7: Co to má znamenat?
8: A výborně. Baňka se zlatým fluidem je pryč.
7: Neměli bychom zavolat policii? Můj produkt, víte, stále ještě není dokončen. A v nesprávných rukách.
8: Nebojte se. Má ho Johana Šímová.
1: Jak to ví?
7: Jak si tím ale můžete být jistá? Víte, pokud můj produkt někdo použije bez znalosti celé věci, je tady možnost, že už by se možná nikdy...
8: To já jsem narušila její sen. Otevřela jsem dveře ze snového jeviště Johany Šímové.
7: Vy?
0: Cože? Ta potvora.
7: Ale základní pravidlo Sweet Dreaming přece zní...
8: Chcete mi opravdu dávat kázání, Michaeli? Vy?
7: Tohle přece v naší dohodě nebylo. Měl jsem vytvořit univerzální supersen, použitelný úplně pro každého. O Johaně Šímové jako pokusném králíku v naší dohodě nic nebylo.
8: Už tak spí nejvíc ze všech lidí. A do svého světa se probouzet nechce.
1: Cože?
8: A my jsme lepší než život. Ona navždy usne a bude spokojená. A my také. Nebo ne?
7: Takže záměrem vaší koncepce pozitivních snů je, aby lidé navždy usnuli?
8: Přesně tak.
7: K tomu přece můj vynález sloužit neměl. Jasně jsme si řekli, pamatuji si to jako včera. Michaeli, lidé čím dál tím hůř spí a jsou nervózní. Vytvořme jeden krásný univerzální sen, ze kterého se probouzet nebudou a vyspí se až do růžova. Sny se přece měly po 8 hodinách automaticky vypínat.
9: Jak se má ale firma dál vyvíjet a růst, když jsme už celá tisíciletí odkázáni na usmolených 8 hodin? Tolik promrhaného času, kdy nejsou lidé pod naší kontrolou.
7: Tohle vám...
9: Eli, pokud se někdo rozhodne celý plán zhatit, všichni vaši kolegové se dozví, že je měl váš prototyp připravit o práci. Kdo by potřeboval programátory snů, když existuje jeden univerzální sen? To by se asi na veřejnost dostat nemělo, že?
7: Já... Ne, ne, to by ne.
9: Co jste to říkal? Nerozuměla jsem vám.
7: Ne, to by se na veřejnost dostat nemělo.

0: skvělé. Každým momentem vběhne Johana Šímová s baňkou zpět do svého snového jeviště. Rozpráší fluidum kolem sebe a začne jeden dlouhý geniální sen, ze kterého se už neprobudí. Bude naším prvním pokusným králíkem a po ní usnou další a další, až bude na věky spát celé lidstvo. A vy budete slavní a velmi, velmi bohatý.
1: Děkuji. Děkuji, paní ředitelko.
0: My dva spolu začneme novou éru Sweet Dream, Michale.
1: Ano, jistě, jistě.
2: Slyšela jste to? Johano, slyšela jste to?
3: Jo, slyšela, nejsem hlucha.
2: Je to všechno ještě milionkrát horší, než jsem si myslel. Sweet Dreaming chce ovládnout celé lidstvo.
3: Ten novej sen bude asi fakt něco.
2: Měl bych ho zničit. Ano, zničím. Zničím.
3: Počkejte! Půjčte mi ho, chci se na něj ještě kouknout. Jenom na chvíli. Pak vám ho teda dám.
2: Tak, ale rychle, Johano.

0: Co? Sny o šťastné rodině? Tímhle chce ředitelka ovládnout lidstvo? To se teda moc nevytáhla. Kde to jako jsme? V roce 2002?
1: To je ten nejlepší sen, co jsem kdy viděla.
0: Uvěřte mi, nic inovativního to není. Že ředitelka nerozezná dobře umíchaný sen od psího bobku. Jo. A teď mi to vraťte.
1: Ne.
0: Jo, ano. Vraťte mi tu baňku.
1: Ne, nevrátím.
0: Okamžitě mi tu baňku vraťte.
1: Vy mi nemáte co rozkazovat.
0: Cože?
1: Nejste můj rodič, nic o mně nevíte, tak mi nebudete říkat, co mám nebo nemám dělat. Já už se...

0: jak to ta ředitelka říkala. Rozprášit svůj dům ve snovém jevišti. Možná nějak takhle.
1: Já a tatíně tě moc milujeme.
0: Mami.
2: A jediné, co chceme, je, aby si byla šťastná, Johanko.
0: Tati, ale jak mám být šťastná, když se všechno mění?
1: Nic se přece nemění. Jsme tady navždy pro tebe.
0: Ale mění, s tátou se rozvádíte.
1: Co to povídáš? Nás tři přece nikdy nic nerozdělí.
0: Myslela jsem si, že jsme rodina. Že držíme spolu. Vy jste to ale celý rozhodli za mě. Tati, proč jsi ode mě a od mámy odešel?
2: Ale co to povídáš? Nás tři přece nikdy nic nerozdělí. Jsme tady navždy pro tebe.
0: To se prostě nemůžete mít rádi. Vždyť je to tak jednoduchý. Já vás mám ráda oba.
2: S maminkou tě oba dva také moc milujeme.
0: A mámu miluješ taky?
2: Miluju.
0: Mami, a ty miluješ tátu?
1: Miluju ho.
0: Nevím. Já nevím.
1: Milujeme
2: Johanko,
1: tě, Johanko.
2: Nás tři přece nikdy nic nerozdělí.
3: Johano, ne.
0: Co sem lezete? Kde jsou? Kam zmizeli? Mami, tati. Kde je to? Jo.
3: Johano, nerozprašujte už to fluidum.
0: A proč ne?
3: Nikdy se z toho snu neprobudíte.
0: A co má bejt?
3: Neprobudí se z něho nikdo z vaší rodiny.
0: To je mi jedno.
3: Johano, jsou to jenom sny. Tohle přece nechcete.
0: Vy víte pěkný kulový, co já chci.
3: Vždyť já jsem s vámi už od vašeho narození.
0: Cože?
3: Tak moc nechci ztratit svoji práci, protože ji mám rád. Celých 12 let vám dělám sny. Vím o vás všechno. A pořád se snažím, aby vám díky snům bylo líp.
0: Vy jste něco jako můj anděl strážnej.
3: Pamatujete si první třídu? Bylo vám 6 let. Eliáš Říha vám sebral gumu na gumování.
0: Jo, tu ve tvaru psa.
3: Psa, ano. A tvrdil, že prý je jeho.
0: Pěkně kecal.
3: No jistě. Hrozně jste doma brečela. A pak jste šla spát a zdál se vám sen. Eliášovi jste v něm příšerně vynadala. Na 6letou holčičku dost zajímavý slovník, to musím uznat. No a ráno vám pak bylo dobře a na nějakou gumu na gumování jste si ani nevzpomněla.
0: A co všechny ty příšerný sny?
3: No, prosím vás, i ty člověk potřebuje. Samé pozitivní sny, to nikdy nemůže fungovat.
4: Ani hnout!
5: Odstupte prosím od Johany Šímové, Gabrieli.
3: Vy, celou tu dobu jsem to věděl, že na té vaší koncepci pozitivních snů něco pěkně smrdí.
5: Rafaeli Urieli, do zápisu prosím uveďte, že Gabriel svévolně porušil zákaz vstupu do snového jeviště a narušil začínající sen své svěřenkyně Johany Šímové, čímž ohrozil samotnou existenci našeho světa.
4: Naprosto neprofesionální chování.
6: Stálo ti to za to, Gabrieli?
3: Ano. Stálo mi to za to.
5: Rafael a Uriel vám teď nasadí pouta a odvedou vás k výslechu. To, že dostáváte výpověď, je vám asi jasné.
4: Neveď sebou.
3: Ať se jde celá Sweet Dreaming klidně vyspat. Vaše zdravotní péče, au, k smíchu, opravdu.
0: On ale fakt nic nenarušil, no vážně.
7: Holčičko, Johanko, ty jsi ale krásná. Taková pěkná, šikovná dívenka. Ňu.
0: Prosím vás, mě je 12.
7: Co kdyby si znovu rozprášila tu zlatou baňku a šla za svými rodiči? Co tomu říkáš?
3: Johano, nedělejte to!
4: Ty mlč!
0: A co bude pak?
7: Konečně pořádně začne tvůj sen o šťastné rodině. To je přece to, co chceš, nebo ne?
0: Opravdu?
7: Samozřejmě, holčičko.
0: Nás tři nic nerozdělí.
7: Prosím?
0: Nás tři přece nic nerozdělí. Ani vy. A tohle nejsou moji rodiče a nikdy nebudou.
7: Dej mi tu baňku.
0: Ne!
7: Okamžitě mi ji dej.
0: Já jsem řekla ne. Chci zpátky do svýho světa za mámou a tátou. Gabrieli, co se stane, když to vypiju?
8: No, vůbec nic. Vlastně to chutná docela dobře.
5: Opovaž se!
7: Ne, ne, ne.
0: Ty jo, úplně jako citronáda.
7: Moje dílo. Zničila jsi moje velkolepé dílo. Celé lidstvo mohlo žít v šťastné a blažené nevědomosti. Ale ty ne. Ty jsi chtěla zpátky do toho svého usmoleného, trapného světa. Jen počkej, usmrkanče. Já ti ukážu. Kde mám tu baňku?
8: Johano, pozor, nechte mě. Mám v ruce zlou noční můru.
7: Tady já, teď se dívej, holčičko.
0: To je? Ne!
9: Já jsem tvůj zubař a čeká tě každoroční prohlídka. Já jsem letní bouřka a uhodím do tebe svým bleskem.
0: Příšery, nechte mě! Gabrieli, pomoct!
8: Už běž!
9: Co to? Obepíná mě Břečťan! Vrčem kolem krku!
8: To by vymysleli předškola! Johano, utíkejte rychle pryč!
9: Cože? Jen počkej ty!
10: Vážení diváci, Johana Šímová!
9: Mě neutečeš.
10: Johanu čeká v cíli vytoužená cesta ven do nadsnového světa. Jaké to ale bude pro ní zklamání, až její noční můra dostihne. A máme tady dnes i opatrovníka Johany Šímové, snovovce Gabriela, který je v tuto chvíli svázaný Břečťanem, s něho se snaží marně dostat. Gabrieli, krátce nám okomentujte situaci. Jsem do mikrofonu.
8: Jeď, Johano, jeď. Jeď, Johano, jeď. Musíš právě teď. Jeď, Johano, jeď. Musíš právě teď. Jeď, Johano, jeď. Musíš právě teď. Jeď, Johano, jeď. Musíš právě teď.
0: Jeď, Johano, jeď. Musíš právě teď.
10: Ale pozor, vážení. Johana není.

0: šanci! Jste pomalí!
1: Urieli, Rafaeli, vy jste vážně nemehlá. Ale já vím, jak na tu holku vyzerá.
2: Vidíte to, vážení diváci? Ředitelka Sweet Streaming se právě proměnila v tračici a sedá si před cílovou pásku.
3: Já jsem ředitelka největší korporace na světě. A brzy ovládnu celé lidstvo. Co uděláš teď, holčičko? Zase se tady rozbrečíš?
2: Gabrieli, pověst našim divákům, jak se těšíte na život na dlažbě. Nelitujete, že jste svoji svěřenkyni lépe nepřipravil?
4: Johano! Pojďte sem s tím mikrofonem, prosím vás. Johano, noční můra má nad vámi lidmi jenom tolik moci, kolik jí sami dáte?
3: Tvoji rodiče se rozvádí a nemají se rádi. Už nejste rodina.
0: To není pravda.
3: A brzy přestanou mít rádi i tebe. A ty budeš úplně sama.
0: Ne, věci se sice mění, ale všechno bude zas dobrý. Pořád jsme přece rodina.
3: Cože?
0: Pořád jsme rodina. A já už se toho nebojím. Já už se nebojím, slyšíte? Já už se nebojím! Nebojím! Co se to...
5: Jsou... fuč. Bože můj, jsou fuč?
0: Ale jak to?
4: Johano, vy jste mě zachránila! Už žádná ředitelka, co mi každý měsíc strhává polovinu výplaty. Gabrieli, ty jeden šťastlivče.
2: Neuvěřitelné! Johana Šímová právě porazila draka! Ano, já! To byl skutečně zápas, jak má být. Dnešní závod se jistě zapíše do dějin multiběhu. A vy jste byli u toho!
0: Ale já tomu nerozumím, co se stalo?
4: Stali se vaší noční můrou a jakmile jste se přestala bát, zmizeli společně s ní. Prostě přestali existovat.
0: A co bude teď?
4: Zbyla vám tady cílová páska. Měla byste jí rychle projít.
0: Jo. Ale co bude s vámi?
4: Já budu doufat, že nový šéf bude krapet moudřejší. Ale víte co? Nic horšího než tohle mě přece potkat nemůže.
0: Uvidíme se ještě někdy.
4: No, budu nad vámi přece dál bdít, když budete spát.
0: Tak ať máte konečně nějakýho normálního šéfa.
4: Držte mi pěsti.
0: A už nebudu tolik spát, abyste měl taky někdy volno. Zajděte si třeba do kina. Jestli u vás teda něco takového existuje.
4: Děkuju, Johano. A teď už běžte.
0: Jo. A udělejte mi nějaký hezký sen.
4: Nebojte.

0: Mami? Mami? Mami? Kde je táta?
1: Už je pryč. Dohodli jsme se, že tě nebudeme k ničemu nutit. Necháme to na tobě.
0: Ale...
1: A časem kdo ví? Třeba budeš mít chuť tátu v nový byt přece jen vidět.
0: Mami, počkej.
1: Ano?
0: Zavolej mu, že jsem se probudila. Pojedu tam.
1: Víš, Johanko, ať se stane cokoliv, my s tátou tě máme oba dva pořád moc rádi.

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v kleci. Vím,

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Já to nechápu, říká 12-letá Tony a myslí tím doslova všechno. Rodinu, kamarády a především lásku. Ta je totiž často složitější než milion čtvrtletek z matematiky. Stačí ale kámoška na telefonu, pár trapných poznámek, potrhlé prase jménem Morpheus a ten pravý je rázem na světě. Napsala Hana Lehečková. Režie v roce 2020 Tereza Verecká. Čtou Veronika Lazorčáková, Tereza Dočkalová, Vojtěch Bartoš a Diana Toniková.

0: Ach jo, Fanny, když ono je to takový hrozně složitý.
1: Ale říct jí to musíš.
0: No jo, já vím.
1: Vždyť on ji nechce.
0: No jo, já vím.
1: Líbíš se mu ty?
0: Jo, sakra.
1: A on tobě?
0: Nevím. Možná. Trochu. Moje kamarádka Fanny je fakt nejlepší. Je to sice tak trochu šprtka, ale vůbec jí nevadí, že jsem si tady u svý tety na prázdninách našla novou kámošku.

0: Danielem Radcliffem. Už jenom když jsme přišli do toho skateparku. Tak dělej! Stála jsem a netrpělivě čekala, až si Kristy nandá helmu. Sice si udělala fakt bezvadný a bezchybný účes, jenže jí to nebylo nic platný, když si pak měla na hlavu nasadit helmu. Zapletla jsem se do toho, naříkala a snažila se trsy zacuchaných vlasů vyrvat z helmy a tak si to ještě víc zhoršovala. Ukáž, pomůžu ti. Přistoupila jsem k ní a začala vlasy jeden po druhým vyndavat. Au, počkej, au, ne tak moc, to bolí. No asi takhle nějak. Co děláš, Ježiši? Prosím tě, Kristy, neší sebou tak, zamotává se to ještě víc. Au, ty jsi fakt hrozná nešikatony. No dovol, ohradila jsem se. Přece se jí snažím pomoct. Máš hrozně velký nemotorný ruce, jak nějaký starý dělník, štěkla po mě. A bylo to totálně nefér. A ty máš zase rozpláclej nos, jak nějaký prase. Víš co? Já jdu domů. Máma mi to vymotá. Urazila se Kristy a rychle utíkala pryč. Mikey náš zápas z povzdálí sledoval. A zatímco jsem se koukala na mizející záda napružený kámošky, přišel ke mně a povídá. Ta tvoje kámoška je vážně divná. Jakže se jmenuje? Kristy. A prej s tebou chodí? Tak to je fakt zajímavý. Protože včera jsem s ní mluvil poprvý. Řekl a usmál se na mě. Asi čekal, že se uchychtnu. Jenže já pořád koukala směrem, kudy Kristy utíkala pryč. Bylo mi líto, že jsme se tak úplně pitomně pohádali. Hele, tak já už asi taky půjdu, sorry. Opáčila jsem a vydala se zpátky do města. Počkej, Tony, nechceš se sejít zítra na vyhlídce za městem? V jednu? Po obědě? Možná jo. Odsekla jsem, otočila se a rozeběhla se pryč. A toho nemachrovanýho, ale docela milýho kluka jsem nechala stát samotného u skateparku. Až když jsem doma zapadla do svýho pokoje, tak mi to došlo. On mě přece pozval na rande. Opravdový rande. On. Mikey. Jenže se líbí Kristy. To je situace. Ještě, že mám Fanny. Ty můžu říct všechno.
1: Když je nezadanej, na rande s ním jdi. Ale Kristy, to předem řekni.
0: Zamyslela jsem se. Moc se mi to teda nepozdávalo. A nebo s ním na to rande půjdu tajně a dám si prostě pozor, aby se to Kristy nedozvěděla.
1: To je dost blbej nápad, Tony, a ty to moc dobře víš.
0: Já myslím, že je to geniální nápad a myslím, že přesně tak to udělám. Tak díky za radu a měj se, Fanny, už musím. Tony. Čus, jsi skvělá. Díky, papa.
1: Tony, počkej, ty...
0: Ale co chtěla říct, to už jsem neslyšela. Slyšet jsem to nepotřebovala. Celá napnutá jsem pospíchala na vyhlídku, na svoje první rande ever. Jenže co je to vlastně rande? Co se na něm dělá? O čem se mluví? Ježiši, co když mi přinese kytku? Já pro něj nic nemám. Měla bych mu taky něco koupit. Třeba nějakou sušenku? Nebo gel na vlasy? Bože, tolik otázek, ale nikdo, kdo by mi na ně odpověděl. V takových momentech mi moje mamka fakt chybí. Jednou jsem to zkusila u táty, asi 2 roky zpátky. Tati, jak poznám, že se klukovi líbím? Táta se na mě tak podíval. Pak celý zrudnul, vytřeštil oči, zakuckal se a nakonec se omluvil, že opravdu, ale opravdu nutně potřebuje na záchod, že na něj přijde průjem. Takže asi tak. Když jsem šla po polní cestě, Mikey už seděl na lavičce a mžoural do slunce. Sedla jsem si vedle něho a řekla, čus. On se na mě otočil a podíval se mi zpříma do očí. Ahoj, Tony. Líbilo se mi, že dal na moje jméno takovej důraz. Najednou jsem si připadala důležitě. Ta vaše vyhlídka je fakt trapná. Vypadlo ze mě najednou. Ježíši, co jsem to řekla? Čumět na pole, kdo to chce, na tom není vůbec nic zajímavého. Proč pro boha? Právě teď a tady urážím místo, který Mikey vybral jako naše první rande. na který budeme společně vzpomínat i za 200 let, až budeme mít milion dětí. Vůbec sama sebe nechápu. Ukážu ti něco lepšího. Pojď. Řekl a nebyl ani trochu uražený, což bylo fakt cool. A milý. Vedl mě do lesa. Prodírali jsme se houštinou, okolo nás lítaly mušky a komáři a najednou mě jedna větev šlehla přímo do tváře. Au! Ježiš, co je tohle za hrozný les? Vykřikla jsem a vztekle se ohnala po větvi, jako kdybych ji chtěla na oplátku taky praštit. Majky se začal smát. Je to úplně normální les a tohle se v lese stává každou chvilku. A já si pomyslela, že to je teda vážně divný rande. Na takovouhle divočinu fakt nejsem stavěná, vždyť tu jde o život. Konečně, tady to je, řekl Mikey, udělal posledních pár kroků a před námi se otevřela malá mítina, ukrytá uprostřed lesa. Stálo tady několik velkých kamenů, rozmístěných do kruhu, ale nebyly to ledajaký kameny, tyhle vypadaly tak nějak starobylé, posvátně. Wow! Mikey spokojeně pokýval hlavou. Viď? V téhle oblasti prej bylo sídlo starých Keltů. Podívala jsem se na něho a usmála se. Cio, vypadá to jako malej Stone Age. Myslíš Stonehenge? No, ten, co je v Americe. V Anglii. Opravil mě s úsměvem. Je to hezký. Jo, to je, řekl Mikey spokojeně. Pak jsme se procházeli sem a tam mezi kameny, povídali si a přemýšleli, jaký to tady asi bylo za dávných časů, kdy tu ještě žili lidi. Mikey říkal, že Keltové byli fakt zajímavá civilizace. Vyráběli si vlastní mince ze zlata, sošky, náramky, dokonce i hudební nástroje nebo masky. A měli fakt divný pohanský rituály. Většinou zabíjeli zvířata. Možná to dělali právě tady, řekl tajemně a pohladil jeden z kamenů. Z té představy mi přešel mráz po zádech. Fuj, to muselo být nechutný, v takový době bych žít fakt nechtěla. Mikey se znova zasmál, pak se zastavil a podíval se na mě. Líbí se mi, jak pořád všechno tak hejtuješ, řekl najednou a mně v ten moment přišlo, že se mi vůbec neposmívá a že se mu to z nějakého hodně záhadného důvodu asi vážně líbí. Když jsme se prodírali houštím zpátky do města, už mi najednou všechny ty větve nevadily. Bylo to vlastně docela dobrý rande, ale nahlas bych to nikdy v životě nepřiznala. Vyšli jsme zpátky na polní cestu. Chtěla jsem Mikeymu poděkovat, že mi ukázal to super tajné místo. Už jsem otevírala pusu, když v tom... Čau, Tony! Před náma stál Ole. Brácha od Kristy. Čus, řekla jsem na půl pusy, podívala se do země a rychle čapla Mikeyho za rukáv a táhla ho pryč. Bože, co tam tenhle nerd dělal? Nemá být náhodou zavřený u sebe v pokoji se zataženýma závěsama a dělat ty svý chemický hokusy pokusy? Co dělá tady venku, na čerstvém vzduchu? OMG! Co když to řekne Kristy? Co když jí řekne, že mě viděl s Mikeym? No, to bude konec našeho přátelství. S Mikeym jsem se rychle rozloučila. Bylo to hezký, díky moc a zase někdy čau. A rychle jsem utíkala k tetě domů. Počkej, Tony, uvidíme se ještě někdy. Křičel na mě ještě, ale já jsem dělala, že ho neslyším. Myšlenkama už jsem byla jinde. Až když jsem zapadla dovnitř do baráku, došla mi jedna věc. Tohle je totální a naprosto jasný průšvih. Ach jo.

0: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Já jednu květinu znám.
3: Jo.

0: to jo.
1: Budeme soutěžit,
0: se piš.
1: Budeme pro všechny, budeme s váma, na oběd, večeři, klidně od rána.
0: Tohle to smysl dává.
2: Odpokládá klub speciál,
0: vážně speciál.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Pravda je zbraní, též láska k dětem, rodina, páni, kéž hýbe světem. Když strach se šíří a obchází zdejší, s tím nesmíš se smířit, lepší svět přej si. Zbraní je odvaha, láska i píseň, dobrá nálada, to přece ví se. Zbraní je přítel, co v tebe věří, co když seš bitej, se neschová v keři. Hej, hej, hej, do boje se dej.

nosej. A když bambitka mlčí, raduj se a směj. Štědrost a dobrý skutek, dej když máš dost, roste ti pupek. Zbraní je pokora, skromnost a čest, srdce.

0: dívenka mého gusta, co chodí s bílou nádobou a má tak milá ústa.
1: Bydlí, bydlí.
0: Bydlí?
1: Bydlí.
2: Posloucháš Rádio Junior.

0: Radio Junior.
1: Mom always wants me to clean up my things,

0: Když se bába zeptá,
1: zeptá.
0: Když se bába zeptá,
1: bába.
0: Kudy vede cesta, kudy vede cesta. Taky hlavně neříkej, že pocházíš z města, s hraním nedokážeš přestat, že je stará brevta, že se dolky vyrábějí z kynutýho těsta.

0: bych prosil, já přece nejsem žádný váš kamarád, že ano?
1: Ani vidu, ani slechu, ať už jsme na doslech našlapu.

0: vypadá.
1: Kdo? Náš tatínek?
0: Mm-hmm.
1: Počkej, hned ti ho popíšu. Já o něm totiž strašně ráda mluvím.
0: No tak povídej, prosím tě, povídej.
1: Takže, náš tatínek je vysoký. Má krásné vlasy, krásné oči. Je trochu trumpeta, trumpetista. Náš tatínek je totiž muzikant, víš?
0: Mami, a to už budeme mít tohohle tatínka na pořád? Nebo si ještě můžeme vybrat nějakého jiného?
1: Ne, jiného si vybrat nemůžeme, protože jiného nechceme.
0: Ale...
1: Žádné ale a nebudeme se o tom dál bavit.
0: Ale...

sin, kterou jste nezvali. Smůlu vám přimíchám do křtin, štěstíčko zahalí. Až budeš růžičko v květu, ostrý trn bodne tě. V té chvíli dáš s Bohem světu. Yeah.